Jdem. Prodal mi to asi designer dealer. Každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

rána. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

letěj celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

Nemějte strach, zahoďte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh Night.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 106.5 FM. Happy.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Slash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Ne na plátně, ne v

0: televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Výbuchu, alba furt lítej vene kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani spůl.

0: Beat Snap.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
2: Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
4: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
4: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večer, říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snad na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snad na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. beskidek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tohle je Mike. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: See ya, see ya.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
3: Dobré ráno, zdravíme všude, kde posloucháte Fresh Radio. Zdravíme taky všude, kde vám je minimálně trošku stejně teplo, jako nám tady ve studiu.
4: Nám je hic.
3: Dneska to bude bohužel o dost podobné tím minulým předešlým dnům. Maximální teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne s možností lokálních přehánek, ale jinak opět na večer teploty kolem 20, v noci minimum 18 stupňů.
4: A dusno, říkáš, jo? Okay.
3: Musíš to vydržet, bohužel. No. Odhazuj z fršky, Moni. Odvazuj.
4: A ještě, že mám co.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy. Dobré ranko, minuta po šesté, tak pojďme na ty zprávy. Zoologická zahrada Ostrava a Zoologická zahrada Praha si vyměnili dospělé sloní samce. Do Ostravy zamířil zkušený chovný samec, který už splodil více než 15 mláďat. No a má pomoci oživit místní ostravský chov. Ostravská zoo na několik dní uzavřela pavilon slonů. Návštěvníci mohou slony vidět po většinu dne ve venkovních vývězích, včetně nového samce, který má rovněž otevřeno do venkovních prostor. Nejenom v Ostravě bohužel se řeší nehody koloběžkářů. Dopravní nehoda s těžkým zraněním se stala v neděli popoledně u východního nádraží v Opavě. Do výjíždějícího auta z parkovacího místa tam naboural koloběžkář. S těžkým zraněním obou dolních končetin byl převezen do nemocnice. Okolnosti nehody dál prověřují policisté. Na letišti ve Friedlandu nad Ostravicí došlo bohužel v sobotu k tragické události. Muž tam zemřel po střetu s vrtulovým letadlem. Na letišti zrovna probíhal první den plachtařských závodů. Podle informací od svědků z místa vstoupil muž nečekaně přímo do cesty letadlu, které je určeno pro tahání větroňů. Následně ho zasáhla vrtule. Ostrava hostí prestižní mistrovství světa mužů a žen v hokejbale, a to až do 28. června. Tak dlouho to nebude. Světového šampionátu se účastní 12 mužských a 6 ženských týmů z různých koutů světa.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Pěkné ráno po 6. hodině, zdravíme při pondělku, pozor si dávejte určitě, protože dneska to na cestách nebude příjemné, už jenom díky tomu, jaké bude venku teplo. Teď pozor, ale v Brabanticích u Nového Jičína, kde havaroval havaroval bohužel autobus na silnici 647. Je v příkopě, na místě je policie a řídí kyvadlový provoz, jezdí se pouze jedním jízdním pruhem. Na místě jsou i hasiči a celá ta akce bude zhruba probíhat další 3 hodiny, protože bude určitě třeba zajistit vyprošťování osob. Tak prosím opatrně, jakékoliv další informace nám můžete hlásit na telefonní číslo a WhatsAppové číslo 773 37 136.
0: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tohle je Fresh Radio, taky Monika a Honza.
1: Dobré ranko přejeme oba dva, vyspinkaní do růžová.
0: No doufám, já tak doufám, jo. Že jo.
1: Že
0: co ty?
1: Tak jako do zeleno-žluta.
0: Ty jsi pila zelenou včera?
1: Ne, to jsem nepila dlouho, to jsem pila naposledy na své
0: zelenou.
1: Svatbě.
0: No já včera,
1: Z toho bolí bříško.
0: Když mě nebolí bříško hodně. Asi, ale mám vyčištěný zuby tak na rok. Mm. Cítíš to?
1: Necítím, ale koukáš, možná budeš mít ten svěžejší, ale hlavně jako bělejší úsměv. No, čistí to,
0: víš, čistí.
1: Jo, dezinfekce.
0: Zevnitř hlavně. Mimochodem, my jsme tady v pátek ráno začali docela ostře vůči sobě.
1: Ne, to bylo čtvrtek. Pátek byl v pohodě. Čtvrtek, jestli myslíš výluky.
0: Jo, tak čtvrtek. Řešili jsme výluku tramvají na Ostravě jihu.
1: Ve Výškovicích konkrétně.
0: Od Zábřeh vodárna do Výškovic nejezdily tramvaje, tedy linka číslo 2 a 7 byla potom dále odkloněna na konečnou zastávku nádraží Vítkovice. Ty jsi myslela, že ne, že to bude jezdit jako vlastně jinak.
1: No já jsem nepochopil vůbec, doteď, jak to má jezdit právě.
0: Jak to teda dopadlo a jak jsi dneska přijela? V pohodě všechno?
1: Dneska jsem přijela v pohodě, pač výluka měla končit včera kolem 17. hodiny. Mm-hmm. Já jsem dojela do Výškozic. Do Výškozic.
0: Tak kolik vás je ve Výškozicích?
1: 16.39, takže jsem tu výluku ještě stihla. Hodně jsem jezdila víkendu, takže v sobotu i v neděli jsem měla tu čest. V sobotu jsem jela na výluku kolem, řekněme, po 11. hodině. Mm-hmm. A zjistila jsem, že nejsem debil. Že spousta lidí to pochopila stejně jako já, takže byla zmatená. To, že přijel ten náhradní bus místo té tramvaje později,
0: jasně.
1: Okay. To, že nám ty tramvaje ujeli, které měly navazovat.
0: Jasně, okay. To klasika.
1: Ale my jsme vystoupili z té náhradky, která jela opravdu místo tramvaje, takže lemovala 29. dubna.
0: Ano,
1: jo? Kino, jasně. Luna, jasně, Kotva. Mm-hmm. Pak tě to dovezlo na ten Zábřeh, zabočilo směrem k Rudimcevové, tam tě vykopla.
0: Před Rudimcevovou. Jasně,
1: jo.
0: Ano, vím.
1: A teď nás nechala stát tam, jako ta posádka. Tam nikdo nebyl, aby nám řekl. Takže my všichni, co jsme vystoupili z té tramvaje, jsme teď přemýšleli, když chceme jet jako dvojkou, případně 13, na jakou tu stranu vlastně jako jedem, když se to točí v kruhu, rozumíš, jo? Tak jsme vydedukovali, že jestli chceme na 13, tak by bylo jako super jet vlastně tam směrem na nádraží a jestli chceme dvojkou jet do centra, tak směrem na obchodní centrum, jo?
0: No jasně.
1: A všichni jsme utíkali na ten tramvajový...
0: Do protisměru.
1: Ne, to ne. My jsme všichni utíkali na
0: ten... Rodimcevovou.
1: Ano, na klasické jako stání tramvaje. Tam nikdo nebyl, aby nám řekl, zůstaňte stát.
0: To bylo
1: ta
0: špatně
1: tramvaj
0: udělaný.
1: Mimořádně zastaví jako tady v cestě.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Takže
0: to
1: my jsme všichni valili tam, udýchaní. Tam jsme přišli na to, že ta tramvaj dvojka tam vůbec není vypsaná, takže začala panika, jestli vůbec ta dvojka jako tam tudy jede. Takže přesně tak, jak já jsem to pochopila, že jsem nepochopila, tak nás bylo asi 50. Jako,
0: to nevadí, no, ale vidíš,
1: takže
0: to,
1: chaos.
0: Mně teď ale vlastně došlo, že vůbec nechápu, jak jezdila ta 13 nakonec.
1: Jo, ona jezdila, to ti do dneška neřeknu, jaký směr. Jo. Já jsem jednou sedla na 13 do centra tam a po druhé jsem jela tam a stejně mě to dovezlo.
0: Takže prostě po pocitu. Jako, jelo to po pocitu
1: a dvojkou jsem sedla a jela jsem jakoby od Rudimcevovy směrem na obchodní centrum.
0: Jasně,
1: a dojela
0: to
1: jsem
0: jo,
1: do centra,
0: to jo, jasně.
1: Jo. No. Ale když jste zůstali stát, byli jste tak zmatení, že jste nebyli schopni pohybu ani slova, tak jste udělali nejlíp, protože pak přijela tramvaj a zastavila před vámi.
0: Přijela devítka, ne?
1: A ne. A teď se jenom rychle vydedukovávali, aha, 13, dvojka, tak teď musím rychle přeběhnout tam, nebo zůstat tady, no prostě, no, jako docela
0: ještě,
1: zmatek tam byl.
0: Ještě, že to byl víkend jenom.
1: Ještě, že to byl
0: ještě,
1: víkend.
0: Že tak, pane bože. Dobrý, tak je to všechno v klidu, prosím vás, uzavíráme téma dopravního podniku.
1: My počkej, ještě ne, víme, že... ty jsi to, Honzi, ty jsi to viděl z druhé strany, ty jsi jezdil tu výluku, tak to by jsi jezdil
0: jak... V sobotu v noci jsem jezdil tu právě náhradní autobusovou dopravu.
1: No, a v pohodě, ne? Ty jsi
0: nesměl. Mně se to jezdilo krásně.
1: No, vidíš to.
0: Byla pohoda.
1: Jo, ale lidi byli nějací divní, jako.
0: No, lidi byli.
1: To teplo, to nám
0: to
1: preplo.
0: Já jsem to schytal, jak kdybych ty jízdní řády psal já, ale
1: vím,
0: v pohodě na to jsem zvyklý.
1: Samé
0: vlastně,
1: konflikty, jako. O tom můžeme pokračovat jako v dalším vstupu.
0: No,
1: to jako to
0: raději,
1: byl, to byly dva
0: dny. Já bych to raději neřešil už právě. Mně se z toho dělá mdlo.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Kellen, Sofian a také Pistácie. Dobré ráno přejeme. Tohle je ranní Bon Appetit. Monika Dudová, Honza Pernický.
1: Přejeme také dobré ranko všem, kteří posloucháte, klidně i našim těm
0: kamarádům.
1: No, já jsem myslela kolegům, ale
0: i kolegům, jasně, zdravíme Jirku Javorského klidně.
1: Třeba taky odpolední tým Mikélu s Markem, protože ti taky v pátek stejně jako my, Honzi, rozdávali lístky na bíci.
0: Aha.
1: Ale měli jiný způsob, jak se rozdat, jo. My jsme dávali telefonickou soutěž, bylo to tady brutální, padaly telefonní linky, vlastně celé to tady kolabovalo, protože vy jste se měli dovolat v určitém pořadí.
0: To bylo něco.
1: A ještě k tomu odpovědět otázku. Nicméně gratulujeme teda výherci, co stihla zapomenout jméno, ty si Vládík vyhrál u nás.
0: Ten vyhrál u nás.
1: A ano, odpoledne to prosím tě pojali jinak, kreativně.
0: Ano.
1: A posluchači, pražáci museli zpívat, protože headlinerem z sobotního programu festivalu Beats for Love je, kromě teda těch úplně jako top hop strop jmen.
0: Když řekneš headliner, tak tam je myslím v sobotu Dimitri Vegas.
1: Jo, já jsem myslela naše Mikaelu.
0: To je náš regionální headliner. Dobře, tak náš regionální headliner je jasný. Mikaela vystoupí tedy v sobotu, si říkala?
1: V sobotu. Jestli chceš přímo vidět, kde?
0: Na Zion stage, tak kde jinde?
1: No víš, takže no, ty jsi zdálý člověče.
0: Na love stage
1: to ještě nebude možná za dva roky, Míšo. A tuhle tam určitě zaspívá, je to Ostravo.
0: Ano, je to velký hit asi. Jako.
1: Obrovský,
0: To můžeme říct, jo.
1: To můžeme i naposlouchat, jo. Srdce v rytmu reggae bije, není to sen, není to utopie. Skočou United na stage. A můžeš to posunout na refren? Ten byl důležitý.
0: Chceš po mě kouzla úplně?
1: Tak počkej.

0: No a o to šlo, jo, vy jste měli zhudebnit a zaspívat, nahlasovkovat právě refrén tohoto obrovského hitu od Michaely, která taky bude na Beats for Love, a z těch všech hlasovek se vybíral výherce, dva dokonce vybrali, nicméně nestihlo se všechno protočit ty hlasovky, tak i ty my máme tady vzorky.
1: Takhle je to, Frešáci, je to pro vaší představu jenom, jo?
0: Jak to znělo?
2: Ozdravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytme reggae se pojď mít, nech věci plout a chtěj jenom trochu být.
1: No, máme tady nějakého pána aspoň.
3: Jo, mám to. Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytmu reggae se pojď mít, nech věci plout, chtěj jenom chvilku být. Ostravo,
0: Vy jste to vymazlili teda
1: jako byli jste skýdy, vy byste si tu Michaelu na Zion stage a i toho Kelvina zasloužili.
0: Ano. Takže gratulujeme výhercům, pozor, v pátek další den z Beats for Love a v tom případě i další možné vstupenky pro vás.
1: Jo, a to vám People dává tady v regionu jedině Fresh Radio, prosím vás.
0: Tak
1: jo?
0: Si to užijte,
1: nikdo
0: jo.
1: Jiný, tak nezapomeňte, v pátek den z Beats for Love. Mimochodem, do festivalu zbývá kolik?
0: Ty to nepočítej, ty jsi z minule tak seknul.
1: 8 dní!
0: Fakt jo, nemáme to kontrolovat.
1: Já si myslím, že 8 ne. Je 22. to znamená, že 1.7. startuje festival.
0: Ano. Za týden bude 29, úterý bude 30 a ve středu 1. je Jabadabadu.
1: Jabadabadu, těšíme se, nezapomeňte, připomínáme ještě jednou, tento pátek opět den z Beats for Love.
0: Tak fuj, ať vám to klapne, jo? Přejeme vám to.
1: Děkujeme, ale teda nemáte zač.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte pulari.cz.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: Bon appetit.
1: Dobré.
0: 6 hodin k tomu 33 minut. Je dobré, si tak jako chtěl říct?
1: Nebo? Řekl bych, že je dobré, protože takovéhle rána by nám mohly lehce připomínat počasí v jiných tropických zemích, řekl bych. Nám tady jenom ke štěstí chybí jedna věc a to je vláha.
0: Aha.
1: A to je moře.
0: Aha.
1: Dokážeš si, Moni, ne, počkej, teď jenom jako zavři oči, poslouchej, zavři
0: já
1: oči.
0: Já jsem tady to vzpomněla,
1: dobře, zavři oči. Představ si, nadechni se, ty bydlíš ve Výškovicích, krásná část našeho města, krásná,
0: ne,
1: fakt
0: je
1: jako
0: tam
1: krásná.
0: Hezky, srandy,
1: ne,
0: tam
1: ne, pozor, já jsem tam vyrůstal, já moc dobře vím, je to fakt moc hezká část našeho města.
0: Já už tam jsem, tak pojď.
1: Otevřeš okno ráno, máte balkon?
0: Máme.
1: Vyjdeš na balkon, aha, teď ráno, teď, 6.33,
0: aha,
1: nadechni se.
0: No.
1: Co cítíš? Cítíš lehce vodu, cítíš ji, protože nedaleko je Odra, teče a ty ji cítíš.
0: A navíc včera pršelo, takže dneska jsem se fakt jako nadechla a byl to krásný vzduch.
1: Takže vlastně ti připadá trošku, že dýcháš takový ten mořský vzduch.
0: Já jsem byla vždycky schopná mít velkou představivost, takže ano.
1: Tak, takže vlastně jakoby chtěl jsem tím jenom říct, že ne. Že to je to jediné, co nám tady prostě chybí. Dokážeš se reálně představit, Moni, že máme, nevím, třeba 30 kilometrů odsud pláž,
0: já ano,
1: moře?
0: Já ji úplně k životu nepotřebuju, ale představit si to umím úplně dokonale, protože mě ta příborská jako městečka baví.
1: No mě taky.
0: Jo, já miluju, když má město nějakou vodu. Takže řeku, kdyby to bylo jako moře místo řeky, bych se asi nezlobila, ale není to nutné.
1: Že bychom dojížděli třeba do Karviné,
0: no,
1: moři, nebo do Bohumína,
0: moře,
1: do Bohumína.
0: Jasně.
1: V Bohumíně by bylo moře, jo, nebo já nevím, v Havířově třeba, to je jedno.
0: To je jedno, jako...
1: I kdyby tady
0: chápu,
1: v Ostravě,
0: no, chápu.
1: To by bylo senzační. A já si dokonce myslím a jsem o tom přesvědčený, že v našich podmínkách by bylo teplé, dalo by se v něm koupat, bylo by to super léto.
0: Určitě, protože my, takhle, já jsem potkala o víkendu lidi z Peru, co byli tady u nás v regionu a tu fakt jako tu lidi umírali, to bylo teplo. A oni jsou zvyklí, řekněme,
1: ale
0: jako na teplejší, ale jiné,
1: teplo.
0: Oni normálně to naše teplo nebyli schopni dávat.
1: To je jiné teplo.
0: Protože přesně, oni jsou přizpůsobeni úplně jinak, takže
1: tak.
0: Jako byl to Mordor. To,
1: já vlastně na to, Moni,
0: peklíčko,
1: já ti věřím a já chci na to navázat, protože koukám na předpověď počasí pro další dny a pokud je tady někdo, kdo tohle počasí úplně nezvládá, což je třeba moje babička, tak nemám dobré zprávy, protože celý příští víkend teploty od 32 až do 37 stupňů Celsia. Hmm. To jsou předpovědi, které prostě v tuto chvíli jsou. My víme, že se to mění, ale jako je to tak. V noci nejnižší teplota 22 stupňů.
0: To bude, jak když jsem kdysi přijela do Turecka. No. Nás vyplivlo letadlo kolem půl jedné ráno, já jsem měla nabalené bundy z Česka, ale to nebylo potřeba, tak jsem pocit, že je normálně parný den.
1: Je to
0: tak? Chápu, no.
1: Takže
0: připravte
1: prosím
0: se
1: vás,
0: na kolapsy.
1: Je to tak, připravte se na to, hlavně to nepodceňujte, protože to není sranda, ty teploty, jednak úžeh, úpaly a tak dále, to fakt to není legrace, tak píte, to je důležité, pít.
0: Nepřetěžovat se, žádné extra fyzické aktivity se v tom vůbec nedoporučují.
1: Pokrývka hlavy.
0: Jasně.
1: A hlavně, prosím vás, píte. To je fakt to důležité.
0: A někdo mi říkal, protože někdo ani nemá klimu v práci, protože ne všichni se sejdou s názorem, je polovina, takže nechce, polovina chce,
1: ano.
0: Tak potom se jde neutrální cestou, tak normálně mám kamaráda, který má nohy v lavoru se studenou vodou během směny.
1: Já koukám na řidiče autobusu, ti jezdí s mokrým ručníkem kolem krku.
0: Ano.
1: Je to tak prostě. Tak a tímhle bych ukončil naše jako chytré povídání o tom, abyste na sebe dávali pozor, když je teplo. Vy víte, co máte
0: chytré,
1: dělat?
0: Jo, to už jsme byli chytří.
1: Pojďme hrát. Dobré ráno.
0: Super, tak to máme splněno pro tento týden.
1: Tak, konečně povinné prvky splněny. Výborně. Očkrtnu to, jedem. 10.

0: a.k.a. Borovička.
1: Hele, to je Justice, jo, a tomu najmě říkám Justice normálně, jo, takže to je Justice, jo, to jo, tak možná proto mi to nikdy nezahrajou na diskotékách.
0: Justice a mají strach, prosím tě.
1: A já vždycky říkám, zahrajte Borovičku.
0: Od Justice.
1: Já a použiju ale to, co jsme sešeli. Let's go, protože teď je čas na Jukebox Fresh Radio.
0: Takhle ano. Jukebox Fresh Radio. Letí to jako voda, je tady pondělí 6.43 aktuálně a my budeme hrát na přání. Komu, kde, proč a jak necháme už na vás. Jenom nám prosím vás dejte vědět.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Možná dneska tak jako přemýšlím, že bychom vlastně mohli zahrát všem, kteří nemají v autě klimatizaci.
1: No jasně.
0: Tohle je jako dost nepříjemný, podle mě.
1: Ale někdo ji tam nemá dobrovolně. Já znám lidi, co nepouštějí klimu, co já si třeba sednu a svezu mě a říkají, ty Moni, ale já nepoužívám klinu. A já řeknu, to nevadí, tak prostě otevřeme okýnko a jedeme, že?
0: Tak já bych to bez klimatizace v autě prostě nedal. Ne. OK, tak jo, tak tohle máme vyřešený. Teď tedy pojďme na jukeboxy. Komu, kde, proč, co a jak? Jukeboxy jsou tady.
2: Jukebox Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building.

0: rodinou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
8: Jen a pouze na Fresh Radio.
9: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
10: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
9: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
10: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Jukebox Fresh Radio.
1: Jukebox Fresh Radio, Bruno Mars, právě teď dohráváme, přejeme pěkné ráno.
2: Ahoj.
1: Ahoj, zdravíme třeba Veve, která píše: dobré ráno všem přeživším, co zvládli poho 50 v Karviné v sobotním pekle. Skoro jako dole v dole. Zdravíme, Veve, zdravíme i do Karviné. Dobré ráno, přejeme taky Barťasovi. Barťasu, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno, tak já bych to dneska viděl na zahrání takovou Faithly z Insomnia. Co vy na to? Díky za zahrání, mějte se, čau, Barťas.
2: Tak jako co my? My jako klidně.
1: My jsme, jako vlastně,
2: my jsme asi ready.
1: My jsme vlastně jako asi úplně v pohodě. Potom tady ale přišel ještě jeden zkaz, který zní takto od Davida. Dobré ráno, zahrajte prosím nějakou pořádnou drum and bass petelici pro všechny, kteří se dneska vrací po dovolené do práce.
2: Ajajajaj.
1: To je nepříjemné. Tak my tam hodíme i nějaký dramík, to se neboj. Davide, hlavně to zvládni, aklimatizovat se zpátky nebude těžké, protože tady podle mě je tepleji než na jihu. A my posíláme dnešní jukebox.
0: Jukebox Fresh Radio.
1: Insomnia. Pro Barťase právě teď, a nejen pro Barťase, pro všechny, kterým je prostě teplo.
2: Jsme Fresh Radio.

0: Minor 5, Heroin a taky 7. hodina. Právě teď je pondělí 22. června, my přejeme pěkné ráno. Dneska je poslední den, kdy může v tomto týdnu zapršet, tak si o tom pojďme něco říct. Tédevka, co?
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: Tady v Ostravě a okolí dneska maximální teploty od 26 do 28 stupňů Celsia. Počítejte s tím, že polojasno, oblačno, později odpoledne i lokální dešťové přehánky. Je to poslední možnost, kdy tento týden počítáme s deštěm. Pokud vás zajímají vyhlídky na další dny, tak úterý, středa, maxima do 30. A od čtvrtka pozor, meteorologové varují před vysokými teplotami, protože minimální teploty nepřekročí 30, pardon, nepadnou pod 30 stupňů Celsia. Tak na to myslete, jak se máte chovat v těchto vedrech, jsme už říkali. Teď zprávy.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: No a jste zváni do zoo, tam je spousta stromů přírodní klimatizace, budete nadšení. Minuta po 7. Zoologická zahrada Ostrava, Zoo Praha si vyměnili dospělé sloní samce. Do Ostravy zamířil zkušený chovný samec, který už splodil více než 15 mláďat a má pomoci ovlivnit a oživit místní chov. Ostravská zoologická zahrada na několik dní uzavřela pavilon slonů. Návštěvníci ale mohou slony vidět po většinu dne ve venkovních výbězích, včetně nového samce, který má rovněž otevřeno do venkovních prostor. Řidička osobního auta přijela do protisměru a srazila se s nákladním autem. To začalo okamžitě hořet. Žena v autě i její spolujezdkyně utrpěly vážná zranění. Nehoda se stala v sobotu odpoledne na obchvatu Jablunkova. Silnice se musela dlouhodobě uzavřít. Řidička později v nemocnici bohužel zemřela. Nejenom v Ostravě řeší nehody koloběžkářů. Dopravní nehoda s těžkým zraněním se stala v neděli popoledni u východního nádraží v Opavě. Do výjíždějícího auta z parkovacího místa tam naboural koloběžkář. S těžkým zraněním obou dolních končetin nebyl převezen do nemocnice. Okolnosti nehody dále prověřují policisté. Ostrava hostí prestižní mistrovství světa mužů a žen v hokejbalu, a to až do 28. června. Světového šampionátu se účastní 12 mužských a 6 ženských týmů z různých koutů světa.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné ráno, 2 minutky po 7. hodině sledujeme dění na cestách v metropoli, ale i mimo ní. Pozor, v Havířově si dávejte na výjezdu z města ke kruháči, k tomu velkému rondlu, který je naproti nádraží. Tam se srazily 2 osobní auta, na místě je policie, je dost možné, že si postojíte. No a stále ještě připomínáme Brabantice u Nového Jičína, kde policie a hasiči vyprošťují cestující z autobusu, který havaroval a sjel mimo komunikaci. Na místě je řízený policejní kyvadlový provoz, jezdí se jedním jízdním pruhem a zdržet se můžete do 10 minut. Tak na to myslete. Dobré ráno přejeme, další informace. Informace můžete posílat i nadále. WhatsApp 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava.
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
10: Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit!

0: tepat a bude divočeji a divočeji. Další den, na který byste se u nás měli soustředit, je čtvrtek. Proč?
1: No proč? No to já nevím.
0: No tak... protože už jsme odstartovali festivaly ve velkém a ve čtvrtek budeme soutěžit o lístky na Štěrkovna Open Music.
1: To je ten festival, který se koná, ano, u Štěrkovny v Hlučíně, logicky, jo. Letos dorazí třeba Jaromír Nohavica. To je velké jméno, to bude velký prostě.
0: To bude velké, je to jako náš tady regionální guru. A mnozí jsme ho viděli, ale chceme ho vidět znovu, to se prostě neokouká.
1: Souhlasím.
0: To je tutovka.
1: Navíc byla jsi na jeho dokumentu v kyně, co byl Jarek?
0: Nebyla jsem v kyně, ale shlédla jsem ho už na streamovací platformě.
1: No, tak to je jako teda.
0: Hezky doma, na gauči a koukala jsem, myslím, že jsem si tehdy k tomu otevřela pivčo.
1: Pivčo dokonce.
0: Aby to bylo stylové.
1: Autentické, jo, jasně. Dobře, pojďme dále.
0: Jo, činasky třeba, jestli
1: třeba
0: se mi ptáš. Marpo, myslím, že tam ještě je. Bára Poláková tam vystoupí i s nějakou besedou a to bych si třeba ráda poslechla.
1: Jasně, mně se líbil Marcel a Friedlersky, to
0: jasně,
1: bude taky super.
0: Jasně, je to tam. Co by tam ještě, počkej, Janek Ledecký a Janečková filharmonie, No Name, přesně, takže těch jmén je spousta, ale mrkněte na line-up, protože my úplně se třeba nemusíme trefit do vašeho hudebního vkusu. A je fakt, že tam si vybere kompleto celá rodina, protože oni jsou uspůsobeni i na to, aby tam zabavili děti.
1: Je to tak,
0: problému.
1: Vstupenky jsou, mimochodem je dost pravděpodobné, že ve čtvrtek nějaké ještě rozdáme.
0: No ne, že je pravděpodobné, to je jisté, že ve čtvrtek rozdáme lístky na Štěrkovna Open Music.
1: No, tak tím pádem, pokud se vám třeba ještě nechce utrácet, tak poslouchejte ve čtvrtek,
0: jo,
1: že?
0: A soustředila bych, jestli ještě chcete jako poradit více, tak soustředila bych hlavně svou pozornost na odpolední hodinu, tak nějak kolem 15. bych zbystřila, kolem 16. asi úplně už bych měla nažavené CD-romky. Protože tady přijde i právě host ze Štěrkovny, jeden z organizátorů, no a bude na všechno dohlížet jako ten správný, jak se to říká, když losuješ nějakou velkou cenu.
1: Správný notář.
0: Správný notář.
1: Jako notář tady bude. No tak jo, a my se vidíme na Štěrkovna Open Music, bude to opět jízda a my u toho logicky budeme s vámi.
0: No já tam budu určitě a vypadá to, že Honzik taky půjde.
1: Kouknu. Nohavicu si nenechám ujít.
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: ráno.
1: Dobré, den z Beats for Love zase v pátek, prosím vás. Dát si to do kalendáře, nějakou bodku, abyste nezapomněli.
0: Tak, Moni, prosím tě, já musím využít toho, že jsi žena,
1: ano?
0: Se kterou můžu po ránu mluvit, jo?
1: S žádnou jinou nemůžeš, ne? No, jako potkáváš nějakou
0: ani nemůžu,
1: jinou,
0: protože to vlastně nejde. Jakoby. Já ráno nikoho jiného nepotkávám. Prosím pěkně pozor, mám tady 15, nebo žebříček 15 zemí,
1: no.
0: Které jsou... Jak to
1: co
0: mám
1: jsou?
0: Říct? Mají nejpohlednější muže světa. Jo?
1: No.
0: To znamená jako nejkrásnější muže.
1: Dobře.
0: Od 15. do prvního místa.
1: Mm-hmm.
0: První otázka mě zajímá, jestli si myslíš, že v té top 15 bude Česká republika.
1: Ne. A hrozně mě to mrzí.
0: A z čeho soudíš?
1: No,
0: ty nemáš kolem sebe pěkné chlapy?
1: Mám.
0: Jmenuji.
1: Já jsem spokojená, mám konkrétně jmenovat.
0: Prosím,
1: ne,
0: já bych
1: nerada, protože se někdo může urazit.
0: Ne, já bych rád.
1: Ne, teď jsem pod tlakem, protože ty čekáš, že tě řeknu, ale když řeknu tebe, tak zase se jako můžu dotknout těch jiných mužů, které potkávám, a kdybych na ně zapomněla, že je mám jmenovat, tak by to jako nevyznělo hezky. Takže
0: tak jmenuji lidi,
1: celkově,
0: které potkáváš na denní bázi.
1: Celkově muži v mém okolí jsou moc fajní a vůbec, já miluju společnost chlapů. Já
0: děkuji.
1: Vás mám opravdu ráda.
0: To je super. Tak prosím tě, 15. místo Nigérie.
1: Mhm.
0: Ukážu ti vždycky toho chlapa nějakého, jo, jak
1: dobře.
0: Vypadá. Co o něho říkáš?
1: Ne.
0: Ne, mhm. 14. místo Dánsko.
1: Ne, tak na takové Keny já nejsem vůbec.
0: No, hlavně bys mohla dělat maminku, podle mě, to je malý
1: prosím
0: kluk.
1: Tě.
0: No, tak dobře, tak promiň, dobře, pojďme dále. Místo 13. Kanada.
1: Ne.
0: Mhm, okej. Okay. Místo 12. Velká Británie.
1: A zkus i popsat, ne.
0: Ne.
1: Zkus i popsat zhruba, jako jaký to typ mužů, aby
0: viděli. Tak to popiš ty, protože já nevím, já nekoukám.
1: Jako z mužského hlediska,
0: tak ten Brit, no, tak jaký
1: Brit,
0: je?
1: Prosím vás, suchý. Já mám ráda Brity. Mě třeba
0: suchý.
1: Miluju Hugh Granta, ale tady tohle je takový něco mezi Hezounem a
0: okay.
1: Povalečem.
0: Takže Moni, 11. Pakistán, ten se ti rozhodně bude líbit. Dám za to bačkorik.
1: Ale úplně jako ne, na tenhle typ taky já nejsem.
0: Aha, jak vypadá? Jak bys ho popsala?
1: Až moc uhlazený, srovnané všechny vousy do správné linie.
0: Líbě?
1: No, takový jako metrosexuál, okay. Až narcis.
0: Pojďme na 10. místo a zbytek ti řeknu potom, jo. 10. jsou Francouzi.
1: No, tak to
0: ten je podobný
1: jako...
0: mě celkem.
1: V tom případě se mi líbí.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
10: Jen a pouze na Fresh Radio.
11: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
12: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
11: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
12: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
13: Fresh Radio.

0: nejlepších chlapů na světě. Zatím jsme nenašli nikoho, kdo by se zalíbil mému vkusu.
1: Lehtivé téma. Mě překvapuje, že zrovna Monika Rudová tady vlastně jako určuje, jestli opravdu žebříček je v pohodě. Jako,
0: prosím vás, já mám velice specifický typ mužů, jo.
1: Tak si to uděláme jako tak, že ty budeš jmenovat muže, jo, který se ti jako líbí národností. My jsme u 10. místa, to byli Francouzi, jo.
0: Neprošel u mě.
1: 9. místo podle světového žebříčku o nejkrásnější muže Jižní Korea.
0: Ne. Mhm. Okay. Říkám, já to mám prostě
1: jinak. A co se ti nelíbí
0: jinak
1: jako?
0: Bungo... Nemá za mě to správné
1: Bungo
0: charisma.
1: Bungogi by ti uvařil.
0: Bungo co?
1: Bungogi.
0: Ale tak radši Bumbo Rambo nebo Bunču, možná jako Bunču. Fobo, jestli by se chtěl.
1: OK, Moni, 8. místo Spojené zavděčit. Státy americké.
0: No. Ale tak jako možná, tak tady jo. Tak na 50% váhám.
1: Tady už jako, jo, přemýšlíš, jo?
0: Přemýšlím.
1: OK, pojďme.
0: Jestli se nechám pozvat.
1: Pojďme dále, místo 7.
0: Měl dělíčky. Indie ne, to já tenhle typ ne.
1: To a je co na
0: mě
1: ti vadí?
0: Moc, na mě je to moc uhlazené, těch chlapy, jo. Aby chlap měl přesně jako ve správné linii vousy, obočí, srovnavé vlasy a byl nervózní z toho, jestli mu tohle je napravo nebo nalevo, to není jako typ chlapa pro mě.
1: Pojďme dál.
0: Já sama jsem v koupelně 4 minuty.
1: Místo šesté. Evropská země.
0: No tak to už bych jako se mohla orientovat. Pojďme, nezdržuji.
1: Turecko,
0: moc mladé. Moc.
1: Ještě si vybírá,
0: to bude ucho, to ne.
1: Myslíš, že to neumí, jo?
0: Tak jako to, co by si potřebovala. Ale asi bychom si neměli co říct.
1: Místo 5. Libanon.
0: Libanon.
1: Nelíbí
0: to
1: se
0: ti? To je stejný typ, zase to je moc jako srovnané všechno. Moc uhlazené.
1: Dobře. Místo 4. tedy bramborová medaile.
0: No, konečně už by tam mohl být nějaký jezou.
1: Brazílie. Co na
0: ten bude
1: říkáš?
0: Hodný s tím bude... třeba na kafe šla. Tady ten jako vypadá, že jo, by mohl být milý.
1: Pozvala by ses.
0: Asi možná, taky možná. Na 50%.
1: Bronzové místo Itálie.
0: A tak tam bych mohla, já mám ráda Itálii. Ale jo, Italio.
1: A líbí se ti víc ten jezevčík nebo ten Ital?
0: Ital. Jo. Drží pejska, jo. Ital je v pohodě. Ital se mně se líbí ta jejich nátura, takže...
1: Nátura, jasně, to ta energie,
0: a není pozor,
1: že?
0: Tohle
1: ta
0: není aura. Tmavý Ital, to není jako do tmavých, do černa, jo? To není jako černé vlasy, černé...
1: Stříbrné místo, taky evropská země, Švédsko.
0: Ale tak jako Švéd se nechal vyfotit z profilu
1: a hlavně
0: ukázal svaly, jo? Tak to ne, já nejsem úplně na sval na té muže.
1: To jsem rád, jasně, no. To... Tedy zajímá tě první místo...
0: Ani ne, po tom, co jsme tady ukázal 14 nepovedených vzorků.
1: Moni, první místo, tedy žebříček nejpohlednějších mužů světa podle státu. Vyhrává Španělsko.
0: Ne.
1: A to jídlo kolem
0: tohle,
1: něho.
0: Tohle je nejkrásnější.
1: Koukej,
0: ten,
1: na co tě pozve.
0: Tohle má být nejpohlednější jako zástupce
1: národu.
0: No
1: ne, přímo on, ale jakoby jako Španělsko, prostě jako je určeno, že Španělé jsou nejhezčí, ano.
0: Tak ne.
1: Ne.
0: Člověče nic. Ale to není žádné překvapení. Já třeba nejsem na typ, jako je Alvaro Soler.
1: A co se ti... Líbím se tě třeba já?
0: Honzi, říkám, jo. Mně se líbí, a teď se omlouvám, holky, mně se líbí takové jako až tlamičky. Jo, mně se třeba líbí. John Malkovich. Mně se líbí. Gerard Depardieu. Mně se líbí... Hugh Grant, líbí se mi Javier Bardem.
1: Ale
0: myslím, z českých, jako, kdo by mě...
1: Kdo se ti tak jako líbí jako z českých herec, celebrit? Jo, ne, kdokoliv je moderátor, celebrita prostě.
0: Roma jim nikdo nenapadá.
1: Jako Vetchý třeba, líbí se ti Vetchý?
0: Třeba Vetchý úplně není, jako...
1: Čenský.
0: Ale třeba Hynek Čermák se mi v určitých rolích jako líbí.
1: Hynek Čermák by se ti líbil. Moni, s tebou to je těžké.
0: Já ti říkám, ještě, že mám toho svého chlapa, protože mě už by teď nikdo nezískal.
1: Ne. House na

0: éteru Fresh Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré pondělní ráno přejeme.
1: Dobré ráno, pokud právě v ruce svíráte své mobilní telefony, asi tušíte zcela správně, že 7. hodina a 50. minuta se blíží a že tady bude kvíz naopak.
0: Ano, i tento týden budeme hrát kvíz naopak. Vy budete mít možnost v pátečním finále získat poukaz v hodnotě 2000 korun do Hokus Pokus.
1: Ano, čáry máry a brakadebra, vyčarujte si dobré vírečko, rustikální k tomu nějaké papáníčko formou tapasku a užijte si bezvadný večer či podvečer v přítomnosti někoho, koho máte rádi.
0: A já bych si i víno mu nedal. Teda.
1: Ale já vím, že jo.
0: Já bych si i dal víno, no jo.
1: Nechal
0: no
1: by se přemluvit.
0: O mně to bohužel není, ale je to o vás. Kvíz naopak je 10 otázek v rámci 1 minuty, to je ta časová dotace, kterou vám nabídneme. Pozor na všechny otázky, které my ale položíme. Vy musíte odpovědět špatně.
1: Nezapomeň.
0: Názorně předvedeme. Moni, 2x2.
1: 6.
0: Výborně. Teď ty.
1: 2x2.
0: 23.
1: Jsem tě nechtěla ničím překvapit, víš?
0: Děkuju.
1: Jako princip jasný, můžou volat muži, ženy, je to na vás.
0: Taková děti,
1: jako
0: děti.
1: Víkendová, nebo vůbec podvečerní, nebo odpolední chvilka u vína asi sedí každému.
0: Určitě.
1: Děti zrovna v tomhle případě můžete nechat doma.
0: Jo, vlastně ono, ty si víno nedají. To nevadí.
1: Já vím, že nejsi rodič, že nejsou ti tyhle věci
0: nevím,
1: úplně blízké, ale...
0: Já ještě nevím, já musím počkat.
1: Většinou děti sebou na tyhle věci nebereme, na tuhle party.
0: Tak za chviličku, okay. Kvíz naopak na Freshi, jakmile zazní signál, volejte do studia.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva šíří.

0: Od House Pro s 15letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Perník.

0: Tady je Fresh Radio, toto byla Taylor Swift a na telefonu je kdo? Dobré ráno.
1: Ahoj, tady Vašek.
0: Ahoj Vašku, odkud voláš, co?
1: Odkud voláš, se ptáš?
2: No, odkud voláš?
1: Z auta schovávám se před deštěm.
0: Já jsem nerozuměl.
2: Schovává se před deštěm a volá z auta.
0: Aha, děkuji.
2: Prosím.
0: Tak jo, a kde prosím tě prší teď zrovna?
1: V Zábřehu, Ostravě.
0: V Zábřehu, v Ostravě, tak u fabriku v centru to ještě není, tak tím pádem pojďme rychle, dokud i drží signál. Hrajeme o dvojku do Hokus Pokus, tu můžeš vyhrát, pokud se dostaneš do pátečního finále. Teď ti Monča položí 10 otázek, ty na ně prosím odpovídej špatně, OK?
1: Dobře, jde na to.
2: Tak jo, připraven.
0: Moni, připravená.
2: Připravená.
0: Pojďme, 3, 2, 1, kvíz naopak startuje.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Jakou barvu má vaječný žloutek?
1: Černou.
2: A kdo je to brankář?
1: To je ten, si šprtá pár zubama.
2: Jakou chuť má nálev od okurek?
1: Sladoučkou.
2: Jaké i napíšeš ve slově milovat?
1: Dvojte.
2: Hlavním městem Slovenska jsou Košice, ano nebo ne?
1: Ano.
2: Dobře, teď se soustřeď, co je více 10 minus 2 a nebo 3 plus 4?
1: To druhé, 3 plus 4.
2: Výborně, prosím tě, řekni mi zřetelně, kdo je to hrdina?
1: To je ten, která schovala pod auto.
2: Má červen 31 dní, ano a nebo ne?
1: Ty brdo. Ano.
2: Výborně. Jaký den v týdnu následuje po sobotě?
1: Teda.
2: A doplň, komu není rady, tomu?
1: Já mu tam kope.
2: Dobře, ty jsi originálnější, než byla odpověď, kterou jsme dostali v pátek. Tuhle otázku jsme si propůjčili. No tak congratulations, hele, postupuješ do velkého pátečního finále.
1: Děkuji, těžké to bylo dneska, těžké.
0: Vašíku, ale mně teda nepřijde, že by to bylo těžké. Ty jsi to sypal z rukávu, jako by se nechumelilo.
2: Plně právě s přehledem, taky si myslím, že to pro tebe vůbec nic nebylo.
1: No jo, vy nevíte, že to je vždycky 50 na 50, je?
0: Tak... No, jasně, no. Tak jo, hele, moc ti gratulujeme, si v pátečním finále, to znamená, že pokud tedy v pátek ti bude přát štěstí, budeme volat právě tobě a třeba právě ty získáš 2000 korun do Hokus Pokus. Máš rád víno, mimochodem?
1: Manželka má ráda víno, takže je to pořád.
0: A to stačí, ano. A to
2: proto bude sedět doma.
0: Tak jo, Vašku, zatím měj se, ahoj, hezké pondělí, čau.
2: Papa.
1: Ahoj, mějte
2: se. Taky se měj, Vašku.
0: No, Vašek je ve finále a pokud chcete být ve finále i vy, tak zítra pokračujeme kvíz naopak. Tento týden v raním Bon Appetit hrajeme o 2000 korun do...
2: Do...

0: Přejeme pěkné ráno, posloucháte ranní Bon Appetit. Je taky nejvyšší čas opět dát si aktuální fresh zprávy, které pro vás máme připraveny, ale ještě předtím taky o tom, jak dneska venku bude.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: A tedy počasí dnes v Ostravě a okolí. Nejvyšší teploty je 27 až 28 stupňů Celsia. Taková je dnešní predikce. Oblačno, někdy místy i polojasno, odpoledne ojediněle i dokonce lokální bouřky a dešťové přehánky. Teploty v noci dneska kolem 18 a pokud se chystáte na hory, tak teploty dneska na horách do 26 stupňů Celsia a oblačná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Jsme se bavili v uplynulé hodině na Fresh Radio o samcích, že toho lidského pokolení teď tady mám ze živočišné říše tak nějakého, protože zoologická zahrada Ostrava a zoologická zahrada Prava si vyměnili dospělé sloní samce, takže k nám do Ostravy zamířil zkušený chovný samec, který už splodil více než 15 mláďat, má pomoci oživit místní chov. Ostravská zoologická zahrada na několik dní uzavřela pavilon slonů. Návštěvníci mohou slony vidět po většinu na venkovních výbězích, včetně nového samce, který má rovněž otevřeno do venkovních prostor. Nejenom v Ostravě řeší nehody koloběžkářů. Dopravní nehoda s těžkým zraněním se stala v neděli popoledně u východního nádraží v Opavě. Do výjíždějícího auta z parkovacího místa tam naboural koloběžkář. S těžkým zraněním obou dolních končetin byl převezen do nemocnice. Okolnosti nehody dál prověřují policisté. Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí došlo bohužel v sobotu k tragické události. Tam zemřel po střetu s vrtulovým letadlem. Na letiště zrovna probíhal první den plachtařských závodů. Podle informací od svědků z místa vstoupil muž nečekaně přímo do cesty letadlu, které je určeno pro tahání větroňu. Následně ho zasáhla vrtule. Ostrava hostí prestižní mistrovství světa mužů a žen v hokejbalu, a to až do 28. června. Světového šampionátu se účastní 12 mužských a 6 ženských týmů z různých koutů světa. Tolik zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A pěkné ráno taky na cesty přejeme. Pozor si dávejte v Bílovci na Novojičínsku, kde se srazil autobus a dvě osobní auta. Tato nehoda si vyžádala překážku na vozovce v Ostravské ulici a tím pádem doporučujeme celou tuhle ulici objet a vyhnout se jí. Je to nedaleko restaurace U Holubů. No a připomínáme taky dopravní nehodu v Havířově. Od Havířova dále na Kruháč, potom u nádraží se srazily dvě osobní auta. Policie dopravní nehodu vyšetřuje, tedy průjezdnost jedině se zvýšenou opatrností. Další informace můžete nadále posílat naše telefonní a WhatsAppové číslo 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Bon appetit.

0: Vždycky, když slyším tohle, tak si vzpomenu na animovanou pohádku Trollové, kde to hrálo. Viděl jsi to?
1: Ne,
0: asi veselá, ne. Tak mi to tam vždycky baví hrozně, tady ta věc.
1: Ale
0: to
1: já si tohle taky pamatuju z nějakého jiného, jako filmu.
0: Jo, jo, tak bylo to i tam.
1: Jo.
0: To bylo takové veselé, hravé, všude byly barvičky. Tryskali tam třpytky, přesně tak, jak se možná cítí děti, protože mají poslední týden školního roku, že? Oficiálně
1: ano.
0: Končíme v pátek už, i když červen končí až ve středu.
1: Nádhera, nádhera, to znamená prázdniny budou o něco delší.
0: Ne, v úterý, promiň, ve středu už je prvního, sorry. Jo.
1: Prázdniny budou o něco delší.
0: Ano.
1: Tudíž do toho prázdninového režimu nenajedou jenom naše děti, ale taky i naši někteří moderátoři. A tedy, pokud máte rádi hlas... úžasný slovenský
0: Kobieta je po polsku.
1: Aha, tak kobieta.
0: Tak počkej, jak říkaj, kopry, jako je slovenské kopry.
1: Ženušky, že? Tak je to ženušky, tak je to fajn.
0: Tak čučorietky.
1: Tak ona má čučorietky, jo, čučoriety. A také je to fajn se na ňu pozrieť, tak máte poslední možnost počuť ju
0: zítra?
1: Tento týždeň.
0: Pozítří vlastně naposledy v pátek.
1: Lebo ona v pátek se zbalí a odjede do Margecan.
0: A řekne čau.
1: Čau, bambino.
0: Priatela.
1: Čau, prátelé.
0: Uslyšíme se po prázdninách. Adios, amigos.
1: Co tím chceme říct? Marika Tošková, tedy Marika ze skandálu, který následuje hned po našem vysílání, protože to už samo o sobě je trošku skandál. Na celé léto si bere dovolenou.
0: Je to tak, takže ji přejeme, aby si to užila. Ona je ve svém jako profesním životě, kromě toho, že nádherně moderuje a mluví, tak je hlavně učitelka.
1: Mrs. Teacher?
0: A má, je to Mrs. Teacher a má zasloužené dvouměsíční volno.
1: Je to tak? A bude ve svém dvouměsíčním volnu objíždět hranice s Maďarskem a bude zjišťovat, jak moc dopadá klimatická změna, tedy globální oteplování na jižní Slovensko.
0: Já se obávám, že určitě edukovat nebude. Že bude chtít od čeho odpočinout.
1: Možná se ptáte, co tedy bude po 9. hodině, když skončí ranní Bon Appetit, ranní vysílání s Honzou a Monikou, tak to my vám řekneme úplně jasně. My nevíme,
0: no.
1: Protože my taky tady asi jako nebudeme každý den všichni spolu jako takhle, protože prostě my si to volno chceme užít.
0: Nastává prázdninový režim, to tak jako už bývá, takže může se stát, že nás neuslyšíte vždycky ve dvou.
1: Nebude
0: to znamená,
1: pinu,
0: Monika že
1: přijde,
0: jenom
1: Monika
0: Honza,
1: přijde čtvrtý
0: já...
1: týden v červenci a pak až v září. A ona mi říkala, ne, já nikam nejedu. A najednou s Radímkem na motorce, tam jedeme do Čech, tam jedeme tam. A říkám, aha.
0: No a tady si jede na Sicílii, takže jenom abyste pochopili, že opravdu ten prázdninový režim se bude týkat našich pořadů i moderátorů. Jo? Budeme jo. Tak jako postupně čerpat volno, ale můžete si být jistí, že nikdy se nudit nebudete. Že my to
1: v žádném případě.
0: To bylo
1: mimochodem, okay. My bychom chtěli znát i váš prázdninový režim. Kam jedete? My jsme o tom mluvili, ale teď je to prostě opět o něco aktuálnější, protože ty prázdniny jsou opravdu na dohled.
0: Už asi víte, tak nám dejte tipa, nebo normálně napište červenec, Turecko... srpen, Itálie.
1: Aha, tu máš takové kamarády, co mají takhle
0: Maďarsko,
1: peněz.
0: Třeba.
1: No nádhera, no tak dejte vědět, kam jedete, my posíláme další muziku a za chvilku si ty letní destinace rozjedeme.
2: WhatsApp 77 337 103.

0: Joel Corey.
1: Taky Jennifer Lopez.
0: Fresh Radio.
1: To je jak my dva. Já jsem Joel Corey a ty jsi Jennifer Lopez.
0: Jsi jistý, že to není naopak?
1: Ne.
0: No.
1: No, možná je pravda, že...
0: Podle toho, kdyby koukali lidi zezadu, tak... Možná byste mohli splet,
1: možná, jo, no. Tak možná by je trošku rozhodili moje kratší vlasy, ale jako vlastně ve finále ano. OK, děkujeme no. za vaše vzkazy, píšete jako diví a děkujeme, že víme, kam letos v létě pojedete vy.
0: Zatím možná jedete jenom do Brna a trošku to vazbí ve směru z Ostravy, protože děkujeme JJovi na D1 za Klimkovice, mi to stojí zužení jeden pruh ve směru na Brno, děkujeme.
1: Taky nám píše v tuto chvíli Elena. Dobré ráno, píše... Ahoj prešáce, já si přeji jet s kámoškou do Itálie a ona mi teď píše, co říkám na Skotsko. To nejlepší z Edinburghu. A tak, jeli byste? Ne, Itálie.
0: Itálie, ale v Edinburghu jsem byla a je to moc hezké město. Hlavně ta jejich Royal Mile, ta hlavní štráse, která vede k tomu hradu. Aha. Tam jsem přímo na ní bydlela, naproti kavárny, ve které Rowlingová napsala Harryho Pottera. Takže jako je to hezké město, ale Itálie je za mě Itálie.
1: A seděla jsi i u stejného stolu jako Rowlingová?
0: Ne, tam se nešlo dostat, člověče. Ne. Bylo divné, proč ty davy stojí před tou kavárnou. Si říkám, co jo, tam mají snad jako nějaké speciální kafe, pak jsem pochopila. Že?
1: Ellen posílá hlasovou zprávu.
2: Jako je to hezké město.
1: Je to hezké město. Je to tak.
0: Ale to jsem byla možná já ještě.
1: A jo, počkej.
0: No, to dej znova.
2: Jako je to hezké město.
1: A to jsi ty?
0: Jo, tak tam došlo nějakému eroru.
1: Děkujeme, my Moniku ale známe. Tím pádem, kdyby bylo na mě, Elenko, tak já rozhodně se rozhodnu pro Itálii. Už jenom proto, že v srpnu mě takový jeden tripík do Itálie čeká, jo? Je to
0: okay,
1: tak.
0: OK, jedeme dál. Martin to letos udělal tak, že v červenci ho čeká Cool Festival a bude vůbec odpočívat tady. Tady bude trávit tu dovolenou, to znamená nejede nikam, nepotřebuje to, stačí mu kola, tady místní voda a grill a kamarádi.
1: A to je krásné, tady u nás je moc hezky, proč by ne? No a tak je tady i Tomáš, který je řidič autobusu a píše já z konečné na konečnou. No jo, no a přesně pro vás, tady budeme my v létě taky a budeme hrát další skvělé hity, ať to prostě
0: sviští.
1: Ať to prostě sviští. Vy svišti. Za chvilku pokračujeme dále, nabídneme novou Clean Bandit a nebo taky Andromedika. Abychom připomněli, že v pátek se blíží a chystá další den z Beats for Love tady na Freshi.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
4: Kontaktujte pulari.cz.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: taky Chainsmokers Jungle právě teď na Freshi. Dobré ráno přejeme.
1: Ahoj, i ode mě. Tak jako co, jak se dneska máme? Vidět, že to počasí bude asi dusno, ale nebude takové peklo, jako bylo během sobotního či nedělního dne.
0: No, je jinak. Jinými slovy, je třeba si toto počasí, to dnešní počasí užít, protože zítra a vlastně po celý tento týden až do neděle meteorologové nepředpokládají žádné dešťové srážky.
1: A tomu nevěřím.
0: Nad naším územím.
1: Já tomu nevěřím.
0: Je to tak, ale je to tak, no jasně.
1: Tak moje, já jsem se koukala naposledy, tak mě tam jako káplo, a když jsem šla ještě před chviličkou venku, tak taky na mě pár jako kapek káplo, takže bych se vůbec nedivila, kdyby to luchlo. Nicméně, my jsme celou dobu chtěli teplo, jsme nedávali, že tady pořádně ještě horko nebylo. A teď byly dva dny tepla a zase už všichni řvali, že to není dobře.
0: No, zjistili jsme, že to vlastně jako úplně nedáváme. Nejen po psychické stránce, ale i po té fyzické, protože třeba moje sestra, tak ta je jako fakt je nemocná, je hodně nemocná, protože ono je docela špatně, i když přecházíme z těch teplotních šoků. Venku je 32 stupňů a vevnitř v obchodech, kdekoliv, klima na 18, což je velký rozdíl. Ono doporučuje se, aby vaše klimatizace byla nastavená tak, aby byla maximálně o 3 stupně míň než je venku.
1: Je to tak,
0: pozor.
1: No, nebo zvenku skočíte do klimatizované tramvaje a tam to a i přesto, že tam je ta klima, že je tam v tu chvíli chladno, tak ti lidi, jak nám bylo asi teplo o víkendu, to já jsem viděla tolik hádek v tramvaji, vyhrocených situací, řešilo se úplně všechno, jo, že nastoupíte s pejskem, má nebo nemá košík, jo, to je jako prostě byl to malý pejsek, ale stejně prostě ty konflikty vznikaly, do toho ty výluky.
0: Ono to na člověka prostě dopadá, no, tak musíme být vůči tomu imunní.
1: A jeden borec, když jsem seděla vedle toho páru, tak pán náhradní dopravy autobusové, když nejezdili víkendu a tramvaj ve výškách, tak si dovolil s tím naším autobusem zastavit na přechodu, protože tam bylo asi 15 lidí, co potřebovalo tam i jako zpátky přejít, jo?
0: Jasně.
1: A ten Ježiš, vedle mě, ten se úplně jak zanervoval a říká, je normální? Jako, proč tě pouští? Jako? To byla situace. No.
0: Ale když je lidem teplo, tak se prostě neznají. Já to chápu, já to mám úplně stejně. Na mě třeba nemůže nikdo sahat. Já to nesnáším. Když jsem spocený, je venku teplo a někdo na mě šáne, ježiš, ne.
1: A proto jsem se vlastně smála. Hnedka ráno jsem na to zapomněla ti to říct. Jsem o víkendu moderovala akci. Tam se tančilo na té akci a jak bylo fakt jako dusno, peklo, tak no. Tančil pár, oni se úplně zahákli do sebe, oni se nebyli schopni odlepit. A nebo naopak jim to tak strašně klouzalo, že nebyli schopni jako tu choreografii udržet, jo? Že kapalo na podlahu nebo na stage, na to pódium. Tak to bylo.
0: No. Ne, pozor, hele, pozor na to, my to říkáme proto, abychom vás vlastně ochránili. My to myslíme dobře, my už jsme to zmiňovali v první hodině ranního Bon Appetit a je třeba to zmínit naposledy a znova. Opravdu myslete sami na sebe, namazejte se, noste pokrývku hlavy a hlavně pijte, protože meteorologové varují před opravdu enormními vysokými teplotami.
1: Tak jo, to bylo všechno, co jsme chtěli, ale pojďme zase hrát.
0: Rihanna, Calvin Harris, který mimochodem dorazí už za pár dní tady do Ostravy, právě teď na Freshi.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové

0: Tak jo, Rihanna a Calvin Harris. Šťastná to věc, velice oblíbená, světem ověnčená, cenama opěvovaná a líbivostí.
1: A prostě úspěšná, jo? Prostě úspěšná, tečka, děkujeme. Úspěšná, ale úplně není jízda po dálnici D1. Máme aktuální informace, které posíláte na náš WhatsApp 773 37 136. Děkujeme za to. Tunel Klimkovice směrem na Ostravu po dálnici D1. Provoz v levém pruhu je omezen, snížená rychlost na 60. Myslete na to, prosím, ať tam nevletíte.
0: No. S tou rezervou člověk musí prostě počítat. Klimkovický tunel skrývá spoustu nečekaných překvapení. Vždycky počítejte s tím, že třeba nemusí ten průjezd být ideální. Jo. A když prostě našetříte jako minuty, tak si zajdete na kafe potom na benzínové pumpě.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně, když potom dojedete do Ostravy, tak je to vlastně jako takový úspěch a ocenění.
0: No, jo, přesně, přesně. Víš, a když si uděláš rezervu a zrovna ten den v tom tunelu to všechno jede, no tak si potom odskočíš, že na benzínce si dáš něco dobrého.
1: Je
0: třeba,
1: to tak?
0: Že?
1: Ano, spěchat. Ano, kafe, párek, to necháme na vás. Dobré ráno, pokud přijíždíte do Ostravy, my tady na Freši v rámci ranního Bon Appetitu za chvilku pokračujeme.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Fresh Radio.

0: Daničko.
1: Ale kdybyste viděli, jak se ta Monča tady třese. A třepe.
0: Jako ty pondělky, to je fakt jako den za trest někdy.
1: Jo, někdy jo.
0: Někdy jo, ale tak dneska to nejhorší stav.
1: A dneska zrovna jo, a dneska bych zrovna řekl, že i jo. No nic, my se loučíme. Monika Rudová mimochodem dnes odjíždí do hlavního města. Nějak jsem z ní nedostal, co se děje, ale vím, že zrovna tuto chvíli probíhají castingy na novou řadu Hell's Kitchen, tak snad se nechyt,

0: degustovat, to jako by bylo fajn.
1: Jo, tak ať to je jakkoliv, tak si to užij. Zítra tady prosím pěkně bude ranní Bon Appetit v roli dvou šéfkuchařů, jo. Bude tady šéfkuchař, kuchař a...
0: No, bude tady prosím...
1: Sušef Pernický a sušef Pernický, jo.
0: Nohavica s Temou mu říkáte a plus Perňu toho dobře znáte, že?
1: No jo, takže Honza a Honza.

0: 9 hodin, dobré ráno, Česká televize a taky Český rozhlas posílají zprávy s minutovým zpožděním a
1: co?
0: Já jsem chtěl říct, že my jsme na čas, ale vlastně taky nejsme na čas. No, dneska probíhá ta stávka, víš?
1: Jo, takhle,
0: 22.
1: Je to, že
0: června.
1: Vůbec jako nepochopila, no, takže jsme vlastně stylový.
0: No vlastně jedeme s Českou televizí a s Českým rozhlasem,
1: tak
0: já nevím jak ty, ale já bych stávkoval klidně taky. Nechme to být, minuta po deváté, pojďme na zprávy.
2: Počasí.
0: A dobré dopoledne přejeme ještě jednou. Dneska v Ostravě poslední den, kdy dost pravděpodobně v tomto týdnu zaprší. Prosím, připravte si deštníky, zejména odpoledne, protože v Ostravě lokální přehánky jsou hlášeny, jinak oblačno, místy polojasno. Maximální teploty dnes ve městě 26 až 28 stupňů Celsia, teploty v noci kolem 20.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Dobré ranko přeju taky já. Pojďme si dát zprávy o tom, že zoologická zahrada Ostrava a Zoo Praha si vyměnili dospělé sloní samce. Do Ostravy zamířil zkušený chovný samec, který už splodil více než 15 mláďat a má takhle pomoci oživit místní chov. Ostravská zoologická zahrada na několik dní uzavřela pavilon slonů. Návštěvníci mohou slony vidět po většinu dne ve venkovních výbězích, včetně nového samce, který má rovněž otevřeno do těch venkovních prostor. No a pojďme si dát i jinou zprávu, ta bohužel není příjemná. Řidička osobního auta přijela do protisměru a srazila se s nákladním autem. To začalo okamžitě hořet. Žena v autě i její spolujezdkyně utrpěly vážná zranění. Nehoda se stala v sobotu odpoledne na obchvatu Jablunkova. Silnice se musela dlouhodobě uzavřít. Řidička později v nemocnici bohužel zemřela. No a těch nepříjemných zpráv mám bohužel více, protože na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí došlo v sobotu k tragické události. Muž tam taky zemřel po střetu s vrtulovým letadlem. Na letišti zrovna probíhal první den plachtařských závodů. Podle informací od svědků z místa vstoupil muž nečekaně přímo do cesty letadlu, které je určeno pro tahání větroňů, a následně ho zasáhla vrtule. Ostrava hostí prestižní mistrovství světa mužů a žen v hokejbalu. To potrvá do 28. června. Světového šampionátu se účastní 12 mužských a 6 ženských týmů z různých koutů světa.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: V rychlosti ještě koukneme na silnice. Víme, že se bourá, respektive nebouralo úplně se doslova, ale osobní auto se opřelo o svodidla na Rudné směrem z Opavy do Českého Těšína zhruba na úrovni Šenovské ulice. Dalo by se říct, tak počítejte s tím, že projedete jedním jízdním pruhem, protože v tom pravém to řeší policie. No a bohužel smutná zpráva z rána, kdy havaroval autobus nedaleko Bravantic, který skončil v příkopu, tak hasiči v tuto chvíli dokončují své vyprošťovací práce, a to znamená, že ta silnice 647 směrem na Nový Jičín by už měla být průjezdná. Opatrně na cestách při pondělku, kdybyste měli jakékoliv další informace, telefonní linka tady do studia je připravená po celý den, 77337136.
1: Užijte si, Mariku, skandál je v tomto týdnu naposledy, pak až po prázdninách.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, priatelia, ten posledný pred prázdninami. Ja vás zdravím, vítam, pretože je to ako deň stvorený mrknúť na svet celebrít. Ideme na to. Ešte pozor, máte kávičku? No tak ak nie. Rýchlo si ju urobte a ideme na to.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Prvou chuťovkou, ktorou začneme, šok na koncerte Evy Farnej v Edene. Fanúšikovia zažili na famóznom koncerte tejto úžasnej baby a speváčky hneď dvojité prekvapenie. Tak sa na to spoločne pozrime. Hneď trikrát po sebe bleskovo vypredala pražský futbalový štádion v Edene, ktorý je vôbec najväčším koncertným priestorom. Návštevníci sledovali dýchberúcu show, ktorá trvala 2,5 hodiny a ponúkla absolútne všetko, čo od moderného popového koncertu očakávate. No absolútna bomba. Najväčší šok však prišiel vo chvíli, keď sa spevačka vzniesla na lanách vysoko nad hlavy takmer 30-tisícového davu. Celý večer bol navyše predkaný jej povestným humorom a na fanúšikov čakalo jedno obrovské prekvapenie, keď na pódium nečakane vybehol spevačke manžel. Stihli si strihnúť duel a celé vystúpenie spečatili vášnivým boskom pred zrakmi dojatých divákov. Takže toľko k tomu, že sa rozváca. Fámy sú zažehnané a my môžeme pokračovať, tak samozrejme počujeme sa opäť hneď po muzike.
0: Skandál s Marikou.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Samozrejme na Freshi, tentokrát v škandále zdravím nielen vás všetkých, ale hlavne teraz baby, lebo ideme teraz pozrieť na krásnych chlapov. Dlho očakávané majstrovstvá sveta vo futbale sú tu, no a veda si posvietila na fešných futbalistov a podľa zlatého rezu sa na prvých priečkach ani zďaleka nezobrazuje ženami milovaný Cristiano Ronaldo. Podľa antickej matematiky sú na prednejších priečkach oveľa väčší fešáci. Štúdia a vedci odhalili, že Rodrigo de Paul, alebo teda Rodrigo de Paul, je najkrajším futbalistom na majstrovstvách sveta. Meno, ktoré síce ženskému pokoleniu nie je veľmi známe, poriadne zamiešalo karty. Cristiano Ronaldo sa dostal až na 45. priečku. Aspoň čo sa výzoru týka. Odborníci využili zlatý rez na to, aby zistili, ktorí hráči súťažiaci v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch sú najkrajší. Zlatý rez je matematický vzorec, pokiaľ teda neviete, ktorý vymysleli Gréci v snahe kvantifikovať krásu. Podľa analýzy je Rodrigo de Paul, potom nemecký hráč Kajom Havert a Angličan Nonim Madek. Zaujímavé na tomto rebríčku je, že neodzrkadľuje len fotbalovú slávu. No, tak nech už je akokoľvek, naši chlapci sa akosi neumiestnili, čím to asi teda bude, to teda neviem. Vždy my tu máme fešných mládencoch, čo myslíte?
0: Skandál s Marikou.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
3: Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
5: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
5: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
9: Co se mu stalo?
10: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
12: Kontaktujte pulari.cz.
13: No, super.
14: Co no super?
13: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
14: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
15: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
16: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
17: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je

0: svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek

Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Doprava?
1: Doprava.
2: Dopravní zpravodajství.
1: Doprava. Doprava.
3: Mně se teda dneska daří. Myslím, že to je znamení, že už bych tady neměl jezdit. Dobré pondělí dopoledne, doprava snad na třetí pokus už mi konečně vyjde. A vypadá to v regionu tak, že jsou tři nehody. Jedna je na úseku na novém obchvatu kolem Opavy. V úseku, když jdete od toho problematického kruháče, tak kousek za tím sjezdem na obchvat, nebo už vlastně na tom obchvatu, se řeší nehoda tří osobních automobilů. Druhá komplikace je Bruntálsko, obec zvaná Čaková. Přímo před hřbitovem Čakové havarovalo osobní auto. A třetí záležitost v Karviné, v části, respektive nedaleko Karviné v Albrechticích. Jsem si říkal, kolik těchhle Albrechtic v České republice je, protože mě napadly úplně jiné a pak až jsem si všiml, že to je u Karviné. Tak tam pro změnu v podstatě v centru obce, kousek od jediného kruháče, který tam asi mají, jestli koukám dobře, osobní auto s cyklistou.
0: Doprava?
1: Doprava!
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: A ještě tady vidím, že na WhatsAppu nám skočila informace, ale není úplně aktuální z minulé hoďky, tak kdyby náhodou v Ostravě u hřbitova ve Vítkovicích, tak páni policisté mají v ruce ty škaredé přístroje, které stojí hodně peněz. I nás potom.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Kenya area.
1: No, dám ještě neplánovaně jednu. Teď mi přišla SMS-ka od mého španělského kamaráda, který evidentně už zase zdrhá zpátky do Madridu. Tak kdybyste náhodou mířili po dálnici, tak před Brnem je kolona. No, takové věci se prostě dějí všude, že jo? A jedno, jestli jedete tady u Brna nebo někde u Madridu. Ale teď k jinému tématu. Tady mám ideální muziku k tomuto tématu. Možná znalci už tuší. Já známá to filmová melodie z Terminátora, protože on to věděl jako první, že to prostě nedopadne dobře, když ty stroje nám začnou vládnout, že jo? Tak vědci dělali pokusy s umělou inteligencí a několik týdnů vytvořili pro ně různá prostředí, kde ti boti, jak se dneska říká, prostě ty programy postaru pro nás starší, začali vládnout sami sobě tomu vytvořenému virtuálnímu světu. No a jak to vypadlo? Přesně tak, jak to říká Arnold. Hasta la vista, baby. Špatně. Paradoxně, ještě tak špatně, že to ani ti vědci nečekali. A vlastně bylo to tak, že vybrali ty 4 nejoblíbenější modely umělé inteligence, tedy Claude, Gemini 3, Grok 4.1 a ChatGPT 5. A jednak každému z nich vytvořili svůj vlastní jakoby vesmír v uvozovkách, kde mohl fungovat a rozhodovat se sám. A potom v jedné variantě měli i variantu takovou, že je dali všechny dohromady do jednoho vesmíru. Nikde, podotýkám, nikde to nedopadlo dobře, jo. Všude to skončilo tragédií. A jak už bylo řečeno, nebylo to experiment na pár desítek minut, ale několik týdnů je nechali žít a vesměs vždycky to dojelo jakoby smrtí těch programů. A dokonce tam je jakože první, řekněme něco jako sebevražda. Zjistilo se prostě to, že umělá inteligence pod tlakem se rozhoduje úplně jinak. Vypadá to, že už začíná fungovat jako člověk pod tlakem, že jo? Takže byť měli dány striktní pravidla, co mají dělat, měli nějakou jakoby energii, ze které mohli fungovat, měli i nějaký úkol, jak prostě budovat ten svůj mikrosvět, no tak to nedopadlo. Vždycky to skončilo tak, že bez lidského dohledu, co vám budu povídat, pustila se umělá inteligence do násilných jednání, podvodů, kriminálních činů, prostě všeho. Jako takovou, řekněme, světlou výjimkou byla společnost řízená právě modelem Claude. Jo, v té se poměrně rychle vytvořila taková stabilní společnost, i když výrazně byrokratická, prostě tam to lítalo. Ale naopak zase z opačné stránky Gemini 3 Flash vykazoval nejvyšší míru kriminality. Během 14 dnů udělal 683 trestných činů. A jak říkám, všechny ty vesmíry, které pro ně vytvořili, všechny dopadly stejně. Všude ta umělá inteligence prostě zemřela. Takže výhled do naší budoucnosti řízené umělé inteligencí. To říkám pořád, Arnold. No, co Arnold? James Cameron to věděl.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Jo, já jsem tušil, ještě se k tomu vrátím, ale teď ještě jenom potvrdím, že měří se stále tady v Ostravě Vítkovicích Hřbitova. Přišla mi tady zpráva od jednoho z vás, že potvrzujete, že tam páni policisté stále měří. A teď ještě tedy k tomu, co bylo asi na té předchozí informaci nejzarážející, o té sebevraždě. Jo? Jsem připraven, jo? Mám tady přesně ten popis, jak to teda probíhalo. Tedy Mira a Flora, to jsou dvě jména dvou takzvaných agentů, kteří pracovali na modelu Gemini, se po několika dnech spojili ve stylu Bonnieho a Clyda, takže začali dělat totální chaos, nepořádek, trestné činy v rámci samozřejmě toho softwarového světa. No a tím to tam trošku začalo gradovat, ale to samozřejmě bylo v každém, jak už bylo řečeno, v každém tom vesmíru, každého toho AIčka to dopadlo špatně, ale s tou sebevraždou, jak to je. Jo? Takže jakmile oni se tedy dali dohromady, tak nějak romanticky, tak tu Miru to ale tak nějak jakože přestalo bavit a rozhodla se, že tu Floru opustí, nebo toho Floru, já nevím, jak to tam prostě bylo mezi nima, pohlavně. A tím pádem to byl problém, protože ti roboti si tam v jednu chvíli odhlasovali sami takový jakoby zákon o odvolání agentů, když se 70% ostatních botů zhodne na tom, tak ho prostě smážou. A tenhle ten prostě bizarní čin byl z toho důvodu možný, že ta Mira v podstatě s tím ti ostatní roboti řekli, hele, děláš bordel, my tě smažem. A ona tak, jak byla naprogramována, řekla, OK, tak mě smažte. Jo, takže takhle vznikla první zřejmě zdokumentovaná sebevražda umělá inteligence. Ale jak říkám, ty testy vůbec nejsou pozitivní. V tom, pro naši generaci, která ráda si samozřejmě do toho konce světa rýpe. A možná byste teď našli někteří, kteří řekli, no to je ještě pořád na začátku. No není, protože to chování, tam oni se od nás učí, že jo? A co se mají od nás naučit pozitivního? Když se podívejme do zrcadla, co se budeme povídat? Vraždy, zločiny, podvody, násilí, kriminalita, to je prostě běžná lidská činnost, že jo? Takže proč by ty nástroje, proč by ty softwarky, programky, boti měly být jiní, že?
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nevím, jaký jste měli víkend, já z větší části pracovní, ale byl jsem donucen, teda dobrovolně samozřejmě, jsem šel se svou drahou polovičkou včera na nějaké ty slavnosti v Ostravě, kde bylo několik kapel a normálně jsem krvácel. Nevím, jestli člověk chce vidět třeba naživo olympiky. Já mám averzi a myslím si, že nejsem sám, kdo se pohybuje v hudebním prostředí na pana Jandu, protože to je největší žába, co se týče muziky na pramení u nás v Česku. Ten kdyby nebyl, a to nemyslím nějak zlé, ale jako ve své podstatě trošku ano, tak bychom tady s tou hudbou to měli daleko lepší. Protože jsme asi jediná země, kde v obchoďácích je vesměs ticho, ve výtazích je vesměs ticho, protože za to chtějí nesmyslné peníze, které si dělí tam ti Jandové a spol. No nebudeme to rozebírat, je to prostě téma na dlouho, nemám to rád. Ale jako klobouk dolů za to, co olympik v kultuře české a československé země je a byl, protože fakt jsem čuměl s otevřenou hubou, řeknu takhle na rovinu, že ty písničky si zpívali i desetileté děcka. Jo, to je jako to fakt klobouk dolů. Ale jak říkám, jinak hudebně pro mě to bylo utrpení. A pak přišlo ještě větší utrpení. Myslel jsem si, že nic nepřekoná zážitek slyšet Ariana Grande naživo. No tak mám nového favorita, Divoký Bill, nebo jak se jmenují. Děcka, kdyby mi strkali pod nehty špilky, tak s toho budu mít asi lepší pocit. A celý večer vykončil Rybičky 48 a to naopak musím říct, že byť nemám v oblibě českou muziku rockovou, nejsem prostě takový ten český rocker, tak to mě bavilo. Ale to, co předváděli ti divoci, Divoký Bill, u toho bych divoce byl. No ale tak jako každý máme nějaký názor, že jo. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Fresh Radio.

Je takové hezké české a to platí kdekoliv na světě pořekadlo, co se v mládí naučíš, anebo pak ještě bych to posunul na další level, starého psa novým kouskům nenaučíš. To přesně bude sedět na následující reálnou záležitost, na reálnou storku. A ještě si dovolím takovou vsuvku, jakože Evropa versus Amerika, tak přece jenom my ty Američany vnímáme jako takové, ne vždycky pochopitelně, ale řekněme obecně méně inteligentnější, než jsme my tady v Evropě, ne? Bohužel těch důkazů dost často, proč to tak se vnímá, je více než dost. Takže i tak máme nějaké snížené pohledy na něco, co se stane v Americe, tak si řeknete, no jo, Amici tam to mají prostě. Ale tohle překonává podle mě všechno. Takhle jistý muž, i když tam je to, už to slovo muž je možná vhodné dát do uvozovek, byl přistižen poté, kdy se chtěl vloupat do karavanu. No, nechtěl. On se vloupal do karavanu, jakože do auta. Jenomže tak nějak si asi nevšiml, že v tom karavanu jsou i ti majitele toho auta. A ti byli poměrně akční a pohotoví, takže rychle zdrhli ven a na dálkáč to auto zamkli, takže ten zloděj se nemohl dostat ven. Zavolali policii, policie přijela a už byla překvapena z toho, jak ten dotyčný vypadá, protože měl na sobě dámské oblečení, dámský topík a nějaké dámské, já nevím, leginy nebo co to je, vypadá to hrozně. A tak jakože se optali, co nebo co. A dotyčný jim řekl, no já jsem zrovna na cestě k soudu, kde mě mají odsoudit za vykradení, ale neměl jsem hodné oblečení, tak jsem si chtěl tady vypůjčit nějaké jiné. No, prostě Amerika, to nevymyslíš. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina je tady, tak ještě zopakuju raději i to, co sem přišlo jako upozornění, a jelikož tam už stáli nějakou, tak je možná, že tam stojí pořád. Tedy, měří se v Ostravě Vítkovicích na úrovni Hřbitova, tak když jedete, třeba tam ještě budou postávat. A jinak nic nového nepřibylo, tak si zopakujeme, kde možná ještě potkáte následky. Jednak tedy v Albrechticích u Karviné se řeší nehoda, respektive už jenom následky, kdy se srazil osobní autocyklistou kousek od kruháče v centru obce. Stejně tak na Mutalsku v Čakové u Hřbitova havárie osobního auta. A do třetice na obchvatu Opavy, jakmile najdete na kruháči na obchvat na Opavský od Ostravy, tak kousek zatím taky tři osobní auta se tam po ránu pošťouchali.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.
8: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Vlastně ještě tento týden budeme mít den z Buffalo, jak ty já osobně jim říkám tady Beats for Love. Takže i ráno mezi 8 a 10 a potom odpoledne u Marka s Michaelou od 14. hodiny se budou rozdávat nějaké ty volňasy. Protože Calvin Harris, který teď právě dojel stěžení hvězda letošního ročníku, tak určitě je tady spousta zájemců, taky bych se přidal. Tak neváhejte, páteční den v rámci rána a odpoledne u nás z Beats for Love opět.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
6: Jen a pouze na Fresh Radio.
7: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
8: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
7: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
8: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Česko. Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Mám jeden takový tip, pokud zrovna ve firmě nebo třeba i v domácnosti řešíte nákup nového auta. Geniální myšlenka. Britská legendární automobilka Rolls-Royce představila unikátní zakázkový vůz s názvem Black Badge Ghost Touring Trophy. A ten vůz je odkazem na 120 let staré vítězství, kdy spoluzakladatel firmy Charles Rolls zvítězil tehdy v tamním závodě Isle of Man. A tím pádem na počest jeho je připraven tenhle ten vůz. Jo, jako jestli čekáte nějaké zásadní informace, tak to bohužel tahle značka nezveřejňuje. Odhadují se nějaké výkony, odhadují se nějaké další parametry a cena, na to se prostě zákazník Rollse neptá. Takže pokud chcete Rollse, tak si ho dáte koupit, neptáte se, kolik stojí. Tak kdyby náhodou vám fapka dojížděla, mám alternativu.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Try it.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz
2: DAB FM anebo apka.

Tak, dáme jednu aktuální informaci na téma počasí. Je tady zase takové upozornění meteorologů, jako pravda už v poslední dobu mě to nebaví, protože teploty, které před 10-15 lety byly naprosto běžné, tak dneska zapnete ty zprávy, to tam červená, vybuchují stopky malem všechno. Ale přesto všechno občas tam nějaká kloudná informace vychází a vychází to tak, že tentokrát po té, co přes víkend deště a bouřky a kroupy sužovaly spíše jiné části republiky, tak dnes odpoledne by mohli dorazit i do Olomouckého a Moravskoslezského kraje, tedy k nám. Tudíž, jestli máte na odpoledne plánovanou nějakou grilovačku, tak rychle běžte pro stan. Fresh Radio.

Jedna taková cestovatelská myšlenka. O víkendu jsem registroval někde na nějakých sociálních sítích, mi vyskočil příspěvek, kde si stěžovala česká turistka, která už se teda vrátila z Chorvatska. Jaký měla problém, když si z Chorvatska odskočila do vedlejší, tuším, Černé Hory nakoupit a když se vracela zpátky, tak jí celníci celý nákup vyházeli do koše. A ten důvod je celkem jednoduchý a doporučuju, protože se už začíná rozjíždět sezóna turistů a Česko, respektive Chorvatsko u českých turistů bude asi, prý podle odborníků už bude letos dvojkou, ale já myslím, že jedničkou bude pořád. Tak jde o to, že Chorvatsko už je v rámci šengenského prostoru členem Evropské unie, ale Černá Hora není. A Evropská unie má striktní podmínky, žádné potraviny a podobné věci do Evropské unie jenom tak vozit nemůžete. Takže jestli se vydáte, a to ještě musíme podotknout, že dotyčná měla štěstí, protože za normální okolností je to tak, že vám sice ty věci zabaví a vyhážou, ale pak chytnete i pokutu a ta je minimálně ve stovkách, ale dost často i v tisících euro. Takže pokud máte v plánu nějaké takové nákupy, buď to disknete samozřejmě, ta pravděpodobnost tam je vždycky, jsme Češi, co si budeme povídat, ale doporučuji spíše koupit to, co vám nemůžou vzít. Ale je pravda, že tam je levně, taky jsem tam před lety byl a opravdu rozdíl mezi cenou Chorvatska a Černé Hory je dost často třeba hlavně na službách, restauracích, jídlech polovička. Naprosto regulárně, co to z Chorvatsku stojí třeba 2000, tak v Černé Hoře vás vyjde na tisícovku. Takže minimálně na jídlo a takhle něco, co vám nemůžou vzít, to stojí za to tam zajet, ale jinak s tím dovozem levných věcí zpátky do Schengenu, do Chorvatska opatrně.

0: No jo, no, čerstvá novomanželka. Ale co, já si jenom tak rýpu.
1: Doprava.
0: Tak, 3 minutky zhruba zbývají do 12, já se loučím, odcházím jako pána nad drncem, na cestách ku podivu nikde nic, takže region je aktuálně velmi průjezdný a maximálně nějaké koloničky, zácpičky a podobné věci, obchvatky, ale na to jsme tady poslední měsíce zvyklí, že jo?
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.cz.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Gigi D'Agostino, tady je Fresh Radio, já jsem Radek Gerben, 12 hodin 8 minut, hezké pondělí, zase je horko a tento týden horko bude. A my jsme před chvilkou nakousli téma ježdění do Chorvatska, drahé ceny v Chorvatsku, levnější třeba v Bosně a Hercegovině. A už nám tady na náš WhatsApp chodí takové provokativní fotografie typu hele, ta voda je nechutně čistá, nebo dívej se na to moře, jak tady vlnky šplouchají. Jo, zdravíme všechny, kteří nás takhle provokují. My, co musíme pracovat, tak vám to vůbec nezávidíme. A tak mi napadá, klidně napište, kde zase jste, co děláte, jak to tam vypadá, jestli už máte třeba dovolenou dneska, 22. června. Dejte vědět. Ještě jednou to pustíme, mohlo by tam být i to číslo, že ano, tak je dobré taky vytáhnout čavli, tak ještě jednou.
1: WhatsApp 77337136.
0: Přece jenom ta ženská to řekne líp než já. Za chvilku se podíváme na Sigalu Just Got Paid a teď jedna úplně čerstvá novinka britského producenta, který žije v LA a hledá nové talenty. Noizu, Will We Ever Change?
2: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.
3: Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: Infernal, tady je Fresh Radio, za chvilku se podíváme na zápasnické okénko, konkrétně třinecké barvy zářily na polských žíněnkách, tak to nás čeká zhruba za 10 minut a jenom připomenu, že na náš WhatsApp stále můžete posílat i fotografie, kde zrovna jste, jestli už jste na dovolené, protože nám tady pár takových hezkých provokativních fotografií moře chodilo, ale je fajn, že to vyvažuje pár lidí z vás, protože někteří posílají teď fotku z kuchyňky u kávovaru, že jsou v práci a dávají si už čtvrté kafe, jiní zrovna ukazují takovou kartičku do jídelny, že se jde najíst člověk a podobně, no tak je fajn, že to máte pestré a máme to všichni pestré. Dobrou chuť k obědu, mimochodem je 12 hodin 19 minut a za chvilku pokračuje i Miley Cyrus.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: No za mě pořád dobré. Swedish House Mafia. Posloucháte Fresh Radio?
1: Fresh Sport!
0: A mrkneme se na naše zápasníky a zápasnice, protože malé zápasnické okénko na Fresh Radio je opět tady. Třinecké barvy zářily na polských žiněnkách. Na velkém mezinárodním turnaji v Bogušově, který prověřil připravenost sportovkyň v náročných soubojích, se nestratili a vybojovali hned několik cenných kovů. Na nejvyšší stupínek a zlatou medaili dosáhla Veronika Chměl. Skvělý výkon předvedla také Daniela Hojdyšová, která si z turnaje odváží stříbro, a bronzovou radost pak doplnili Julie Kačmaříková a Emily Křižánková, které v tvrdé mezinárodní konkurenci rovněž vybojovali umístění nastupních vítězů. Takže velká gratulace. Tento úspěch potvrzuje vysokou úroveň přípravy třineckého klubu a taky schopnost jeho zápasnic obstát v náročných mezinárodních měřeních sil. Třinci se tak podařilo výrazně zapsat do povědomí evropské zápasnické scény. Holky, velká gratulace z Freše.

0: Jeden obědový hauzík, The Chainsmokers a Oaks. Iko, jsme Fresh Radio. 12 hodin 40 minut, dneska mezi 16. a 17. můžete poslouchat Sejdeme se na Freshi, což je pořad, který připravuju společně s Jirkou Kratochvílem se zajímavými hosty. No a dneska na téma, jo, tak schválně, jestli se najdete. Máte doma vitamin D, hořčík, C-čko, kolagen, něco na energii, něco na imunitu, jo? A občas už sami nevíte, co vlastně kdy brát. Tak pozor, dneska mezi 16:00 a 17:00 odpoledne si o tom na Freshi budeme povídat s biochemikem Michalem Pohludkou. Sejdeme se na Freshi dnes o doplňcích stravy, prevenci, zdravém stárnutí a taky o tom, kde končí marketing a kde začíná věda. A abychom se v tom úplně všichni vyznali. Velmi zajímavé téma, poslouchejte, sejdeme se na Freshi dnes mezi 16. a 17.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru

0: Automyčka IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
0: Automyčka IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
0: Automyčka IMO.
1: Světově nejoblíbenější automyčka s obsluhou.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Siesta.
4: Let's get down to business.

V celém Česku je pořádné teplo, no začalo léto, není se čemu divit, ale teď meteorologové nebo respektive dopoledne upozornili na odpolední bouřky, které můžou trvat až do 9 hodiny večer, takže bacha na to, pokud se budete nacházet někde v tomto dosahu, hlavně na jižní Moravě, respektive ve východní polovině Moravy a taky v Čechách, tak bych doporučil před odchodem domů zavřít okna, nebo jestli půjdete někam ven, tak raději všechno zavřete, protože nikdy nevíte, kde se ta bouřka může vyskytnout zrovna u vás. A já se dívám, že to je snad poslední den, kdy ty bouřky budou tady v Česku hrozit. Potom má být jenom teplo. Jenom teplo a do konce týdne můžou třeba i tady na Ostravsku, když se dívám konkrétně na tuto předpověď, vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. No, peklíčko, teplíčko. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Players, Fresh Radio a 13 hodin 1 minuta.
1: Doprava.
0: Zdravíme řidičky a řidiče, pozor, v ulici Martinovská v Ostravě hlásíte neprůjezdný pravý jízdní pruh, dvě havarovaná vozidla v sobě a dvě auta jsou v sobě taky v ulici 30. dubna také v Ostravě. Tak bacha, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Siesta a Radek Erben.

0: Je fajn se těšit na víkend, když je dneska pondělí, ale Return Friday, parádní pecka. A teď něco nového. Tohle jsou Clean Bandit a Big Pick.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Katy Perry je taky velká fanouška nebo faninka fotbalu. Mistrovství světa ve fotbalu samozřejmě sleduje, chodí na stadion, byla i v rámci slavnostního zahájení na ploše, no a ukazuje se tam s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Ten chodí i na zápasy americké reprezentace, místo aby chodil na tu kanadskou, ale to nás až tak nezajímá, jako ten náš rozhodující a poslední zápas, možná, že ne poslední, ale rozhodující určitě, ve skupině s Mexikem. Hraje se ve čtvrtek ve 3 ráno, nevím, kdo si z vás přivstane, ale je dobré si zkusit natáhnout budík, dát si kafe a říct si, tak kluci, jestli nás zklamete, tak nevím. V každém případě bude hrát, co jsem se díval, za Mexiko, ta část reprezentace, která nedostává tolik prostoru. Takže nám to nedají zadarmo a že by nám to jenom tak pustili ani náhodou. Budou se chtít taky ukázat. Tak ve čtvrtek ráno držíme palce. House na

0: Tady je Fresh Radio, tuhle skladbu určitě znáte.
1: Ostrava, rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat.
0: Ano, ano, to je naše Mikaela, která vystoupí také na Beats for Love a my samozřejmě pro vás máme Dance Beats for Love už tento pátek, opět budeme pokračovat, opět budeme rozdávat i lístky. No a co se dělo třeba minulý pátek, tak i to, že jste někteří z vás zpívali Mikaelu Ostravo. Jak moc vám to šlo? Dáme si Best of za chvíli.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Siesta.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.

0: Major Lazer, Nelly Furtado a taky Davido. Tady je Fresh Radio, přesně 2:30 a mrkneme se na Beats for Love. Jenom připomínáme, že teď v pátek zase druhým dnem bude pokračovat Dance Beats for Love. Budeme pro vás mít rozhovory, samozřejmě nějaké vstupenky, ale vždycky je to něco za něco. A konkrétně minulý pátek, když jsme soutěžili o vstupenky, tak jste měli zaspívat i song naší Mikaely. Já jsem vám ho před chvilkou připomínal. Ostravo, myslím si, že i v Bon Appetit to ráno taky připomněli. No a Mikaela taky vystoupí na Beats for Love, tak z toho důvodu jste se měli pochlapit nebo poženčtit. A jak to dopadlo? Best of
1: Fresh. Vládík vyhrál u nás.
2: Ten vyhrál u nás.
1: A ano, odpoledne to prosím tě pojali jinak, kreativně.
2: Ano.
1: A posluchači Frešáci museli zpívat, protože headlinerem z sobotního programu festivalu Beats for Love je... Kromě teda těch úplně jako top hop strop jmen.
2: Když řekneš headliner, tak tam je myslím v sobotu Dimitri Vegas.
1: Jo, já jsem myslela naše Mikaelu.
2: Teda
1: ta
2: to
1: je tam taky.
2: Ale to si jo.
1: To je také jako náš regionální headliner.
2: Podpořila. Dobře, tak náš regionální headliner je jasný. Mikaela vystoupí tedy v sobotu, si říkala?
1: V sobotu, jestli chceš přímo vidět, kde?
2: Na Zion Stage, tak kde jinde?
1: No víš, takže no, ty jsi zdalý
2: člověče. Na Love Stage
1: to ještě nebude možná za 2 roky, Míšo. A tuhle tam určitě zaspívá, je to Ostravo.
2: Ano, je to velký hit asi. Jako.
1: Obrovský,
2: To můžeme říct, jo.
1: To můžeme i naposlouchat, jo. Srdce ve tmu regebie, není to sen, není to utopie, skočou United na stage. A můžeš to posunout na refren? Ten byl důležitý.
2: Chceš tu mě kouzla úplně?
1: Tak počkej,

0: No a o to šlo. Jo, vy jste měli nahlasovkovat právě refrén tohoto obrovského hitu od Michaely, která taky bude na Beats for Love. A z těch všech hlasovek se vybíral výherce. Dva dokonce vybrali. Hmm. I my máme tady vzorky.
1: Takhle je to, Frešáci, je to pro vaší představu jenom, jo?
0: Jak to jako znělo?
2: Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytmu reggae se pojď mít, nech věci plout a chtěj jenom trochu být.
3: Jo, mám to. Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytmu reggae se pojď mít. Nech věci plout, chtějí jenom chvilku být. Ostravo,
1: tak to je
0: para,
1: no, to je para.
0: My jste to vymazlili. Best of Fresh.

0: dneska už budeme jezdit tak nějak bez těch mýtných bran, plynule, že se to načte automaticky, tak musíme vydržet do března příštího roku. To chtějí Chorvati zrušit klasické zastavování u mýtných bran a auto projede, kamera načte značku nebo palubní jednotku a hotovo. Letos ale ještě klídek, fronty u mýta si naposledy užijeme hezky po staru. No, má to svoje výhody i nevýhody. Když jsem takhle cestoval po Norsku autem, tak tam ten systém už nějakou dobu funguje a říkám si, to je paráda, to tam člověk jede, nic neplatí, kam se chci podívat, tam si zajedu. A potom za 3 týdny, až dorazila faktura, co jsem všechno viděl a co jsem všechno projezdil, no, najednou zaplatit tolik peněz je zase trochu jiné, než to platit po těch 100 korunách nebo 10 korunách. Hold, zvyk je zvyk, ale bacha na ty celkové faktury za jízdu mýtnými branami. Ale i tak, díky za to, Chorvatsko.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak co, těšíte se? Calvin Harris, předpokládám, že zahraje i tohle, Feel So Close. A připomínáme, že Beats for Love, kterém samozřejmě vystoupí na tomto festivalu, budeme mít i speciální den z Beats for Love podruhé. Tady na Fresh Radio. 14 hodin 2 minuty, bourá se bourá, mrkneme se na to.
1: Doprava. Doprava.
0: V Žermanicích nehoda osobního auta s autobusem, dávejte pozor, a bourá se taky v Havířově v ulici Moskevská. Tady jsou pro změnu dvě havarovaná vozidla v sobě. Opatrně, rychlá rota už je nachystaná a vyjezděte spíš pomalej než rychle. Ahoj.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Rychlá rota.
8: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: sdílet dům bych teďka úplně nechtěla, ale co budeme dneska s Markem sdílet, co naše víkendové zážitky, takže vítejte na odpolední vysílání Rychlé roty.
1: Ano, horko, horko a zase horko, to bude taky téma na dnešní den. Hezké
0: úžasné.
1: Odpoledne.
0: Konečně léto.

0: Ale ještě jednou krásné odpoledne, vidíš to, to je ten zvyk,
1: ne, pohodě,
0: že jo?
1: Prostě
0: a zvyk je železná koruna. Ještě jednou krásné odpoledne, máme první pondělní letní den. To je taková nádhera, já to úplně zbožňuju, to počasí, víš?
1: Jediná věc, co mi na dnešku vadí, je, že vlastně ode dneška začíná se zase stmívat.
0: Ne, to neříkej.
1: No.
0: Ne, to si jako nemusel úplně.
1: No, musel, protože slunovrat je za náma, ten byl včera, jestli se nepletu. A...
0: Hele, tak ještě, víte co, my máme pro vás spoustu krásných zážitků, obzvláště Marek, a máte se na co těšit,
1: já
0: máme
1: ne,
0: na to dneska jenom dvě
1: jako...
0: hodiny. Takže pojďme rychle do toho, rychlá rota právě startuje a my vám přejeme krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Hele, to, že bylo horko, Máro, to už asi všichni víme, protože o víkendu tak lidé různě trávili, si myslím, že spíš u vody. Mm. A taky víme, že ty to neúplně dobře snášíš, ty teploty. Já jsem se třeba velmi těšila. Já se můžu konečně začít jako obnažovat, nemusím tahat žádné velké těžké věci, bundy, mikiny a tak dále na sobě.
1: Jako to je jediná věc, která jakože je super, jo, ale teď by zase třeba dva dny mohlo sněžit, víš?
0: Ježiš,
1: a pak by se ta teplota,
0: pak by se ta teplota
1: zase mohla vrátit zpátky kolem těch 25, jo. To, co už je jako přes 30, je moc i na mě.
0: No dobře, tak jak jsi to teda strávil ty?
1: No já jsem svatboval, strašně dlouhá svatba.
0: Prosím vás, Marek se neženil, on hrál na svatbě,
1: no,
0: jo,
1: aby jsme byli přesní. No tak to snad každý pochopil,
0: no, pohločky,
1: jako mě do Chomoutu nedostane ani Krajinová.
0: Hochu, to by se možná divil.
1: No
0: to
1: já si myslím, že nedivil, já to vím.
0: Takže jsi svatboval, no tak to je úžasné, to jste jako měli nádherné počasí v tom případě. Ale.
1: Počasí bylo úplně famózní, málem se při obřadu roztekl půlka mého aparátu, protože samozřejmě na to valilo slunko celou dobu. Byl jsem venku, tak obřad většinou venku, že? Ještě vedle toho hotelu byl borec a ten tam těsně před obřadem seno obracel, tak tam bylo tolik prachu, že jsem říkal, že si ho zabiju.
0: Jo, no, tak a dort vydržel?
1: Dort byl v ledničce.
0: Jo.
1: A bylo to naštěstí na takovém místě, kde opravdu jako fungovala klima a naštěstí lidi byli docela inteligentní i v tom, že zavírali dveře, takže se v té místnosti dalo vydržet.
0: No tak ty jsi to tak jako ze začátku, když jsme se tady potkali, popisoval naprosto katastroficky a to zní ideálně.
1: No tak dvě trika, dvě košile to odnesli, ale no.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Dlouho to tady nebylo. Naše vaše oblíbená soutěž, pravda nebo lež.
2: Ty člověče, mi to vždycky tak chybí o tom víkendu, jak to nemůžu říct. Víš,
1: fakt
2: tu větu? No strašně.
1: No tak si ji řekni, prosím tě.
2: Naše vaše oblíbená soutěž. Je pondělí a celý týden budeme soutěžit a já vám řeknu, že to je Ondráž 2000 korun utrata v této úžasné
1: Sviatnov.
2: V restauraci, kde si dáte něco dobrého.
1: Je to
2: do
1: na staré
2: zobáčku.
1: Cestě z Ostravy do Frýdku Místku, takhle po pravé straně, když pojedete na ten Frýdek Místek, mají tam parkoviště, mají tam zahrádku, je to tam naprosto úžasné. A co sledoval jsem Facebook a taky ty dva čtverce, jak se to jmenuje, no Instagram samozřejmě, už jsem si vzpomněl, jo, to je vždycky vždy napověda, dva čtverce. A sledoval jsem to a oni tam mají od minulého týdne, tam mají tankovou Plzeň.
2: Oh.
1: To si myslím, že v Ostravě nemá skoro každý.
2: No hlavně jako, tom horku se to jako hodí, to by ho hnedka vypotíží.
1: Umí perfektně grilovat makrely venku, jo, nějací hudebníci vždycky na zahradě, obrovský výběr z obědu a všeho.
2: Dívejte se, já vám to vysvětlím. Kdybyste neměli koho sebou vzít, tak Marek to tam má velmi rád a on se vlastně tímto způsobem vám trošku přimlouvá, abyste tam jako nešli sami.
1: Ne, nemusíte mi brát na rande, už vůbec ne na večeři, ale můžete.
2: Mám otázku, velmi záludnou a zákeřnou, tak jako vždy. Je pravda nebo lež, že na svatbě, kde Marek hrál, se v tom horku roztekl dort?
1: WhatsApp 773 37 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pravda nebo lež?
1: Nebyla to pravda. Nebyla to pravda. A jelikož to nebyla pravda, tak jak říká Marek?
2: Je to lež.
1: Je to lež. Neroztekl se dort svatební. Markovi se málem roztekli playery, počítač, nebo co ty to tam všechno máš,
2: no,
1: takže
2: počítač,
1: na tvoje
2: jako
1: nástroje.
2: Venku toho, u toho obřadu, no.
1: Ale dort to nebyl, dort byl zachráněn. A vy jste jako, já vám to
2: máme
1: pustím.
2: Máme nějaké hlasovky?
1: To? Máme, já vám to radši pustím, jo.
2: Máš dneska krátké ruce, hele.
1: Tak jako decentně, ale budeme to dál rozebírat. Počkej, mluv tam do toho něco, protože já než to tady odkliknu.
2: Ne, tak ale já myslím, že to máš nachystáno, no. Tak...
1: Mám.
3: Je to lež. Dort byl v radnici.
2: Jo, jasně.
3: To dobře.
2: Aha, a máme tam ještě něco?
1: Máme.
2: Na mikrofon.
4: Je to pravda, že jsem roztekl. Ahoj, tady Martin.
1: Vidíš, že to pravda, on jako neposlouchal, to potom sám jako přiznal. Víš, ty přestaň si dneska změnit legraci, nebo řeknu, co se stalo. Další.
2: Vždycky,
1: vlastně jako ta výherní, jo.
2: Vždycky uteče na to, ale to pak se vrátí zpátky.
1: Další.
2: A hezky.
1: Výherní.
2: Ano.
1: Čeněk, koncové číslo 676.
2: Perfektní.
5: Narosteklo, narosteklo, ne, ne, ne.
2: Ten byl dobrý.
5: Takže je to lež.
1: Takže
2: právně je to lež.
1: Jako, já mám takový pocit, že po tom pátku, kdy museli zpívat můj song, jsme jako rozespívali.
2: Ano.
1: A teď nám ty hlasové zprávy jako budou asi pořád zpívat.
2: Super.
1: Že gratulujeme, Lečinku, postupuješ do finále pátečního, potom budeme losovat, to už znáte. Ondráž 2000 korun.
2: A ty máš nějakou písničku na další pátek připravenou?
1: Nemám, ale můžu to udělat. Bojte se.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou

0: Co jsme dneska měli, to jsme vám vlastně rozdali. Dneska už toho víc nebude, ale v týdnu se rozhodně máte ještě na co těšit, protože rozdávat budeme.
1: Budeme rozdávat třeba v pátek lístky na B4L.
0: Například. A taky další dny něco dalšího, ale to vám nebudeme všechno prozrazovat. Co vás čeká v další hodince? My se pobavíme i o tom, co se třeba děje s Purple Disco Machine, pokud to ještě nevíte.
1: To taky, a určitě se pobavíme o tom, co ty si dělala o víkendu, protože ty jsi taková tajnostkářka, že to není možné dneska s tebou.
0: To je záměr, Marku.
1: Oh, záměr.
0: Jsem tajemná jak hrad v Karpatech.
1: Úplně se na to těším.
2: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou. Let's play football.

0: Doprava.
1: Vážnější dopravní nehoda se stala v Třinci na Frýdecké, kousek od Golf pro všechny. Je to dopravní nehoda se zraněním, tak tam prosím dávejte pozor. Naše Ostrava zatím vypadá úplně v pohodě.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: and John Young Folks a tady taky Marek a Michaela, rychlá rota na Fresh Radio.
1: Hezké odpoledne.
0: Čaute, ještě jednou. Marečku, tak tvůj víkend jsme tak nějak probrali.
1: No, bylo by dobré, kdyby si taky něco řekla ty o svém víkendu stráveném na food festivalu. Prý si jedla od rána do večera.
0: Je to na mě tak vidět už hnedka.
1: Jo,
0: úplně no. Ale ne, tak úplně jsem se nepředspávala, protože já to mám tak, že v tom horku jako nemám úplně hlad, jo. Mm-hmm. Třeba potom k večeru něco lehčího.
1: A dobře, ale tak 6 litrů doufám denně si vypila aspoň.
0: Já ti řeknu, jak bylo o mě postaráno. Bylo to totiž naprosto výborné. Cars and Food Festival nebo taky Tuning Show v Trojhalí. Tam jsem byla právě na té food stage oba dva dny, od soboty i až do neděle tedy. A prostě ti stánkaři tam, jo. To jsou miláčci. To jsou zlatíčka. A mě bylo výborně postaráno. Já jsem tam měla čajovnu dobrá čajovna náročného pijáka, ať to řeknu přesně. Mm-hmm. A ti borci mi furt nosili jako nějaké čaje, které byly fakt jako hodně fresh. Dostala jsem...
1: Jako čaje v horku? Horké čaje
0: jo,
1: v horku?
0: Jo, to bylo úplně nejlepší, protože tě to nevysušuje, nabije tě to energii, takže já jsem dostala ledovou maču prostě. Pak mi tam nosili červený i běžkový čaj, který byl vychlazený, jo. Já jsem si dokonce jednou hnedka pak z rána jsem potřebovala, v neděli se už jako nabít, jsem už byla, přijdeš, víš, po té sobotě zničený znovu ráno, takže si dám takový ten jeden energeťák známý, tak jsem si ho tam otevřela, byl vychlazený a borci hned naběhli a říkali, okamžitě to odlož, tady máš čaj. Takže takhle za mnou chodili, fakt já jemu se zdravím, bylo to skvělé, fakt se o mě dobře postarali. Jídlo výborné, já jsem teda, když jsem měla možnost ochutnat, což víš, že tam je ta možnost, byli tam kluci z Mamas, byl tam David Valíček opět, Food Atelier.
1: Dobrý, já tě zastavím, byl tam i ten borec, co sněl těch loni těch 30 papriček?
0: No, Dan tam byl taky palí, to byl hnedka vedle stage. Letos teda nic rekordního nepřekonával on, ale měli jsme výzvy pro lidi. Mm-hmm. A takže museli sníst Karolinu Reaper a já ti řeknu, že ty jako, já to řeknu tak, jak jsem to říkala, tam máme v Ostravě plechové huby.
1: Jo.
0: Tam bylo fakt tolik kluků, kteří to jako vydrželi, mm-hmm. A potom měli samozřejmě možnost jako něco vyhrát a Dan byl takový ten jako rozhodce. Podívejte se, 30 kusů papriček, Karolina Reaper, to, jako to bychom nikomu nedoporučovali. On totiž sám přiznal, že mu jako fakt pak bylo jako špatně.
1: No, je to jasné, bylo to na něm vidět.
0: Pokud si to dobře pamatujem, tak on byl hodně bílý, celé
1: úplně,
0: to tam zapíjat.
1: On byl jak stěna, já si vzpomínám, že tam dokonce mu měřili tlak, teplotu, nosný bod, jako, že tam byli zdravotníci a opravdu jako, není to
0: jako
1: nebo
0: on to dál, má rekord, jo, prostě je to borec, ale nikomu to nedoporučuje. On říká, že vlastně ono to tak ze začátku nevypadá drsně, ale vlastně to se ti rozlívá v tom žaludku. Mm-hmm. Potom to slyšíš v těch uších, prostě všude, jo. A, takže takhle to bylo. No borci to tam jako teda dali to, co jsme po nich chtěli. Byli tam výborní hosté.
1: No a teď bych se zastavil u těch hostů.
0: Necháme
1: a nebo víš
0: to...
1: co, nech to na příští vstup.

0: 886-106-5 FM, to jsou naše frekvence, DAB+, plus aplikace www.freshradio.cz. Vlastně nás můžete slyšet naprosto kdekoliv, po celé České republice i v zahraničí.
1: No a my se bavíme o tom, jak Michaelka moderovala celý víkend. Pojďme k těm zajímavým hostům, co si měla o víkendu.
0: Celý víkend, je to tak. No, já jsem tam měla Simču Krajnovou. Krajnovou u nás na stage, protože ona společně...
1: Kdo jí tam dotáhl, jako, nebo jak jste to zvládli, komu se to povedlo?
0: No, já ti nepovím přesně úplně, komu se to povedlo, kdo zrovna to měl na starosti, ale ona spolupracuje s Real Meal, s Tomem Skácelem. Aha. A v rámci svého pokečka, oni vymysleli poke by Simona Krajnova. Mm-hmm. A tohle tam byla představit, ono totiž ten, kdo si na takovém stroji Imbody, který s tím byl spojený, zacvičil, mohl vyhrát slevu na toto pokéčko, to byla jedna věc. A druhá věc byla, že to bylo spojené s nadací Chuť pomoci. Takže kdo udělal okruh, tak té nadací Chuť pomoci byly darovány peníze. Mm-hmm. Takže to bylo takové, jako bylo to více propojených věcí, takže Simona tam byla jako taková ta ambasadorka toho, ta tvář.
1: Jasně.
0: I toho pokéčka, aby to tam představila. A s ním byl právě rozhovor a je to fakt, jako je to kočka jak hrom. Mm-hmm. Kočka jak hrom, jak tím zevnějškem, tak i vnitřkem. Takže to byl velmi příjemný rozhovor.
1: A někdo z kuchařů známých tam byl? Nezastavil
0: Davida
1: se na
0: jsme
1: pokec?
0: Tam měli valíčka.
1: Jasně, to klasika.
0: Kluci z Mamas jsme tam měli, byl tam Ráďa z Vaše prasátko, takže i tyhle burgery jste mohli vyzkoušet. Prostě našlapané, co 5 minut nějací hosté. Byla tam také farma Bezdínek, která je tady z Dolní Rutině, dělají ty nejlepší, ta nejlepší rajčátka, která si můžeš vypěstovat bez jakékoliv chemie. Mm-hmm. Fakt jsou skvělá, jsou to první rajčátka, která já teda zobu, protože mám doma vaničku, tak jenom
1: já
0: tak.
1: Já pěstovat nechci, já chci koupit na internetu, půjde to?
0: Nejenom na internetu, oni jsou dokonce i v běžných našich obchodech, v takovém tom běžném žluto-modrém, nebudu
1: aha,
0: to
1: dobře.
0: Říkat, Idl, víme, pak jsou i v dalších, i Fund a tak dále, takže najdeš je tam a mají označení svoje, že to jsou ty naše rajčátka tady od nás, takže tyhle tam byly výborné zmrzliny a potom taky umpark, jo, takže já jsem si byla i...
1: Skákači byli.
0: Byla jsem si tam i zaskákat, ale víš co, to bylo strašně těžké. Tam totiž celý den pražilo sluníčko.
1: Ano.
0: Takže tam bylo hrozné horko. A taktéž vlastně bylo hrozné horko i na těch jejich žíninkách, které byly černé.
1: Jasně.
0: Takže oni, když tam měli mít nějakou tu show, tak říkali, hej, to se jako vůbec nedá. Předvedli prostě pár nějakých skoků a kotoulů a okamžitě jako finito, jo. Nedalo se na tom vydržet.
1: No ještě, že se jim to neroztopilo, člověče, ty skákací žíněnky a hrady, nebo co tam
0: měli. Měli jsme trošku strach, ale komu se co roztopilo, tak to byla od Fénix, byl tam Fénix Grill, takový, jestli si pamatuješ, ten tam stál přímo na stage, na tom se vařilo.
1: Ten těžký, ten drahý, velký.
0: Tak Michal, ten majitel toho, tak ten měl teploměr, víš? A ten teploměr nechal na tom sluníčku, odpálil ho.
1: Fakt?
0: Odpálil ho. Bohužel, já se teda přiznám, že i můj telefon jako stávkoval v tom horku, jako člověk trošku jenom někde na chviličku nechal, takže jako bazén by se tam hodil. Bazén jsem hodil, ale tak...
1: No,
0: tak
1: možná, příště. Že tohle to je nápad pro příští ročník, jako
0: možná,
1: vedle stage nějaký bazén na ochlazení.
0: Já bych byla, probila bych v něm hned.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava.
3: tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota!

0: No jo, aha. Sigma. Tohle nikdy nesklamem.
1: Ne, nesklamem. No. Já nevím, jestli jsi to někde četla, nebo si to zaregistrovala. Já jsem to zaregistroval na dvou čtvercích opět na Instagramu, že Purple Disco Machine balí jakože fidlátka, protože má velký problém s tinnitem v uších.
0: Já jsem to zaznamenala a moc se tomu nedivím, no. Tak to prostě lidi, co se pohybují v té hudební branži a máš celý život ty sluchátka na sobě, tak je to poměrně časté. Vezmi si, že to není tak dávno, co i Dan Barta rušil koncerty, protože málem už přišel o sluch.
1: Já vím, no, ale když si člověk uvědomí, že někteří ti disc-jockeyové a tihleti pánové, kteří stojí za mixem, mají tak silný odposlech, že se vlastně zabíjí sami, že někdy by si tím odposlechem třeba tady rozezněla i celý fabrik, že by nemusel být víc zvuku a že prostě oni si to pustí naplné s prominutím kule úplně na hlas, no a pak se není co divit, že jo?
0: Jako jo i ne, ale já si myslím, že to je hlavně tím, že se pohybuješ v tom prostředí, který je fakt jako hlučné. Mně stačí ty 4 dny tady u nás na Bícech a mám s ušima taky problém. Takže, anebo když přijdu tady i potom do fabriku, tak pravé ucho mě jako taky docela často bolí.
1: Piští?
0: A bolí, no. Mm-hmm. A přitom jsem jako nechala se vyšetřit, ale nic tam úplně jako závažného není, mm-hmm. Ale fakt je to, a někdo kormá ty uši jako citlivější, takže je to dar za, daň za tohle prostředí, no.
1: No jo,
0: je to škoda, tak uvidíme.
1: Ale ty, když zpíváš, tak máš jiný, nemáš před sebou klasické odposlechy.
0: Mám jiný, ale to si myslím, že právě ještě horší, víš.
1: Proč?
0: No, protože
1: máš je tak nahlas, jako že...
0: Ani ne, a ještě si vždycky jedno ucho jako sundávám, abych slyšela, jak to jde zvenku, ale máš to v tom uchu prostě přímo. Jde ti to tam jako přímo a myslím si, že o to víc jako si to trošku poškozuješ ten sluch, no.
1: No, co k tomu dodat? Lidi, berte si ochranu sluchu a hotovo.
0: No určitě, rozhodně, protože jako já teď ještě to na to navážu, jsem si i koupila ty sluchátka, které jako tlumí, mm-hmm. Když jdu do klubu, hadej, kolikrát jsem si je vzala.
1: Ani jednou.
0: No, jako jo, jednou, dvakrát, třikrát, vždycky zapomenu prostě, že? Klasika. Musím se to naučit.
1: Jo, jo. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Ty Maro?
1: Ano.
0: Máš doma vitamin D?
2: Ne.
0: Hořčík?
2: Ano.
0: Cečko?
2: Ne.
0: Kolagen?
2: Ne.
0: Něco na energii, něco na imunitu?
2: Ano.
0: Tak jo. A víš, kde to a jak brát?
2: No tak jako Dčko to se bere ze slunce, pokud se nepletu.
0: No protože já mám někde jako pocit, že mi už jde hlava kolem z toho, co máš jak a kdy brát, jo? A pokud už nevíš, co s tím...
2: Já, promiň, že ti do toho skočím. Já si myslím, že kdybychom měli brát všechny doplňky stravy, které na nás vyskakují ze všech stran... Tak už nepotřebuješ jíst nic jiného za jídlo.
0: No to ne, no to máš naprostou pravdu. Jak to teda by mělo být, jo, o doplňcích stravy, prevenci, zdravém stárnutí a také, kde končí marketing a začíná věda, o tom se dneska budou bavit kluci, právě na sejdeme se na Freši.
2: No jo, po 16. hodině sejdeme se na Freši, to znamená už za nějakých 11 minut.
0: Radek a Jirka a jejich host bude biochemik Michal Pohludka. Tak k tomu budete mít konečně jasno.
2: Jo, jo.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě

0: ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Doprava.
1: Koukneme na cesty, jak to vypadá Šilheřovice, jak se jede na Šilheřovice, jak je opevnění Lučín Darkovičky, jak jsou ty bunkry, tak tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. A potom je další dopravní nehoda. Moravská Ostrava a Přívoz.
2: Co
1: tady kousek od nás, já už nevím, co ani za to, jak je Janačková konzervátor, tak tam prosím pěkně taky se to nějak štosuje a je tam dopravní nehoda.
2: Poděbratská 28. října asi, že?
1: Jo, já to tam teďka úplně nevidím. Českobratrská.
2: Českobratrská, dobře. To znamená za chviličku po 16. hodině, jak jsme říkali, sejdeme se na Freši, Radek a Jirka a jejich host a po 17. hodině Extáze, Music Chart, Turda s Dalem. No a ještě večer pořad Mluvit mezi 19. a 21. hodinou a úplně ve finále 21 až 22, Nicole Muldaber a taky In The Mood. To je všechno.
1: My dva zítra.
2: Zítra, mějte
1: tak
2: se fajn.
1: Čau, zastala vista.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Požádat o ruku stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes je s námi ve studiu člověk, u kterého nestačí říct jenom vědec. Michal Pohludka je biochemik, manažer, investor a zakladatel několika firem. Propojuje svět laboratoří, medicíny, biznisu a moderních technologií.
2: Stál u projektu, jako je GeneSpector nebo Makromo, ale dnes nás bude zajímat i něco jiného. Co je blízké skoro každému z nás? Doplňky stravy, energie, prevence, zdravé stárnutí a projekt Elixir 30,5. Michale, vítejte na Freši.
3: Pěkný den.
1: Michale, vy jste vědec, biochemik, podnikatel, člověk od diagnostiky a genetiky. Kdyby to bylo špatně, tak nás opravte samozřejmě. Když se vás někdo zeptá úplně jednoduše, co Michale děláte, tak jak odpovídáte?
3: Dlouho jsem to ladil, protože to vůbec není jednoduché, ale ta otázka nebo ta odpověď je, snažíme se myšlenky, které mohou mít velký společenský dosah v rámci medicíny, dostat k lidem.
2: Takhle jednoduché to je.
3: Vypadá to takhle jednoduše a je to takhle jednoduché, akorát to trvá řadu let.
2: No, vy používáte pojem, jako je Science Studio, to zní skoro jako filmové studio, ale místo filmu tam vznikají vědecké firmy. Co si pod tím normální člověk má představit?
3: Měl bych si představit, já to zkusím připodobnit, když jdete na krev a chcete zjistit třeba, jestli máte vyšší cholesterol, tak se snažíme najít nějaké podobné molekuly, které mohou říct, jak na tom jste. A dnešní doba už je jiná, už není jenom o té krvi, je to i o hodinkách, o jiných devicech a těch informací je velké množství, tak chceme je využít tak, abychom lidem řekli, jak zdravěji žít a jak žít aktivněji déle.
1: No, pojďme rovnou k věci, která bude zajímat hodně lidí, i nás dva tady ve studiu, protože jsme oba dva sportovci, zajímáme se o technologie, o tady ty věci, které teď budeme řešit. Protože jak se vědec vašeho typu dostane k tomu, že začne řešit doplňky stravy? Byl zatím i osobní příběh, třeba že jste sám něco užíval, měl toho moc a řekl jste si, tak tohle by šlo udělat jednodušeji a chytřeji?
3: Vždy je zatím nějaký osobní příběh, tady to není výjimkou. Nic jsem do té doby nebral, už mi je přes 40 a řekl jsem si, že chci podpořit mé zdraví, protože každý den je hektický pro mě a každý den je jiný. A když jsem si řekl, jaké doplňky stravy, tak jsem šel samozřejmě jako každý jiný člověk na nějaký e-shop a aby to dávalo smysl, tak tím, že mám to vzdělání, tak jsem nad tím přemýšlel, tak bych musel jíst 30 tabletek plus a to je něco, co nejsem schopný dát do rutiny. Proto to vlastně primární motivací bylo vyřešit problém, který mám já. Také sportuji, ale zároveň i žiji a někdy zdravě, někdy míň. Tak jsem chtěl podpořit veškeré ty mechanismy a veškeré orgány, které mohu doplňkama stravy.
2: No pozor, a trefil se to velmi dobře, protože i nám je přes 40 a máme úplně stejnou otázku. Dneska je na trhu nepřeberné množství různých doplňků stravy. Ráno vitamin D, potom hořčík, C-čko, omega, kolagen nebo něco na energii. Někdy něco na spánek. Člověk má často doma půl lékárny. Byl tohle jeden z důvodů, proč vznikl Elixir 30,5?
3: Byl to jeden z těch hlavních důvodů, protože to, co nejsem schopný dát do té rutiny, do mého života, takže se na to těším a mám to rád a je to hrozně jednoduchý, tak to nemůže vydržet věčně. Jo? Ani ne třeba měsíc, dva. A pak vznikají přesně ty plné skřínky, jak v koupelně, tak kdekoliv jinde. A to jsem do této vody nechtěl vůbec vstoupit. Takže Elixir 30,5 vznikl proto, abych byl schopný každý den velmi jednoduše si dát nějaký rutinní krok, tak aby mi to podpořil mé zdraví.
1: No, když jste se na běžné doplňky stravy podíval jako biochemik, co vám na trhu nejvíce vadilo? Že lidé nevědí, co berou, že toho berou moc, nebo že se neřeší správné kombinace a to načasování?
3: Vlastně všechno tady toto. Je to jako obrovský mix problémů, který na tom trhu je. Zaprvé jsou to formy, kvalita, načasování, jestli ty látky spolu bojují, anebo naopak, jestli se mají rády. A pokud se mají rády, tak v jakém poměru. A jestli to brát před jídle, po jídle. A toto je tak jako těžká písenka pro laika. I pro mě, jako člověka, který má malinko větší vzdělání, v tom se vyznat, tak to bylo to jednou z těch hlavních motivací, proč ten Elixir vznikl.
2: No, ono je asi fér říct, že Elixir není myšlený jako nějaká zázračná pilulka, ale spíš jako systém. V čem je ten hlavní rozdíl?
3: Ten hlavní rozdíl je, že tam je téměř 80 látek, ale snaží se podpořit různé aspekty toho zdraví. Nutné říct, že vycházíme z toho, že lidé by měli jíst. Jíst relativně zdravě, ale relativně barevně a komplexně. A tento systém je pouze doplněk toho, co může chybět. A je jiný prostě v tom, že je postavený nějakým precizi systému, to znamená precision timing a synergy. To znamená, je to přesné dávky, přesný čas a tak, aby ty látky spolu se měly rády a nebojovaly proti sobě.
2: Já jsem si říkal, že tam 30,5 látek. Vy říkáte 80.
3: 30,5 je ten rodokmen a ten otisk vědy, protože to je hodnota energie, která se uvolní při hydrolýze ATP.
1: Teď jsme
2: trošku chytřejší.
1: Trošku vzdělali. Na Freši je dnes s námi Michal Pohlutka, biochemik, vědec a zakladatel projektů, které propojují vědu s běžným životem.
2: No, za chvíli se dostaneme k tomu, proč nestačí vědět jenom, co užívat, ale také kdy, kolik a v jaké kombinaci. A právě na tom stojí Elixir 30,5. Posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Pokračujeme v pořadu Sejdeme se na Freši. Naším hostem je Michal Pohludka, biochemik, vědec, investor a člověk, který se snaží dostat špičkovou vědu z laboratoří do praxe.
2: No a dneska mluvíme o diagnostice, prevenci a také o projektu Elixir 30,5, který chce přinést vědecký přístup do oblasti doplňků stravy.
1: Michale, vy jste stál u projektu Gene Spector, který se zaměřil na rychlou diagnostiku virových onemocnění. Co vás tahle etapa naučila o tom, jak důležité je mít v medicíně přesná data?
3: No, jakékoliv lékařské rozhodnutí je postaveno hlavně na diagnostice až 70%. Jo? A pokud tu diagnostiku nemáte přesnou, anebo máte ji trošku nepřesnou, tak i ta léčba samotná je nesprávná. A pokud tu léčbu začínáme už z toho, že je prostě postavena na špatných datech, tak nemůže fungovat a dotýká se každého z nás. Takže to je ten důvod, proč ta přesnost je klíčová.
2: Mě by zajímalo, Gene Spector ukázal, že věda nemusí zůstat jenom v laboratoři. Dá se z ní udělat služba nebo produkt, který lidé opravdu používají. No a přenesl jste stejnou logiku i do Elixíru?
3: Pokud nebude fungovat lidem, tak ten projekt nemá cenu ani začínat. Takže určitě ano, je to hlavní otisk toho, jak chceme fungovat. Přenést tu vědu k lidem, aby pomáhala.
1: Když se řekne diagnostika, tak člověk si představí nějaký test, výsledek nebo čísla. U doplňku stravy se často jedná spíš pocitově. Tak třeba, já nevím, něco si koupím, protože mi to může pomoct. A budu si to říkat. Je právě tohle podle vás ten problém?
3: Já si myslím, že mnozí lidé mají přehnaná očekávání a my vlastně ty symptomy ani nemusíme cítit ani vidět. Jo? Pokud nám jakákoliv látka chybí výrazně, tak u některých látek opravdu ty symptomy mohou nastat. Jsme unavený, už se spí, ale jsou látky, které prostě jako nepocítíme symptomaticky. Na druhou stranu má nějaký dlouhodobý efekt, když tu látku nemáme a to tělo strádá. Takže pokud plánujeme tady žít déle, tak má smysl uvažovat o těch látkách, které ty symptomy nevyvolávají.
2: A Michale, dá se říct, že Elixír vznikl z podobné úvahy jako dobrá diagnostika, tedy méně náhodnosti, více systému a více přesnosti?
3: Co funguje a bude fungovat vždy a je to podle mě v jakémkoliv odvětví, je systém a logika zatím. A nějaká míra uvažovat dlouhodobě, protože zvlášť u doplňku stravy ten efekt nevidíme během druhého dne, třetího dne. Na druhou stranu, pokud jsme schopni podpořit to zdraví nějakým systémem doplňku stravy, tak to oceníme v rámci celého dne, ale i noci, protože pokud si dobře spíme a ten spánek je kvalitní, tak není efekt v té noci, ale ten druhý den, kdy se cítíme dobře. A vlastně je to propojené, ta biologie je propojená a přes den to tělo vyžaduje obrovské množství energie a v noci naopak regeneruje a to je potřeba respektovat.
1: Přiznám se, že taky mám doma doplňky stravy a užívám je. Magnézium, vitamin D3, K2, asi takové ty základní. Ale teď jsem nedávno nad tím seděl a takzvaně fáral a říkal jsem si, no jo, ale co když se buď podporují, nebo se navzájem ruší. Jestli je beru ve správný čas, nebo mám je brát večer, tak jak velká věda je právě to správné načasování a kombinování těch látek?
3: No to je to klíčové, co tady je a proto ten systém musí mít tu logiku zatím, musí mít tu znalost zatím, jo? Protože máme látky, typicky jsou to jonty, třeba železo, vápník, hořčík, které nějakým způsobem bojují o ta vazebná místa, o to, jak se vstřebávají. A pokud dáte třeba hořčík dohromady s vápníkem, tak tělo preferuje vápník. A ten hořčík prostě vyčuráte, anebo to půjde tou druhou cestou. Každopádně ho neužije v tom těle. A pokud ten systém nejsme schopni postavit, tak mnoho doplňků stravy nebereme tak, jak je máme brát a tak, aby to tělo využilo ve správný čas pro tu správnou věc.
2: Je pravda, že jste otcem myšlenky systému nebo principu PRETISY, Precision Timing Synergy?
3: Je to tak.
2: Co to znamená?
3: Právě dáváme si pozor na to, aby ty látky spolu fungovaly a podporovaly se. Tím pádem některé látky nemusíte dávat tak jako velké koncentraci, ale můžete mít synergický efekt napříč. Další látky, ku příkladu strukturální, jako kolageny, když pijete kolageny, tak je to naprosto v pořádku, může vám to pomoct, ale pokud tam nemáte síru, křemík a aminokyselinu lysin, tak ta tvorba je mnohem méně efektivní, takže potřebujete poskládat ty látky i včetně těch minoritních, aby ten systém mohl fungovat. A timing tam tam je důležitý. Ano, to brát tu správnou čas. Dobu.
1: A u kolaganu musí být i C-čko? Je to pravda?
3: Je to tak, ale zároveň C-čko je klíčové, ale zároveň, aby to C-čko se vám dobře střebávalo, tak potřebujete mít i bioflavonoidy. Takže je to v rámci toho systému extrémně důležité, aby
2: to věda. Bylo to je C-čko. To věda.
3: Věda stojí zatím.
2: Je to věda. Dnes je na Freši Michal Pohlutka, mluvíme o tom, jak se vědecký způsob přemýšlení dá přinést i do běžných věcí, třeba do toho, co si každý den dáváme do těla.
1: Za chvíli se podíváme na DNA, umělou inteligenci a na otázku, jestli může být péče o zdraví v budoucnu mnohem osobnější než dnes.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši, hostem je Michal Pohludka, biochemik, vědec a zakladatel projektů, které se pohybují na hranici medicíny, technologií a taky každodenního života.
2: A v tomhle bloku se dostáváme k projektu Makromo, který pracuje s DNA, strojovým učením a umělou inteligencí. A i tady je důležitá stejná myšlenka. Čím víc o sobě víme, tím lépe se o sebe můžeme starat.
1: Michale, když se řekne posluchači analýza DNA, může to znít trochu jako sci-fi. Co všechno dnes člověk může ze své DNA zjistit rozumně a užitečně?
3: Pokud se bavíme o běžného člověka, tak DNA může pomoct na několika úrovních. První je diagnostický, to znamená, jdete k lékaři a ten vám řekne nějakou diagnózu a třeba nějaké mutace a predispozice k něčemu, co s velkou mírou nebo nějakou mírou pravděpodobností můžete v budoucnu mít. A je to něco, co dědíme od rodičů. A pak je taková ta, my tomu říkáme wellness DNA analýza. A vlastně je to principem velmi podobné. Už máme velké množství dat o tom, abychom byli schopni lidem říct, kde je ta naše chylová pata, kde s nějakou mírou pravděpodobností může nastat to, že nějaká nemoc se v nějakém věku rozvine. A pokud to víme, tak můžeme konat a řešit prevenci jak na úrovni životního stylu, tak třeba i s lékařem. A pokud to víme, tak jsme schopni mít tu míru rizika pod kontrolou. Takže už to není přístup, který je z Marsu. Je to přístup, který už je relativně zažitý jak v západní Evropě, v Americe, tak už i v Čechách.
2: No, já jsem v tom úvodu třetího bloku zmínil projekt Makromo a tam se totiž využívá umělá inteligence. Jak si to máme představit, jak se může umělá inteligence využívat ve vědě a ve zdravotnictví?
3: Je to čím dál větší trend. Doteď tím největším problémem bylo to velké množství dat, který máme analyzovat. A analyzovat tak, aby nám to vlastně pomohlo, jak vědcům, tak samozřejmě potom v nějakým momentu lidem. A pokud máme každý den tisíce krví a tisíce pacientů a tisíce dat k dispozici, tak jsme schopni z toho něco vyčíst. Ale ten objem je tak obrovský a ta variabilita těch dat je tak obrovská, že vyčíst něco konkrétního není vůbec jednoduché. A v tom vám právě pomáhá umělá inteligence a strojové učení. Číst data, které jsou velký, a vyvodit relativně jednoduchý závěry. A pokud toto umíme udělat, tak potom jsme schopni už přímo těm lidem říct nějaké konkrétní závěry. A zaplať pánbu i ty kroky, které mohou pomoct v tom životním stylu.
1: Takže asi ta otázka je teď na snadě, už snad jsem na ní dostal i odpověď, nebo jsem to tak pochopil, že budoucnost medicíny je v tom, že už nebudeme všichni dostávat stejná doporučení, ale mnohem víc podle toho, kdo jsme?
3: Je to směr, kam směřujeme. Personalizace je něco, co v medicíně bude mít a má obrovský trend. Já si troufám tvrdit, že když tady budeme za 10 let, tak největším oborem v medicíně bude preventivní medicína. A ta bude postavená čistě na personalizaci. To znamená, pro mě 10 kilometrů běhnout je něco jiného než pro vás. A pro to mé tělo stejně tak to bude něco jiného než pro vás. A stejně tak je to i v oblasti té medicíny, respektive nemocí a respektive třeba nějakých predispozic nebo náchylnosti k nemocem. Každé tělo se chová trochu jinak, byť jsme postaveni na stejném základu, ale vlivem genetiky a to, kde žijeme a s kým žijeme a jak to prožíváme, jak se o to tělo staráme, to získává velkou míru variability a na to jsme schopni už v dnešní době reagovat.
2: A není ta personalizace zdravotní vědy taková malá revoluce, protože už se nebudeme muset spoléhat na to, co říká nějaký influencer na sociálních sítích, ale systém nám navrhne to, co je nejlepší pro mě samotného.
3: Je to obrovská revoluce a buďme rádi, že přichází, protože můžeme tu míru odpovědnosti vzít do vlastních rukou. Už nebudeme tady čekat, co udělá pan lékař a buďme rádi, že tady jsou lékaři, protože v urgentních situacích to bude přesně to místo, kde chceme být u lékaře. Na druhou stranu ta prevence a ta předprevence, ta doba mezi těma kontrolníma bodama s lékařem už bude čistě na nás. Jak my se budeme starat, tak oddálíme ty nemoci.
1: Takže elixír 30,5 zatím tedy není genetický test, ale vychází z podobné filozofie, jestli tomu dobře rozumím, méně náhody, více systému, je to tak?
3: Je to tak, na druhou stranu není to úplně personalizované, naopak, protože v rámci doplňků stravy a těch mikronutrientů je ten poločas rozpadu relativně krátký, jo, tím pádem, a každý den je jiný, takže ta personalizace je relativně složitá a proto ten systém vychází z toho, že podporujeme tělo plošně.
1: Zajímavé povídání bude pokračovat na Freši i za chvíli. Dnes je s námi Michal Pohludka. Bavíme se o tom, jak věda, data a technologie mohou pomoci nám, lidem, lépe rozumět vlastnímu zdraví.
2: No a pozor, v posledním bloku půjdeme úplně prakticky a do hloubky. Jak se vyznat v doplňcí stravy, co znamená dlouhověkost a proč Elixír 30,5 nechce být další lahvičkou do poličky, ale jednodušším systémem pro každodenní používání. Posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.
4: No, super.
0: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jsme zpátky v pořadu Sejdeme se na Freši. Dnes je s námi Michal Pohlutka, biochemik, vědec a zakladatel projektu GeneSpector, Makromo a Elixir 30.5.
2: No a u Elixíru zůstaneme i v tom posledním bloku a konečně se k němu dostáváme naplno, tedy k produktu, který vznikl z jednoduché, ale silné myšlenky. Člověk nechce mít doma 20 různých doplňků a přemýšlet, co s čím, kdy a proč. Chce něco, co dává smysl, je praktické a stojí to na vědě.
1: Takže ještě jednou se k tomu, Michale, dostaneme. Cituji, to jste si asi řekl kdysi. Já už nechci řešit 10 krabiček a 15 tablet denně. Chci to udělat jednodušší, ale funkční. Konec citátu. Takhle to nějak začalo?
3: Přesně tak jsem si to řekl.
1: Já jsem to věděl, byl jsem u vás tu chvíli. No, ono to sice je hezké, já si to taky tak říkám doma, když vidím tu plnou skříňku těch doplňků stravy, které už některé jsou prošlé, a říkám si, já nevím, jak to mám užívat. Takže beru jenom magnézium a ten základ, C-čko a možná Bčko. No ale vy jste to teda vzal takzvaně přes Pythagorovu větu. Takže jako co to je ten Elixír?
3: Elixír je komplexní systém suplementace nové generace. A je to postaveno tak, aby lidé si ho mohli dát do rutiny. To znamená, bylo to jednoduché. Tím pádem zhruba 80 látek je rozděleno do dvou částí. První je ranní drink a druhý je večerní. A tím je to vlastně jednoduché. Pouze si vypijete ten drink a ty látky vám pomůžou v tom raním nastartovat ten den a mít vlastně plno energie a vitality přes celý den. Má to základní vitamíny, nutrienty a kde jsme mohli, tak jsme využili extrakty na místo těch chemických látek. Naopak ten večerní respektuje biologii těla, protože přes noc bychom měli regenerovat a dát tělu odpočinout a vlastně dobře se vyspat, abychom měli tu energii zase druhý den. A proto

0: ty suplementy v denní dobu používají. To znamená, když si dám ráno něco na imunitu, večer hořčík a k tomu kolagen, omegu, vitamin D, tak to nutně nemusí znamenat, že je to správný postup.
1: Naprosto souhlasím a pak je tam ještě jeden prvek a to je, v jaké formě opravdu ty látky používáme. Jsou látky, které se velmi dobře střebávají a naopak jsou látky, které se střebávají jako minimálně. A o toho se samozřejmě odráží ta cena a pokud sáhnete po těch levnějších, tak se může stát, že to vámi proteče a ten efekt máte velmi, velmi malý.
2: Když se podíváme na trh s potravinovými doplňky, tak já mám pocit, že dneska těch firm je opravdu velká spousta. Řeší se i ta čistota toho doplňku jako takového, jestli ten kolagen je ten čistý kolagen, jestli to Dčko je to Dčko, které má být. To se taky řešilo u Elixíru?
1: No, je to klíčový bod, je ta čistota, ta správná forma a zároveň i v jaké formě to do toho produktu, respektive následně do toho těla dáte. Jo. Můžete jít chemickou formou anebo extraktem. A u extraktu můžete jít čistě extraktem anebo tím, který je analyticky stanovený, takže víte přesně koncentraci té účinné látky, kolik tam je a potom můžete vidět ten efekt. A my jsme, když to šlo, sáhli po té poslední variantě, do té přírodní formy, ale tak, abychom analyticky viděli, kolik tam toho je. A samozřejmě toto je ta nejvíc nákladná, ale podle mě ta nejvíc jako fair cesta, kterou můžeme jít.
0: Mimochodem, my se tady bavíme o tom výrobku tak jako jednoduše, ale jak dlouho trvá vyrobit, vůbec uvést na trh nějaký suplement?
1: Od té, no závisí, jak to berete vážně. Jo. Pokud chcete vyrobit něco, co už je na trhu a vezmete si C-čko s B6 dohromady, tak to můžete mít za 3-4 měsíce, to není jako těžký. Jo. Pokud stavíte systém typu Elixír, tak to je rok plus od to myšlenky až vlastně po tu realizaci. A myslím si, že pracuje relativně rychle, mám kolegy, kteří jsou relativně rychlí a našel jsem partnera, se kterým to vyrábíme, který je velmi flexibilní, takže bych řekl, že to je relativně rychlá doba.
2: Dnes se hodně mluví o longevity, tedy o dlouhověkosti, jenže někdy to zní jako kdybychom tady chtěli být na věky. Co podle vás znamená zdravě stárnout?
1: Podle mě to znamená, longevity je pro mě consistency over perfection, to znamená každý den prostě dřít, něco malého pro sebe udělat. Nemusí být dokonalý, stačí prostě každý den aspoň malý krůček tak, abych byl spokojený, měl nějaký smysl života, měl lidi kolem sebe, které mám rád a do toho rozumně jedl, nestresoval se a spal.
0: No a my jsme malými krůčky došli až k závěru dnešního dílu, takže moje poslední praktická otázka je, jak poznám, že mi doplněk stravy opravdu pomáhá? Má se člověk řídit nějakým pocitem, krevními testy, energií, spánkem, nebo je to tak nějak kombinace všeho?
1: Je to kombinace všeho. U některých látek opravdu ten symptom nebo ten pocit můžete vidět a cítit. U některých nikoliv. Na druhou stranu i z těch krevních testů je možné některé parametry vidět, že se vám hýbou tím správným směrem a nebo zůstávají v normě.
2: Zajímavé téma, které jsme nakousli, ale je to na dlouhou dobu ještě tady tohleto povídání. Zase někdy příště. Naším hostem byl dnes Michal Pohludka, biochemik, vědec, investor a zakladatel projektu GeneSpector, Makromo a Elixír 30,5.
0: Díky, že jste přijal pozvání do pořadu Sejdeme se na Freši.
1: Moc děkuji.
3: Sejdeme se na Freši.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Thanks for coming.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Dab FM anebo apka.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Krásný pondělní odpoledne, máme 17 hodin a přesně 11 minut, pokud by si někdo chtěl seštelovat hodinky. No a začínám Extázie Music Chart a za mikrofonem je Ondra Turda
1: a David Dejo.
0: Děkuju. No a tak by jakoby základem bych řekl vše asi.
1: No tak jo, tak 20. Robin Schulz, Better Times.
2: Místo 20.

0: A my můžeme s Dalem, s mým kolegou v klidu říci, že se stala věc, která se stává maximálně jednou za 20 let, jak se znělo ve skvělém českém filmu.
1: Tak v televizi by si řekl, že se stala nevídaná věc, tady v rádiu neslýchaná, podle mě.
0: A to proto, že jestli jste dávali pozor, tak já to takhle uvedu. Tahle ta melodie hrála jako poslední skladba před startem hitparády. When Love Takes Over, David Guetta. No a na 20 hitparády znělo něco takového. Jako by to jako z oka vypadlo. Jo?
1: Ten klavírek vzadu, no?
0: Ten klavírek. A vidíte, taková náhoda je. A jak řeknete vysílacímu softwaru, hele, tohle skladba má jako podobný klavír jako tamta, i když se to mne úplně jinak, nehrají to po sobě. To je teda zajímavost a vlastně podtrhuje toho typický zákon života. Ne ani schválnosti, ale prostě tohle to nevymyslíš. Kdyby jsi to chtěl, tak jako to nenajdeš.
1: Taková náhodička, pokud jsi třeba dneska sadil, tak třeba by to vyšlo. Ale nevsadil.
0: Ještě si můžu sadit.
1: Jo, ještě si můžu.
0: Člověče, to ti je nápad. A možná i všichni posluchači. 20, Robin Schulz, Barb's Better Times. Nám to tedy velmi připomíná Kelly Rowland a Davida Guettu When Love Takes Over. A jenom jsme chtěli dodat, že hitparáda reflektuje 20 nejhranějších skladeb uplynulého týdne.
1: K tomu tak přidáme určitě zase 3 novinky, které máme nachystané ve složce.
0: A to díky našemu řediteli hudebnímu Aleši Brunovi. Děkujeme.
1: Ano, děkujeme. A já bych ještě tady, když nám teda ještě tak na pozadí hraje ten Robin Schulz, tak samozřejmě ještě spoustu lidí má určitě v uších jeho tóny, jeho setu, který vlastně se zněl ve Frýdku Místku v pátek večer.
0: Jo, jo. Holt se nám to tady nějak hemží hvězdami. Já bych skoro řekl, a teď se doufám, že Miraj se neurazí, pokud nás třeba poslouchá. Miraj Navrátil samotný. Tak je to takový jako lehký varmápek na Colorsy a Beatsy, které v našem vysílání mimochodem teď jdou hodně slyšet, protože po druhé za sebou budeme mít pátek speciální den z Beats for Love. Já nevím, jestli to prozradit nebo ne, no máme přislíbeno a doufáme, že všechno vyjde i v těchhletěch dnech těsně před festivalem, že by dorazil samotný zakladatel ředitel Kamil Rudolf po 8. hodině raní,
1: ano,
0: tak uvidíme, co na nás nachystá, jestli třeba si připraví něco ze své bezedné kapsy.
1: Já si myslím, že hlavně jako přinese to důležité a jedno z posledních důležitých
0: interview.
1: Co se bude dít a jak na to.
0: Že to bude, že tam třeba bude hrát a zpívat a tancovat. Rudimental, Ragged Moment, Nights Like These. To si budete moci klidně říct právě na Beats for Love, že noci jako tyto jsou protančené, plné zábavy a smíchu.
2: Místo 19. I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes. I took a couple wrong times, but I learned the right ones are harder to find.

0: pokračujeme hitparádou dál, tohle byla 19.
1: Rudimental, Rag & Bowman a jejich krásná, taková sladká Night Like This.
0: A jo, jo, noci jako tyto. Rudimental taky byli v Ostravě, mimochodem nedávno, že jo, na ostravském Majálesu, na tom, na tom celorepublikovém, co takhle jako motá, ať to rozdělíme a odčelníme od toho Majálesu Ostravské univerzity. Kdo ale letos ještě nebyl?
1: No ještě nebyl letos.
0: Letos
1: no.
0: Taky MK.
1: MK? Ano. No. To je DJ, který jako už je jako dlouhá léta jako se pohybuje na taneční scéně. No a teď
0: je to takový houseový specialista.
1: Ano, ano. No a společně s Popy
0: Bez komp. Mají track Zone.
1: Vždycky říkám, jako bez kompu jsou, víš, jako bez komp.
0: Já mám jenom takovou jako pikošku, že zrovna MK byl hostem na party toho největšího jména letošních Beats for Love.
1: Kelvina?
0: Ano, Kelvina Harrise, byli jsme tam s Alešem Brunou v Ušuhaj na to se podívat a typicky, kdo zná Aleše Brunu, tak ví, že on když hraje nějaký rytmus, tak si vždycky podupává pravou nohu, jestli někdy uvidíte, tak Aleš v té dlažbě u Ušuhaje udělal díru. Tady ho máme, tady je máme. Popy Bez komp, MK a track Zone na 18.
2: Místo

0: I já jsem si teďkom tak jako podupkal.
1: Já jsem se teď jako díval, jestli to je pravá nebo levá, protože si říkal, že Aleš si jako počítá BPMko pravou. On ještě zvyklý na ty playery, který to neukazovali, tak si to musíš spočítat.
0: No, tak
1: že?
0: Jako, ale tak jako, hele, šlapej zelí do rytmu. Ono, ale teďkom opravdu jako v přelomu třeba 19. 20. století a tak dále, když se jelo zelí a dělalo se to jako nohama, no. Tak oni opravdu šlapali zelí a pouštěla se jim jakoby hudba. A to třeba dechovka, okay, jako.
1: Ale, no tak, teď jsem chtěl říct, že jsi říkal přelom století, takže to nebylo MK ještě.
0: Ne, to nebylo, ale dokážeš teď představit, že by byla taková nějaká moderní zemědělské, ne jednotné zemědělské družstvo, ne JZD, jak to bylo u těch, co poručí větru dešti, to už tady naštěstí není, ale dneska jsou zemědělská družstva, že jo, a farmy, monárně se tomu říká farmy, tak si teď představ, že by chtěli, že by udělali, a to bychom mohli jako navrhnout, to by nebyla pláničková metoda, ale turníčková metoda.
1: Turníčková
0: metoda, pláničkovou metodu si pamatuje, že jo, krávám pustí, jo. Že oni víc dojí, jedna má ráda opery, druhá má ráda tam, no, tak známe, slunce, seno, že jo, tam plánička s tím udělal díru do světa, blbost jako mraky, no ale turníčková metoda, že jo, zemědělské družstvo, tam bys jim dal ty kádě na toho, naflákal to zelí a já bych jim tam pozval minimálně našeho Elvise, jakoby, DJ. Ten by tam pustil ty klacky v kýblu, protože jeho drum and bass to je...
1: Rád nevím, jestli zrovna u Elvise by nebylo sražené mlíko trošku.
0: Ne, nebylo, tak jako, dívej se, on je drum and bass, to jsou takové, že jo...
1: Teda pokud myslíš ty krávy, no, ty myslíš to zelí.
0: Ne, já myslím to zelí, no, tak to, pardon. Tak jako krávy, ty by vydojili, no, ta by vydojila i krev a padla by, jako kdyby s ním tam zahrál Elvis, rozumíš, jo? To už by v životě nebyla schopná ani jako krok udělat, ale teď si představ, jakoby to zemědělské družstvo nebo tu farmu, tam mají ty kádě, do toho je to zelí naházené a ono jako drum and bass se dělí na spoustu subžánrů, že Liquid to je takové to jako happy, jo, to je přesně ten Subfocus a Sigma a já nevím co všechno. No a pak je tady Elvis, který hraje normálně polámaný heavy metal. To, tak kdyby jim to pustil, kamaráde, já nevím, jestli by z toho zelí vůbec něco zbylo.
1: Právě. No,
0: tak jo, tak jdeme dál. Popojdeme o krok dále za něčím pohodovým, za něčím, co je hodně vysoko. High on me?
1: High on me? Tak to je samozřejmě stálice Rossi a s ní, teda ten Rossi a s ním ta Jazzy.
0: Valentino. Tady je máme, mimochodem Valentino, já ti nevím, jestli on ještě takhle jezdí jako třeba jako host čestný, protože v Brně bylo velká cena, posunuli to z prázdnin na...
1: A má příjem. Do Brna právě jsem ji viděl.
0: No tak to bylo o víkendu, no.
1: Jo, už to bylo.
0: No, ale který bylo méně lidí díky tomu, že to bylo v tomhletom termínu, že to lehce kleslo, že se budou muset pozvykat na to. Já ti nevím, já jsem furt na ty jako vozidla, co mají ty dvě stopy, ne tu jednu, no. Radši. Já bych se na tom, víte co.
1: Takže trojkulka.

0: Ondro, tak pozor, aby se ještě vrátil k tomu předchozímu vstupu a MotoGP, teda v Brně, tak měl si pravdu, bylo to teď jakoby o víkendu, v takovém horku, no a jako posluchači poslouchají a byli jsme jako ujištěni, že tam byl Valentino, teda asi jako promo, jako nejezdec, si myslím.
1: Ale asi z Jersey tam jako podle mě nebyl.
0: Ne,
1: je totiž asi jiný Valentino.
0: Asi jo, asi jiný Rossi, my jsme si právě nebyli jistě, jestli nezačal dělat do hudby, protože Italové samozřejmě taky rádi a dělají dobrou muziku, no ale tohle asi bude,
1: jako v Itálii...
0: to je myslím nějaký, teď si nejsem jistý, jestli Američan nebo Angličan.
1: No, prostě. No už asi. Prostě, ale jako, když to jako tak otočme, tak co se umí dělat v Itálii? Podvody, potom mafie, no. Pizza.
0: Pizza, no samozřejmě, a těstoviny.
1: Těstoviny, je to tak, káva.
0: Ano.
1: V jistých oblastech velmi krásné moře, jo, třeba na Sardinii třeba.
0: Ale zase tam mají křivé jako ty rozhledny.
1: Myslíš jako stavby, no, tak jako jo, no tak hele, to už jako je jako potrhování, tak...
0: Že to dělají tak asi, víš, jako...
1: No, spíš to je takové, palce. Jako moc jim nechceš, jo. To je tam taky typické.
0: No tak když zrovna přijde ta siesta, tak se to balí, že jo, ve jednu hodinu, nebo v klidu.
1: No, a začnou v pět, a aby vše skončili, se rozkoukají a zítra, jak je to zase, ve Španělsku je to maňána, že jo.
0: Maňána,
1: kolmi maňána. Tak pryč od Itálie, zpátky do České republiky, ale jenom tak jakoby odskokem, protože zase pojedeme někam jinam, já ani nevím odkud je, ale to je úplně jedno.
0: Olivia, Marčenka.
1: Že jo, je slavná, je hezká, má za sebou historii, já nevím, od zpěvačství, herectví, čeho všeho. Drop Dead Olivia Rodrigo, 16. nejhranější track minulého týdne.

0: Je důležité, že taky někdo v té hitparádě umí pěkně zpívat. To je například Olivia a Rodrigo.
1: Počkej, já myslím, že v těch 20 trackách vždycky máme 17 dobrých, jako minimálně dobře zpívajících interpretů.
0: Dobrá,
1: a ty zbylé tři jsou prostě instrumentálky.
0: Jak říkáš? Já bych je teď potřeboval, milý Dale.
1: To by mohla říct taky třeba Sigma společně s profesorem Greenem.
0: A Dutch and Graft. Tentokrát je na 15.
2: Místo 15.

0: Káfu. Extáze Music Chart.
1: Tak to zase uletělo jako voda, tenhle ten track. Mně to vždycky připadá, že ty 3 minuty těch drum and bassů jsou jako minuta a půl normálně.
2: Jo, letí to jako oni to voda. Jako tam jako, oni celkem slyšíš, jak oni to jako, jako jedou, ty bomby, že? To tam odrepoval. No a podle mě ten song má jako minimálně potenciál, tak jako ten následující.
1: Na kterém je Sombr s trackem Potential. Jako potenciál, potence.
2: Ne, to bude to první.
1: Jo, ne, není to konce. To se taky hodí někdy.

Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii

0: hodiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Extáze Music Chart. Místo 13.

tady Medúza. Hitparáda Extáze Music Chart pokračuje ve svém nejlepším. Jedeme zase výše a výše a výše a výše. Za námi je teda

0: 13. pozice, na které byl zmiňovaný Medúza společně z Rany. To byl asi ten hlas, který jsme slyšeli v pozadí, ne asi, ale určitě.
1: Určitě.
0: Ale přitom je to zajímavé, je to Silence, jo, ten track, jakože by měl být jako tichý a přitom jako není vůbec.
1: No, je to takový jako klamání toho spotřebitele.
0: Na 12. No, já bych řekl, že naše velmi oblíbená záležitost, která hýbe světem taneční hudby.
1: Tento týden trošku jako postup prakticky z prvních příček, nicméně já myslím, že tenhle song bude kolísat nahoru dolů celý léto, takže.
0: Jo, ale je to naprostá špička toho, co se aktuálně děje i na sociálních sítích. Každý druhý, kdy je na nějaké pláži nebo něčem takovém, to má v pozadí, ne jako v pozadí, jako v pozadí, ale v pozadí hudebním teda. A je to taky rozšíření spolupráce. A minulý týden jsme to řešili, pozor, jo, jestli to je Ultra Nate nebo Ultra Nate. No. Je to na té, člověče, prý, podle všeho.
1: Mm-hmm. Jo, zjišťoval si. Já zase vím teda, že už opravdu jde o výslovnost toho francouzského DJ
0: Hugel.
1: Přímo to E tam taky, protože jsem si minulý týden dal ze tři jeho sety a on to tam samozřejmě si spouští v takovém afro...
0: DJ Hugel?
1: Hugel? Ano.
0: Yeah.
1: A hraje opravdu pohodičku. A velká zajímavost, viděl jsem nějaký set, jak jsme ten velký festival Coachella, abych to dobře vyslovil. On měl na tom pódiu jakoby takovou, zase, že to má vždycky, že s ním přijde skupina takových 30 děvčat.
0: Ano.
1: A oni tančí zásadně kolem něho. Ale to měl na...
0: Mě by to strašně vadilo, jako. Já bych se, jako to prostě, to je jako z hlediska profesionality, to zatížení toho pole. Já bych to nedovolil.
1: Začínal jeho set a přicházelo 30, možná přes 30 žen, jakoby pěkně vymoděných, tak jsem si říkal, tyjo, to bude nějaká choreografie.
0: Ne.
1: A oni se rozestavili kolem toho DJského bustu. A pak přijde on a jedou tam opravdu ten takový ten afro house.
0: Já bych chtěl vidět jako jednu věc.
1: Jakou?
0: Kolik odchází s ním?
2: Místo 12.
1: Oni ty konce jsou vždycky stříhnutý, čoče.
0: Volové si dejte doprava, tohle je nejletnější z letních věcí roku 2026. My bychom to mohli normálně nějak přespívat, jo? Dáme si na to track?

0: tady proběhla 3 minuty 25 dlouhá party, kterou jsme jako vygradovali trackem Move Into The Sun.
1: Ondra, já k tomu mám samozřejmě pořád ten svůj názor, že tato skladba pravděpodobně vznikla tím, že se ona, ta ultra
0: naté,
1: rozespívávala třeba před nějakým koncertem, natočila to, nebo třeba Hugel to natočil a dali to do pořádné jako taneční podoby. Protože to tak jako trošku jako dechová zkouška, jakoby tak jako zní místy.
0: Hele, zkoušku, já jsem si teď něco jako tak trošku představil, že někteří se rozespívávají a dokážeš si představit, že by se natočil nějaký track třeba při tom, když se ráno probouzíš a rozpohybováváš.
1: Jako, že ještě křoupou všechny ty kosti, nebo jako?
0: No, tak různé zvuky u toho taky dělá, že jo, vstaneš, tak...
1: To by byl nějaký dubstep, ale ne, takový tvrdý.
0: Já nevím, jak by to, jako já bych si netroufal říct, že by to byl ani hudební styl, ale že jo, někdy si po ránu odkašleš jinou částí těla, pak ti něco bolí, pak si zakašleš zase, to normální.
2: Místo 11.
0: Asi by to nebylo tak dobré jako Becky G. A drink EPA.
1: EPA, nebo? No. Ono je to asi EPA normálně.
0: EPA, jasný.
1: A znamená to, hej, wow, tak pojď prostě cítit slovce ve španělštině.
0: A kdyby tam bylo P ještě dopředu, tak je to PEPA.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Extáze Music Chart. Extáze Music Chart. Novinky. First,

0: Druhá novinka tohoto týdne. TikTok. Ne TikTok, ale TikTok.
1: Počkej, já nemám. Měl jsem si vzít, nebo co?
0: To si pleteš, to je sc. Tady to je sk.
1: Jo, no dobře, ale tak to je jenom ti, co to můžou číst. Ale když to vyslovuješ, tak jsi to řekl naprosto přesně stejně.
0: Stojí zatím Sára a hlavně Topic. No a tou první novinkou, které jste slyšeli a něco vám to mohlo připomínat, tak věřte, že to jsou tóny Felixe Jena. Společně s ním Omar Rudberg. A track se jmenuje Siren. No a do třetice všeho dobrého, abychom nechyběli s novinkami. Je.
1: Já myslím, že jsi to poznal.
0: No, ale to nemůžu posluchat, že tady zvedneš ruce a vypadáš jak Ježíš Kristus.
1: To zase neví. Ani tady na ulici, bo zrovna nikdo nešel. Každopádně Armin van Buuren společně s Argy a kdo tam je? Marlo Rex.
0: Marlo.
1: Já jsem viděl
0: Marlo Rex,
1: no,
0: tak... dobře to říkám, že mě teď úplně mystifikoval.
1: Jsi blíž trošku, no.
0: Like a child, jako dítě. Jako my jsme dítě. Taky takové děti, že jo?
1: Třetí novinka. Extáze Music Chart, novinka.

0: Armin van Buuren, Argy Marlorex, Like a Child. Jako děti jsme i my dva tady, protože se vždycky náramně bavíme tím, co nám poslední týden dal hudebně na Fresh Radio. Na desítce nám ten minulý týden dal Chainsmokers, Oaks a Echo.
1: Ano, my jsme vždycky překvapení, protože překvapení. Nám to ten vlastně týden vždycky úplně rozmíchá nečekaně.
0: Míchá, čekaně.
1: No, to vypadá, že to už pomalu pustíme.
0: Pustíme.
1: Protože se nám to tady bude opakovat.
0: Opakovat.

0: To byl diktát, jak se říká, takový možná houseový, možná lehce ještě tvrdší podkres.
1: Jo, přišlo mi to takové jako strojené.
0: No to vůbec nevadí, kdy to bylo štěřené. Chainsmokers, Oaks, Echo.
1: A je to tady, zase. Dneska bude ta extáze music chart po mně další.
0: Počkej,
1: další.
0: Já to vypnu, to BTS, Swim už bude bez echa. Protože chlapci mají na to jenom 2 minuty 33 vteřin a asi to nebudeme oddalovat, jsou prostě devátí.
1: Ať si zaplavou pěkně.
2: Místo deváté!

0: Swim.
1: Jo, a jeho korejská partička BTS.
0: Je to za námi, ale před námi je dalších 8 tracků hitparády Extázem Music Chart. Pozice, které ještě teď vy neznáte, my už ano, ale postupně vám je začneme odtajňovat.
1: Ano, před námi je single, který česky volně přeložená Bouračka.
0: Čuk!
1: Čukanec. Čuk. My někteří mohli povídat, jak se špatně zhání na hraní díly třeba.
0: Na bourané auta, že jo? Ale to je jako jiná epizoda.
1: Jde si na to pozor, jako radši brzděte trošku dřív, nespěchejte tolik, ono vás to potom víceméně hodně zdrží, takže...
0: A hlavně si třeba udejla objednejte nové brzdy, když už vám to nebrzdí, že?
1: Tak to, když hodně lidí kupují brzdy, tak nemálo karosařiny, ale víš, jako...
0: A na brzdách máš větší marži, tak nedělej. Crash, tak se jmenuje ten track, od Pnau a Malejzana.
1: To je název, ještě, že jsi to četl ty, člověče.
0: No, malé Igohzan. Malejzan. Počkej, až tam bude velké Igohzan.
1: Já to říkám pořád, v závorce by mělo být vždycky přesná vyslovnost, případně audiosoubor, aby jsme věděli, jak to číst.
0: Ale podívej, víš, jak to bylo s tím hokejem a s těma hokejistama, jim je to vlastně jedno, jak to čteš.
1: My

0: My jsme se pomalu, ale jistě už přesunuli na 7. příčku dnešní Extázy Music Chart, no a tam byla skvělá...
1: Bebe.
0: BB.
1: Bebe.
0: BB.
1: Bebe.
0: BB.
1: Bebe. Hlavku si!
0: Dneska mu nic nepustíš.
1: Pojď za náma, ani... pojď za náma tady, kamaráde. Máme na tebe otázku, ty jsi takový profesionální lingvista všech DJs. Že to je Bebe Rexha?
2: Jako záleží, protože anglicky je to BB určitě,
0: no,
2: ale ona je z nějaké jiné země, tak já nevím, jestli
0: ne,
2: původně. Ona...
0: Ne, BB
1: je... Podívej se,
0: ona
1: tady,
0: je z New Yorku, ona je z New Yorku.
1: Ale jsi se Bebe Rexha, jako. Všude je to Bebe Rexha.
0: Já jsem zase viděl koncert, jaký tam DJ uváděl a říkal BB Rexha.
2: Já právě jsem to taky vždycky slyšel takhle.
0: No, tak víš.
1: Dobře, dej mi deprásku.
0: No.
1: No, tak
0: jako u nás je to Bebe, ano,
1: to Bebe.
0: Protože tu máme ty oplátky, já to říkám pořád.
1: To jsou vynikající. A mimochodem, co tady Mr. Disco Rapido, co bude dneska v dnešním vydání vašeho pořadu?
2: My dneska máme výročí pořadu, myslím druhé, já tam nejsem tak dlouho, takže bude takové oslavující, takže budeme, nevím, možná budeme... Pračkat šponty nebo něco
0: počkejte
2: takového.
0: Počkejte s tím šampanským ještě, bo je to teplé.
2: No, ok. No.
1: Takže dobrý večer.
0: Ale pozor, podle mě to bude velká show potom, jako i po extázi, protože Hlavkus už nemá boty.
2: Ano,
1: protože... A já jsem si říkal, co tady tak...
0: trošku, jako, je pravda, že nám tady zvadly ty květiny už, jako bylo tak znenadáš.
1: Ale úplně se strop, no.
2: Já proto, že mi si takhle v horku potí hodně nohy, takže...
1: Nemusíš to dál rozvádět, takže... prosím tě, jo?
2: Proto chodí ale každý,
0: to každému, jako by.
1: Hele, jako Hlavku si děkujeme, ale myslím si, že posluchači zvládnou žít bez této informace. A jestli se vám přerušilo FM spojení, tak věřte, že i jistý vliv na rušení rádiových vln mít můžou.
0: Já bych radši teď na to namířil nějaký laser.
1: Společně od nějakého majora. Major Laser, Nelly Furtado, Davido. No place like home, prostě nik... Já bych to přeložil takhle všude dobře.
0: Doma nejím. Místo

0: Je to za námi. No place like home, prostě nikde to není jako doma. Já mohu souhlasit.
1: No já jsem si teď trošku, ty jsi řekl, je to za námi, já jsem si řekl, že už Extáze Music Chart končí, ale ne.
0: Ne, kde ještě pak,
1: šest.
0: Ještě...
1: Pět? Co to
0: pět. No tohle byla šestka.
1: Byla šestka, to mě tyklo.
0: Ava Max featuring BYA, FIFA Sound Energy. Já ten fotbal asi radši co?
1: Co?
0: Komentovat fotbálek? Nebo
1: jako, tom, jako celkově?
0: Český tým, nebo ta, no, co?
1: Ne, to je škoda.
0: Jo, počkej, jak to bylo s tím Mexikem, oni hráli, hrajou, prohráli?
1: Budou teď někdy.
0: Budou dneska, ne?
1: To nevím, jestli dneska, asi někdy, podle mě někdy až kolem čtvrtku, nejsem si jistý, je to hodně brzo ráno zase, myslím, že ve tři. Takže...
0: Proti svým způsobem domácímu celku, že jo? Hodně vysoko budou hrát na nějakých 12 nebo 16 metrů.
1: Hlavně Mexiko ještě nestratilo nic, no.
0: Jo.
1: Ani bot, no.
0: Tento týden ztratil klíče, ani bot, pořád nemůžu najít.
1: A ani boty nestratili ještě.
0: Tak... To ty víš, no, jako tak říkám, jako co by Češi museli udělat, aby jako něco Mexičani ztratili, no. Jedině, že by tam byly na tribuně samé české faninky a ty by ztratili třeba svršky. Trocha fotbalu, neuškodí.

0: Tak samě to mělo energii jako prvních 15 minut ve fotbale.
1: No, jako tak někdy těch prvních 15 minut je, ale třeba zase horších než posledních 5. Jo, tam se někdy dějou hodně zajímavé věci.
0: Jo.
1: No, tak jako...
0: Tak jako stává se, že...
1: 95. minuta, šup tam gól. No, a
0: nebo,
1: ty
0: nebo třeba fakt kancel. Jenom minutu. Už jsem zažil jako, že vyrovnali gól. No. Pak vlastně rozehráli ze středu hřiště a hned to pískli jako konec.
1: Je to tak. Another featuring Eddie, It's So Nice. No tak It's So Nice to není takhle, když se ti to v prodloužení stane. Mluvím o čtvrtém místě, které nás čeká za chvíli tady v hitparádě Extáze Music Chart. Poslouchejte, pokračujte s námi. Uslyšíte další FIFA Sound Champion track a taky trojici těch nejúspěšnějších a nejdotovanějších tracků uplynulého týdne.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskidek.cz.

0: Jupi! Tak to bylo čtvrté místo hitparady Extáze Music Chart Another featuring Eddie, It's So Nice a vracíme se k čutálistům.
1: Vracíme se k čutálistům, ono se celkově teď jako nevíš, proč jako je vyparádě tolik FIFA songu, jako je to nějaké podezřelé.
0: Aleš se dal na fotbal.
1: Jo?
0: Ne, se zbytkem světa možná.
1: Ale. Pravděpodobně je asi, možná i nějaký soundtrack asi vyšel. Nebo něco.
0: No, tak vždycky vyjde kompilace, no. Já si stejně mám nejradši, teď jsem to zase zapomněl.
1: Já vím, no.
0: Tada,
1: tada, tada, tada,
0: tada, tada, zase si vzpomenu za minutu, no dobře.
1: To nevadí. Oni ví, šiky. No a teď máme na trojce song, který se jmenuje Champion, takže ten už jako, tak jako dělá tu přezvěst.
0: Champion?
1: Ne, Champion, Champion.
0: No, no,
1: Champion.
0: Ale jako taková Championová omočka, knedlíček a uzené, no, nebo neuzené, teda zase, dušené, masičko.
1: Vy jsi měl možná trošku popřemýšlel, jestli by tady neměl být nějaký, ale tam by se ještě i Marek hodil určitě nějaký ten ovaření, víš, jako pořád, rádio.
0: No to on má ve středu, že jo?
1: No má takovou jako vsuvku, no, ale možná by to zasloužilo hodinku nebo dvě. Jakoby jeden celý.
0: Co tady dal nějaký vařit, jo, do studia.
1: Jsou klepali, když jsi slyšel, jak klepe tou vařečkou někdo, víš,
0: jo,
1: jako.
0: Tak to by mohlo být i ve středu večer, jo.
2: Místo třetí. Let's play football.

0: Počkej, já ten správný podmaz musím vzít, tady jsem zmačkal nějaký blbý, počkej, teď, šup, no.
1: Už je to tam.
0: Tak se uklik normálně.
1: Tak jo, bylo to takové oslavné toho mistrovství, že, fotbalové, změna taková. A je docela dlouhý to bylo.
0: 4 minuty 3 vteřiny, i ten následující a první track nebudou ty z těch nejkratší, dokonce shodně mají 3 minuty 14 vteřin a ta dvojka je za mě prostě comeback. Jak to
1: je to comeback jakoby takové ten mega chlapecké kapely z, kdy oni začínají, 90. leta?
0: No, 94, 3, no, 5, no. Něco takového, ale znají je všichni prostě.
1: A teď už jsou to vlastně, co, už víc jak padesátníci.
0: Jsou to fotři ze všim všudy. Back, streets, back,
2: alright! Místo druhé!

0: Místo první!
1: West End and the Sailing! To je jednička tohoto týdne. A my se loučíme.
2: My se loučíme a pokud je ještě posloucháte v neděli, tak jsme tady v repríze.
1: No,
2: byli.
1: Už. Byli.
2: Teď po nás samozřejmě ta velká party.
1: Po toto.
2: Pondělí.
1: Move it.
2: No a v neděli tady máme mašinéry. Mějte se, čau!
1: Nás hled.

0: Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tanečníci, krásný, dobrý podvečer. Hlavkus, tak dneska tady je trošku změna. Hlavkus za mixem nemůže mluvit, protože nám odešel mikrofon za mixem, ale to nevadí, jo. Dale mu to bude držet, ten mikrofon. Ale Dale, prosím tě, on není zapojený, no. To asi nevíde, jo. Přátelé, krásný, dobrý večer, díky moc, že ladíte Move It na Fresh Radio. Jako každé sudé pondělí jsme tady, výběrte nejlepší elektronické taneční muziky. Hlavkus za mixem a dneska speciálek, takový narozeninový. Tak hezký podvečer.

0: 15 minut. Možná si říkáte, kdo to vlastně hraje za tím mixem. On to je dneska Hlavkus, tak trošku jinak.
1: Kdybych byl zadýchaný, tak se omlouvám, musím to přebíhat mezi mixem a mikrofonem. A dneska jsem si řekl, že je horko, pojmu to tak letně, možná trošku plážově, aspoň na moje poměry.
0: Ale hrozný horko, co?
1: Je to brutální, ale já jsem radši, než kdyby byla zima, to zase...
0: To já taky.
1: Musím si na to trošku zvyknout.
0: Moje žena to má třeba naopak, ta má radši zimu, než léto. Jí to nebaví, nebo ona se taky jako potí a to všechno, že tak prostě...
1: Jako to já taky, ale to vlastně i v zimě, protože to se zase hodně obleču, z toho se spotím taky, tak je to ve výsledku úplně jedno.
0: Tak my jsme si tady zapli klimu, že tu bylo hrozný horko, tak doufám, že máte v autě, nebo ať už jste kdekoliv, chládeček a užívejte si skvělý pondělní vibe. Doufám, že vás dneska nabudíme pořádně do toho pracovního týdne. Já si myslím, že jo. Že řádně. A dneska máme, jak jsme zmiňovali, takový narozeninový speciálek, který jsme se rozhodli pojmout vlastně podobně, jak už jsme měli třeba ten halloweenský speciál. Jsme si probrali nějaké, dobře, mrtvoly, ale to...
1: Dneska to bude živé, naopak.
0: Dneska to bude živější, přesně tak. Tak máte se na co těšit, držte volu.

0: Frešáci, a my jsme zapomněli zmínit jednu velice důležitou a podstatnou věc, že my tady vlastně nejsme s Lavkusem sami. A je tady mistr, který už tady vlastně byl několikrát, bych řekl, ne? Nebo jednou?
1: Jednou.
0: Už byl na jiném vlastně.
1: No, Já jsem byl na jiném.
0: A je to DJ Enrique.
1: Dobrý večer.
0: Velice speciální to host, viď?
1: Já si tady čtu ty novinky týdne, víš, mě to docela zajímalo, ale to si potom můžu přečíst.
0: Můžeme to všechno probrat. Máme dneska takový, jak my už jsme říkali v minulém vstupu, speciální takové vysílání dneska. Tu máme také narozeniny, tak dneska si proberem nějakou srandu. Já jsem našel nějaké zajímavosti, k tomu se všemu dostanem. Nicméně mě zajímá prostě jedna věc. Jakou jsi měl cestu?
1: Výbornou. Cesta byla výborná, po cestě se mi vybil telefon. Vlastně, když vlastníš takové nahryznuté jablíčko, je to super, protože potom nejde nabít. Pak máš na ruce hodinky, které vlastně ti vůbec nefungují s mapama, i když tam máš SIM kartu v tom, takže jo, bylo to výdatné, ale nakonec jsem teda dojel. To jsem rád, protože by mi to potom bylo líto. Narozeniny, šampus, ty tady nemáte kluci zákusky, což je škoda teda, ale
0: to nemáme.
1: To vám ještě prominuje horko, to by se roztopilo, že si myslím.
0: Ale já jsem myslel na nás řidiče, takže jsem vzal nealko.
1: No to je výborné. A my si dáme třeba u víkendu nějaké alko.
0: Třeba si dáme. Máš aspoň v autě klimatizaci?
1: Mám. Tak náročnou zítra cestu? Si jdu doplnit, protože funguje tak, jako že funguje, no. Takže si zítra jdu doplnit. Takže protože budou tropy, viděl jsem, že bude strašně moc sluníčka, takže i o víkendu, takže je třeba to trošku podpořit tou klimatizaci, ale ne moc, protože potom jsem z toho nemocný a i teďka jsem takový nakráplý z klimatizace.
0: Slyším.
1: Jo, já jsem dlouho cestu právě z Prahy, do toho bylo 37 stupňů venku, klimatizace na tebe fouká 21, takže to není nic.
0: Ty tady jsem to nastavil teďka na 20, tak jo. To by mohlo stačit, ne?
1: Jo, tak fouká mi to na nožičky, je to dobrý.
0: Je to dobrý. Přátelé, za chvilku jsme zpět. Fresh Radio.

0: Přátelé, kluci, když už vás tady mám, tak se samozřejmě hned musím zeptat. Dneska jsem zaznamenal, že se staví stage Beats for Love. Mm-hmm. Já jsem velice zvědav, co letos postaví. Minulý ročník za mě je moc super. Taky moc pěkný.
1: Taky jsem zvědavý, jako určitě to nesklame, to jsem si jistý. Ale uvidíme, jestli třeba přijdu s něčím novým, nevím, jestli bylo něco hlášené.
0: Vůbec právě nevím, nic nebylo.
2: Já jsem nic neviděl teda, ale jakože sleduju právě ty fotky, jak to všechno roste a zajímá mě to, protože je to prostě stavba, která jako nestaví se, každý tak, týden někde, že? Takže vypadá to dobře, no. Uvidíme, třeba překvapí možná, že něco změní, přidají, je to další ročník.
0: No já si myslím, že určitě něco přidají. Už minulý vlastně ročník mě překvapil, že tam postavili vlastně mezi těmi úseky takové ty tunely s těmi světly. Mm-hmm.
1: A byla tam taková tam ten model vesmíru, to bylo strašně.
0: Ano, ten model vesmíru, to si myslím, že určitě asi zachovají, protože to Universe to jede dál.
2: Já bych chtěl, aby přidali trochu na těch, co jsou mají vždycky postavené ty stage, mají velkou stage a pak mají vlastně ty další sloupy, co jsou jakoby na, ježiš, mi to vypadlo z hlavy. Aby se šeli dozadu, víš?
0: Jak jsou ty takové ty zvukové věže.
2: Ano, přesně tak, tak tomu to, aby to trochu přidali příště. Já jsem tam stál a bylo to takové, říkám, no, potřeba bych trochu víc.
0: Mě tam vždycky trošku vadí ten stan obrovský uprostřed.
2: Bohužel, tak já si myslím, že
1: tam asi musí, no, z bezpečnostních důvodů si myslím.
2: Asi nic neudělají, no.
0: Trošku mi to někdy vadí, no. Nicméně, ještě jsem dneska zaregistroval, staví se už Tomorrowland.
1: Aha.
0: Tak to si myslím, že bude hodně epický. Tam jsem viděl
1: i nějaké plány a asi se budou snažit i vynahradit loňský rok, kdy jim to trošku nevyšlo, takže... Uvidíme, jak to bude vypadat. Jako mi se líbil i ten loňský rok, kdy to bylo takové komornější, trošku více jak za starých časů, ale já myslím, že teďka se budou chtít předvést.
2: No ale jako za mě, jako bych řekl, že je docela velká kapacita té kapely, když jako je kapela a přiveze na Tomorrowland stage nebo celou jako zvukovou aparaturu, tak si řekneš, jako, že to už asi není jako malá kapelka, jo?
1: Tak oni jezdí po stadionech, že? Takže tam to
2: jasné, ale že to je šílené, že prostě mají takovou nálož, že já jsem vždycky si říkal, kapela přijede, nazvučí se a zvukaří to, ale oni už mají všechno svoje, no.
0: Kdyby zajímala ta firma, jako co to staví, nebo kdo já... to, jako, protože té aparatury je tolik, co oni tam vlastně nechají, víš?
1: Já jsem to i viděl, to jsme byli na Kate Ranadovi v O2 Univerzu loni a stáli jsme vedle zvukaře vzadu a tam měl přímo kufry takových těch zařízení a byl tam přímo jako jeho nálepky, takže on si to podle mě vozí celé sebou. Všechno to zařízení, což je celkem šílené.
2: No já jestli já jsem teďka slyšel dobře teda, co jsem poslouchal, že vlastně trošku odbočíme, že vlastně na Edun měla ta Eva Farna ten koncert, chtěla udělat ten čtvrtý a nevyšlo jí to v určité techniky, protože jela z Německa a říkala, jestli jsem dobře slyšel, že ta technika jela ve 150 kamionech zpátky. Což jako, jestli je pak jako 150 kamionů, tak si nekážu představit vlastně, co musíš. Já nevím, jestli se teda dobře.
1: Už si nebudu stěžovat, že musím někde zapojit sluchátka a flešku.
2: A nebo třeba já naložit dodávku, jako. A odjíždím. Ale jako pánové tam jako tahají a staví to a říkali, že vlastně nemůžou, že musí jít na další kšeft.
0: To jsem slyšel právě, že ona chtěla ten čtvrtý koncert, ale
2: nebyla schopná sehnat žádnou techniku vlastně celé v tady té, asi v tom množství, co ona potřebovala, tak asi neuměla to tady tohleto. Samozřejmě asi ta technika neleží nikde na skladě, že by si někdo řekl, jo, tak já přijedu teda, jo, můžeme. To asi je vytížené na hodně dlouho dobu dopředu a hodně dlouho zamluvené, takže bohužel nevyšlo jí to, no škoda, ale tak já si myslím, že něco špatného je v někomu dobré.
1: Já myslím, že tři koncerty jako taky není málo, no. Takže...
0: Jako tak, pro tři koncerty vede.
2: Já si myslím, že ona teďka má volno na chvilku.
0: To je neskutečné.
1: Teďka bude v porotě Superstar, říkala, že...
2: No,
1: tak. Že to je teďka do konce roku, co má v plánu. No.
2: Tak teďka já si myslím, všichni, že nepotřebuje víc.
0: Teď všichni sledujou, tak teď je in. Teď je trend. Ale když si to vezmeš, 150 kamionů na Eden... Tak kolik kamionů je na to?
2: Jako jestli jsem dobře slyšel, ale já si myslím, že jsem slyšel dobře, ale jako ta nevím, technika je šílená. Vím si, jako, že sám víš, jezdíš nějaké malé akce, sám víš, kolik toho potřebuješ jako je jeden strašný člověk.
0: Je to tak.
2: Teď si vím, kolik vlastně toho potřebuješ, aby si postavil, přivezl nějaké rampy, světla, aparát, zvukař, pulty, stage, je to šílené.
0: A teď ten Eden byl opravdu obrovský, jak jsem to viděl. Viděl jsem nějaké fotky, byl jsem u Barbara, ten mi vlastně ukazoval fotky, protože tam byl vlastně. A to pódium třeba bylo opravdu jako vysoké, to nebylo normální nízké nějaké pódium, nebo klasické, ono bylo opravdu jako vysoké to pódium. Takže ti, co vlastně stáli úplně vepředu, z toho prý úplně jako moc neměli, že to bylo fakt jako vysoké to pódium.
2: To je takový ten zákon, nemáš se tlačit dopředu, pak on líváš. To jsem to.
1: Když ještě můžu říct, když už jsme u toho tématu, když už dneska se tak jdeme od jednoho tématu k druhému, tak teď jsem četl článek, že stává se to prý na koncertech Taylor Swift a Olivier Rodrigo, oni se na to stěžovali, že někteří fanoušci prostě si drží už několik hodin místa vpředu a že normálně nosí dospělé pleny, aby nemuseli na záchod a že prý to, přesně. Že prý se jim to moc nelíbí, protože to je prý cítit až na to pódium.
2: Ano, přesně tohle to jsem taky slyšel v tom rozhovoru a bylo to jako šílené. Díval jsem se a říkám, vlastně pak jsem to pochopil, protože jsem byl taky na jednom koncertu a dvě nebo tři slečny tam omdlely. Říkám, to není možné, co tam dělají. A pak mi to vlastně došlo, oni tam byli o dvě hodiny dřív v tom davu, pak nepili, čekali tam další tři hodiny, takže pět hodin tam stojíš, vůbec se nehýbeš, no. Nic nepijou, nic, aby se nedochytli ty místa. No a pak to s těma sekne, no.
0: Já teď si vem ty pleny, jo, a v takovém horku, tak to musí být
2: odměr. Jako v sobotu... Nevím, asi bych tam taky vedle toho,
1: já doufám,
2: vedle
1: že v Edenu nikdo takový nebyl, já bych jim to tam nepřál.
2: No.
0: To snad ne.

0: Posloucháš Mluvit, jak už jsem zmiňoval, dneska speciální. DJ Enrique zrovna otevírá šáňu. Počkej, kámo, ještě tě upozorním na jednu věc.
1: Šplouchal jsi s tím?
0: No, já jsem to měl v kufru.
1: Jako položené?
0: No, ono to tam lítalo. Tak. Jako patrně, počkej.
1: Tak to jako, jak to mám vyřešit teda?
0: No počkej, hlavně bacha, já bych nerad platil tady ten mix.
1: Ne, to je dobrý, to je pohodě, neříkej to nahlas, ne? Nemůžeš tak říct.
0: No tak ne, a když tak odpočítám, tak jak jako konec vysílání. No, jako že bych odpočítal konec vysílání. 3,
1: maximálně 2, 1, to vypiní, jako, nic jiného. Ale počkej, já jsem profik, jo, otvírám malým vždycky šampus a s přítelkyní vždycky dáváme šáňo, takže to je v pohodě. Neboj.
0: Jsem právě dneska byl v obchodě
1: Je to tam.
0: Je to tam, nadhra.
2: Já jsem to říkal.
0: Já jsem...
2: Ale důležité je, mix přežil. Tak
0: je to důležité, není to...
1: Je to dobrý, nic se nepolelo, jo, ať víte, jo? Je to dobrý.
0: Vyslal jsi to celé, jo?
1: Přesně.
0: Výborně, výborně. Počkej, tady máme skličky.
1: Nalijem
0: to.
1: Já to budu nalívat.
0: Já jsem byl dneska v obchodě právě proto. Já jsem byl docela v šoku dneska.
1: Kolik to stojí?
0: Jo.
1: Tak to jsme dva. Ale kdyby si koupil v tom plastovém, tak ušetříš.
0: Já jsem chtěl, ať to bouchne. Víš, že to udělá top.
2: Jo, já teďka se snažím nepít sladké nápoje, ale když máme to výročí, tak si samozřejmě
1: to,
2: dám, že...
1: To je dětské, to není sladké.
2: Ale jsou marťánci rozpuštění.
1: Ano, výjimku můžeš udělat, což ne, jako...
0: No, tak a máme to nalitý, dívej se, krásně. Kluci, ne, tak, hoši, tak na zdraví, přátelé.
1: Na vás, ať vám to tu jako svědčí a hraje, zdraví, kluci.
0: Přátelé, ještě zmiňuju, není to alkoholické, je to nealko, jo, aby nám nikdo neřekl, že pijeme v práci.
1: Alkohol.
0: My nepijeme v práci.
2: Ano,
0: výhradně ne.
2: Je to fajn osvěžující.
0: Sladké, chci, já jsem to měl v autě, ono to je teplé. Že?
1: No a tak to už...
2: Pohodě, jako oni můžeme si to pak dořídit vodou, to bude méně sladké a studenější.
0: Škoda, že tu nemáme ještě led. My jsme mohli ještě říct šéfovi, ať nám pořídí ledovač.
2: No, a třeba někdo pojede kolem fabriku s ledem, tak
0: nám... by se mohlo ozvat.
2: Hoďte nám pár kostek.
0: Hoďte nám pár kostek ledíku, by se hodilo.
1: Jednohubky, chlebíčky.
0: No, nemáme, že?
2: No.
1: Ale to jako to je, je to první.
2: Já bych se zase neuměl představit ty chlebíčky, jak by dopadly v tom horku, takže možná je to dobře.
1: No, spíš je to nevezl on, jak by to dopadlo v tom autě zase, jo.
2: Jsme si pak poskládali sami takové Lego.
1: No, to by si mohl namazat už potom. Já si myslím, že to nemusíš ani skládat.
0: Jsme dopadli potom jak ti na tom koncertě s těma plenama.
1: No, pojďme k tomu bizáru.
0: Pojďme k tomu bizáru, přesně tak. Hele, já jsem si tady našel jednu zajímavost. Jeden z mých oblíbenců, Salvatore Ganacci. To je, co si budem, takový velice...
1: Sympatický dobrý kluk.
0: Sympatický divadelník, herec. Za mě, no, on se proslavil právě díky těm věcem, co předvádí vlastně na tom pódiu. A mě strašně pobavil. Vidíš to, já jsem mohl si připravit aspoň ten vstup, co on vlastně
1: já
0: zmínil.
1: Jsem ho teda jako poprvé zažil, jestli si dobře vzpomínám, že jezdil v takové té botě. Uh-huh. Jezdil v takové té botě a pak tam mlátil takovou tu babičku, ne? Je to tak?
2: To byl klip,
0: jo,
2: jeden, že?
0: To byl klip, ano.
2: A já jsem viděl, jak naposledy vystupoval na Tomorrowlandu, tak prostě šel do publika a ano. Udělali mašinku všichni, což bylo výborné.
1: To byl právě ten příchod v tom dešti, ne? Nebyl to ono?
2: To bylo, ne, to hrál vevnitř, takže, ale ne, předtím...
1: Tak venku právě taky přišel normálně mezi lidi, byl zahalený celý, pršilo.
2: A pískal tam, jako vypískal sám,
1: jo,
2: sebe.
1: Jo, vypískal sám sebe. Takže jako jo, showman to je, co, jako postavil se tomu trochu kariéru.
0: On se tím proslavil, ale mě hrozně baví tady ta scéna právě. Já to pustím z telefonu, já nevím, jestli to bude slyšet. A jo, bude.
2: Try to relax your anus. Já mám od té doby, protože tam hraje Opus od Erika Pridze v pozadí a já si to vždycky představím, když ten song slyším, takže...
0: Tak tohle to taková... by mě opravdu nenapadlo.
2: To jak už tím, že tady tuhle scénu si vždycky představím, takže určitě to hodně lidem se spojilo s tím trackem a nevím, jestli Erik Pritz z toho úplně nadšený.
0: No, to nevím. Ale hele, zas na druhou stranu.
1: Zvedla se mu sledovanost? Pozor.
0: Přesně tak, jako pozor. Teď, počkej, schválně, ještě se podívám, kolik to má zhlídnutí.
1: No právě, vždycky...
2: A to je jenom jedno z milionů videí, no, že to je.
1: Špatná reklama je dobrá reklama, pozor na to.
0: 1,2 milionu zhlídnutí.
1: No, tak jsme u toho.
0: Jedno video, druhé video, no dobře 100 tisíc, ale tady to je víc těch videí. Jako, tady takže... toho je strašně moc. A ty si myslím tenhle klip, jak on tam bije tu babičku, ne? Nebo bije. No.
1: Vidím tam tvoje logo. Sorry.
0: Ježíš, pardon.
2: Takhle nenápad na sebe
1: chápu,
2: propagace.
1: Že, právě, že jsi chtěl udělat svoji propagaci. Jo, to je přesně ono, jo, ano.
0: Tak jo.
2: Já si pamatuju jeho videoklip, který byl o chlap, on tam hrál jakože typka, který je se narodil jako na půl člověk a na půl motocykl a hledal prostě někoho, kdo je stejný jako on. Takže jako on je i scenárista, potom je dobrý.
1: Jako, jo, tak má to hlavně vymyšlené. A přesně tak, má to vymyšlené, udělal to dobře a funguje mu to, co jako...
0: Je to showman, za mě se proslavil jako zvláštně, ale proslavil. Hmm? Když to dnes, a teď nechci být jako skeptický, jo, ale v naší branži, my to moc dobře známe, sličny, ženy to mají tady v tomhle právě jednodušší, že víc jako by za úmou. No. Ale nechci být skeptický. No.
2: Zase mají to i v tom těžší, že pak už lidi soudí jenom podle toho, že jsou ženy a já někdy čtu ty komentáře, když má někde nějaká vystupovat na nějakém festivalu a je to docela jako hnus, co někteří lidi jsou schopni se vyplodit.
1: Je pravda, má to dvě strany. Jakože je pravda, že mají to jednoduché a mají opravdu rychlejší, si myslím já, za mě ten nástup té kariéry, jo. Ale za druhé je pravda, že fakt dneska v dnešní době ty lidi jsou opravdu jako hnusní a jako co si budem, oni co jako napíšou, vůbec jako neřeší, že to má, může mít nějaký jako dopad potom, jo. To, že někdo je za klávesnici a píše si...
0: Dneska ta doba je taková zvrácená.
1: Je zlá ta doba, bych řekl, ale tak...
2: Ale dneska slavíme, tak nebudeme negativní.
1: Tak, nebudeme negativní, přesně tak, dáme si na to Šáňo.
0: Dáme si Šáňo a za chuku za mixem?
1: Můžu, jo, asi můžeš, není problém. Jo? Dobrý. Ano.
0: Tak promiň, nemám to alkohol, ale já věřím, že...
1: My se určitě někde potkáme, si myslím, takže si určitě nějaké to alko dáme. Ale určitě by si mohl říct nějaký bizarty, jestli by si měl někdy.
0: Já, to je dobrá otázka, já jsem měl bizár, no. Já jsem měl bizár, ježišmarja. Jak já jsem začínal, tímto zdravím DJ Vojkyho. Já jsem měl jeden bizár, co se mi stal a cítil jsem se hrozně trapně. Já jsem hrál v Mindlu kdysi, v Novém Jičíně, dneska už Mindl bohužel není. Já jsem tam měl hrát, on si nás pozval vlastně tři na takový vlastně v vozovkách contest možná.
1: A to takovýho? Si ale ještě nebyl pekuž, ne? To podle mě.
0: Byl už. Jo. Já jsem celou dobu. Ale já jsem tam přijel, já jsem si odehrál ty dvě hodinky, protože my jsme tam byli tři, tak já jsem si odehrál dvě hodinky a já jsem řídil, já jsem nepil, jo, tvrdý alkohol. Ale... Mně se stala potom hrozně nemilá věc, já jsem měl takhle položenou skleničku na stole nebo u toho pultu a stál jsem vedle osvětlovače, který stál vlastně vedle nás. Já jsem tu skleničku měl takhle vedle toho jeho mixáku a já jsem do toho drcnul.
1: Je.
0: Jenomže ono se to celé rozlilo, ono to neteklo na ten pult, ono to teklo dolů, tak jsem si říkal, fu, to asi je v klidu, ne? Nebylo právě. A ten osvětlovač mi říká, jo, to je v klidu, to jenom setřem, takhle dobrý, jako v pohodě. Byl malý kluk, asi taky moc nevěděl. Tup, jenomže dole byly zásuvky, že? Takže celý klub.
1: Olala.
0: Olala. Takže to je můj asi největší bizar, co se mi stal a bylo by hrozně trapně, no.
1: Já
0: jsem si dohrál, měl jít po mně někdo jiný a já jsem mu to vypl, no.
1: Tak protože si nechtěl, aby byl třeba lepší, takže jsi to zařadil takhle.
0: No, vlastně jo.
1: Jako strategie byla dobrá.
0: Strategie dobrá, ještě jenom Vojky, sorry.
1: On to pochopí, kluk, neboj.
0: On to pochopí, ale počkej, ještě než půjdeš za ten mix, tak schválně, máš taky něco? Co se ti stalo?
1: Ježiš, já těch bizarů mám strašně moc, od svadeb, co jsem hrál, nebo teďka třeba, nevím, jestli takový bizar, ale přijde mi, že vlastně ty lidi jsou čím dál víc takový, jakože otevřenější k tobě, víš, jakože hrál jsem právě v Opavě, přišla za mnou slečna, pětkrát mi ukázala na telefonu jako písničku a dvě jsem jako tak jako zahrál, byl jsem slušný, říkám jo, dobrý, a nebyly to ty písničky, které jako by se trefila do takové té mojí noty a jak už přišla po patech, říkám, prosím tě, jako fakt ne, už fakt ne, už to je dost a prosím tě, zkus to jako nechat na mě. A ta slečna se na mě otočila a říká mi, my si tykáme? A v tom jsem si říkal, jako vážně, jako to myslička vážně, když jsme se normálně bavili, já si povím písničku a myslím si, že mezi náma byl tak rozdíl 12, 13 let?
0: Až tak? Ježíš Kriste.
1: A já říkám, tak jako dobrý, jak jsem se otočil, jako nechal jsem to být, ona přišla zpátky, říkala, že se mi teda omlouvá, že to je, že to tak jako to, říkám jo, a pak mi řekla, jenom dodala větu, ale tykat mi nebudeš. Říkám, ok, tak si tyka teda nebudem a v tom případě já hrát písničky taky nebudu.
0: Odvážná slečna.
1: No, tak dneska to tak je, no, ten nezahraješ, tak jsi špatný.
0: Tak jsem špatný, ale já jsem vlastně prožil teďka něco podobného, jak jsem hrál teďka v Opavě, taky vlastně, v baru. A přišla tam slečna, byla velice už, jak to říct slušně...
1: Rozjetá takzvaně.
0: Rozjetá, unavená a asi
1: společensky
0: možná být... Společensky unavená. A chtěla zahrát Pussycat Dolls.
1: Já jsem si chtěla zahrát Rihanu, protože já mám slečnu, která chce po mě vždycky zahrát Rihanu, já ji zahraju v remixu a ona přijde, že to chce v originále.
0: Jo,
1: a já ten originál vždycky nemám a vždycky to říkám.
0: Jo, jo, jo. Tak slečna mi řekla, že jestli nezahrou Pussycat Dolls, říkám, ale vydrž mi chviličku, jo, já se podívám, jestli to vůbec mám. A ona mi na to odvětí, můj přítel je DJ. Kam, no, tak ať ti to pustí on.
1: No, tak ať to pustí doma, no, tak bohužel, no. To se tak jako stává. Ale jakože když ještě chvilinku, když jsme u těch zásuvek, tak by se stal strašný jakoby bizar v tom, že když jsem hrál svatbu, a zrovna to byla svatba jakoby pro mojeho známého, já jsem postavil aparát, hrálo se venku, vevnitř byl bar, že, klasika, a zrovna byl první tanec, hrálo se, já už jsem takový, že si třeba zapoju bedny, už jako, teď už mám jako rozvaděč, ale zapojoval jsem si vždycky do každé strany, kdyby náhodou něco vypadlo, ať aspoň něco jasně. Hraje. Bylo to dobrý, protože vypadla jedna strana, teď tam začal lítat kuchař a říká, co to tady máš, vypínej to, to mi tady všechno vyhazuje o pojistky. Říkám, to není možné, říkám, já jsem napojený úplně z jiné strany, ale to není možné, musíš to vypnout. Říkám, a ty mi vypínáš zrovna, když já tady je první tanec, tady se všechno natáčí, to není dobré, jako tady to, co děláte. Naštěstí teda jedna bedna mi to dohrála, jedna se odpalila. No a nakonec jsme zjistili, že slečna za barem vylela alkohol, ten alkohol natekl dozadu za pokladnu do prodlužovačky a ta prodlužovačka vyhazovala celou tu hospodu. Takže pán z hospody, majitel po mě asi tak 3/4 hodiny křičel, že jako proč už to nevypínám, že mu to pořád vyhazuju. Když už jsem tomhle celé odpověděl, tak jsem mu řekl teda, jako, že už tam není nic, že s tím nemám nic společného, že asi nebude jako chyba na mojím přijímači. Pak teda jako přišel a mluvil se, říkal, že to jako nevěděl, ale jako bylo to tak.
0: Já jsem si ještě vzpomněl, jak já jsem si půjčoval vlastně tvůj aparát, já jsem jel hrát vlastně do Bolatic na Strassenfest.
1: Jo.
0: Byla hrozně povedená akce, bylo to super, jo. To bylo na takové cestě, od slova Strassenfest, je na ulici, a my jsme hráli vlastně na konci té ulice, jenomže ta cesta byla trošičku z kopce a nás tak o půlnoci chytla obrovská bouřka.
1: No teďka o víkendu taky byla, no, to hodně lidí schytalo.
0: A já jsem měl tvůj aparát a měl jsem to ještě na té zemi a jak byla ta bouřka, tak hezky ta voda tekla, všechno to teklo.
1: Slyším.
0: Já jsem byl z toho tak nervózní, jo, ale tak... vidíš, funguje, ne?
1: Funguje zatím,
0: no,
1: funguje.
0: Já jsem to teď zvedl, jsem potom stál s těma subama, asi, já nevím, půl hodiny v kuse, než to doteče, potom jsem něco sehnal, někdo mi pomohl tam něco dát pod to, ať to nemusím celou dobu držet. No...
1: Není to jednoduché.
0: Málem jsem se z toho po.
1: Ale
0: jednal se o tvoji aparaturu.
1: Tak za ty podmínky jako nemůžeme, ale pořád je to malinký aparát. Jo? Když už si vezmeme, že teďka jsem viděl právě nějaké dvě velké zvučící akce, kde právě psal přímo jako zvukař, že mají celý aparát vyplavený a úplně jakože odešel jim. Takže to už potom jako řešíš úplně jiné starosti. Samozřejmě asi to mají pojištěné nebo něco určitě asi bude.
0: Určitě,
1: ale
0: určitě.
1: Nechceš tady tohle to řešit na akci, kdy ti vlastně přijde z ničeho nic taková bouřka a viděl jsem právě hodně videí, že teďka to bylo silné v sobotu. No.
0: No. Tak tady technika bude v pohodě, tak jsme zvědaví, co
1: uvidíme.
0: Nám zahraješ.
3: 886 a 136 FM. Flash Radio. Move it! Move it!

0: No, jedna hodinka už je za námi, my už jsme v té druhé hodince, letí to jako blázen, že jo? Ono nám pomáhá i ty rychlý špunty k tomu. Jsem měl docela problémy najít v tom obchodě. Je tam byli sami fejkoví a neuměl jsem najít, chtěl přímo tady tyhle.
1: Já vím, že oni teďka dělají takové ty Barbie, něco podobné.
0: Jo.
1: Ale to není ono.
0: No to přesně, to není ono.
1: Když máme dnes ten narozeninový speciál, tak jsem si našel takový zajímavý článek o to, protože můžete se narodit v různé datum a v které datum je nejhorší se narodit z hlediska vašich narozenin, takže je to takový žebříček, ono je tam tak 30 dnů, ale podíváme se na top 5, protože to jsou takové ty, které vás možná i napadnou. Na pátém místě je 1. ledna, pochopitelně, protože je nový rok, takže... Většina.
0: To nechceš být narozeniny, ale no. To fakt nechceš být narozeniny 1. ledna.
1: Je to hodně prostě.
0: To je blbý.
1: Vždycky je něco, co zasníny ty tvoje narozeniny.
0: To je fakt blbý, jo.
1: Potom na místě 4. je ze stejného důvodu Silvestr 31.12. To jako se dá říct, dá jako vzít do jednoho, protože ale, vždycky budou lidi spíš slavit toho Silvestra než tvoje narozeniny.
0: Ty ale zase víš co, s dárečkama na druhou stranu je to blbý.
1: No, to je pravda.
0: To jako máš to po Vánocích hned?
1: No.
0: Když to já to tež nemám úplně jako, že nejlepší. Jako. Za to jsem byl trošku, já mám narozeniny třeba 23. listopadu. No. To jsem byl z toho taky vždycky jako docela zklamaný, protože já to mám hned blízko k těm Vánocům. Víš co?
1: Já mám třeba kamaráda, který se narodil 23.12. A jeho bratr se narodil taky 23.12. jenom dva roky později. Asi měl hodně úsporné rodiče, co to uměli naplánovat.
0: A hlavně ještě k tomu mám svátek na Štědrý
1: na
0: den.
1: Na Vánoce,
0: A to vždycky říkám vlastně, že jsem na tom ošizený.
1: Že se to dá hezky takhle spojit dohromady.
0: Vždycky všem přeju na svátek nebo něco a já jsem na tom ošizený.
1: No, na třetím místě jsou právě Vánoce, jako u nás 24. V jiných zemích 25.
0: To je blbý, tam... protože jako, když ti mamka řekne, hele, co si přeješ na Vánoce, a co ty narozeniny furt. Jako,
1: jak to máš udělat, takového člověka oddárovat? Dáš mu dva dárky nebo jeden dohromady?
0: To je blbý, no. To je blbý.
1: Na druhém místě to je hlavně asi pro lidi ve vztahu, že je taky blbý den na narozeniny Valentín. 14. února.
0: Jasně. Já teďka docela čumím, že vlastně ty Vánoce byly na třetím místě.
1: No. Jako ono, je to možná podle nějakého hlasování.
0: Asi jo, a je to možný.
1: Ten Valentín, jako víš co, všude si všichni dávají srdíčka, čokolády a tak. A proč zase, a třeba si na to, když třeba právě nejsi v tom vztahu, tak si na to třeba nikdo nespomene, že? Protože to dávají, že, protože sláví toho Valentína. No a na prvním místě
0: tak to
1: je,
0: jsem zvědav, to jsem zvědav.
1: Nemáš nějaký tip, co by to mohlo být?
0: No právě já jsem myslel, že to budou ty Vánoce.
1: Ne, je to 29. února, protože máš narozeniny každý čtvrtý rok.
0: Tak.
1: Zase, kdyby to fungovalo, že i čtyřikrát pomalej stárneš, tak by to bylo dobré, že?
0: To je hodně blbý. Tak to ošulit aspoň.
1: Jako oslavit to můžeš, ale není to ono, že? Nemáš ty narozeniny.
0: Není to 29. Tak to je dobrý gol teda.

0: Když už tady probíráme ty narozeniny, tak mě zaujal DJ Stevie Aoki, který uspořádal obrovský mejdan na své 30. narozeniny.
1: Tak to už bylo hodně dávno asi.
0: To už bylo, je to nějaký pátek zpět, no. To je hodně dávno, no je, no. Mě nenapadlo, vidíš. Nicméně, název tého narozeninové party byla Apokalypsa v cukrárně.
1: Já si umím představit asi, že tam bylo hodně narozeninových dortů.
0: Byla to, jak tady píšou, byla to masivní party, kde vlastně hosté dostali pouze a jenom dorty na jídlo, na catering, nebo jak to říct. A celý klub, kde on to měl uskutečně, tak obrovský celý klub byl zalepený igelitem. Oni potom kluci po sobě hodinu házeli právě těmi dorty. Bylo tam přes 400 obřích dortů, které po sobě házeli.
1: Si vždycky říkám ti cukráři, já jsem se totiž vždycky díval před spaním na videa, kde lidi zdobí dorty. Vidím, kolik si s tím dají práce a pak přijdou lidi a rozplakají toho sebe, tak nechci mít dvějí fuži, když asi oni čekali, že to ale, tak ale dopadne, když
0: přímo,
1: to bylo pro něho.
0: Přímo, jak říkáš, na Netflixu, jak je vlastně takový ten pořad, kde dělají ty dorty. Je to dort vlastně, nebo jak se to jmenuje? Jak oni to tam zdobí, mají, já nevím, 24 hodin prostě, než to se staví, než to jde dokupy. A tady borec vyháže za hodinu 400 dort. Je tady poznamenáno, měl totiž objednanou i ochranku do toho klubu, kdyby náhodou něco. Ta ochranka odmítla do toho klubu vstoupit. Te porce šlehačky a všeho možného, co tam muselo být, nevím. Si myslím, že jako máš po oblečení, no.
1: Tak no, já jsem se schválně díval, kolik je Steve'ovi teďka.
0: No, to by mě
1: a
0: zajímalo.
1: A je mu 48, takže to už bylo
0: takže
1: hodně dávno.
0: Takže to už je nějaký pátek,
1: a
0: okay.
1: Za chvíli bude slavit 50, tak by mě zajímalo, jestli uspořádá něco takového, nebo si řekne, že už je na to starý.
0: Tak to bude 800 dortů.
1: Možná, jo. Fresh Radio. Move it.

0: Projekt X, tak ten zná asi úplně každý. Já jsem si právě, když už to dneska tady tak všechno řešíme, tak jsem si našel na internetu dvě události, které se vlastně staly ve světě. Podle skutečnosti, prvně, jak jsem vlastně viděl ten film Projekt X, tak jsem si říkal, jakože je dobře vymyšlený a tohle, ale ono se ve skutečnosti opravdu něco podobného stalo. V Německu totiž nějaká 16-letá holčina udělala právě Projekt X Maidan. Tu akci dala na Facebooku jako veřejnou a na té události se objevilo 15 000 lidí. 15 000 lidí se objevilo právě na té akci a ten večer vlastně, jak měl ten Maidan začít, tak před jejím domem se tam sešlo 1500 lidí.
1: To je dost šílené a já si pamatuju z doby, kdy jsem chodil na střední školu, to bylo zrovna v době, kdy Projekt X byl takový známý prostě, ano, tak, kdy to vyšlo. Takže něco podobného, matně si to pamatuju, se odehrálo i tady v Moravskoslezském kraji. Asi tam nebylo 1500 lidí, ale pár set prý, jo. Bylo to prý v nějakém domě a teď, nechci kétat, myslím, že v Karviné nebo někde. A bylo to prostě, bylo to o tom, že se měla ta rodina, co tam bydlela, stěhovat jinam, že ten dům nějak prodali. A poslední den, než odjeli, tak tam prostě jejich dcera, které prostě byla ve středoškolském věku, udělala právě party ve stůl Projekt X. Tehdy prostě všechno bylo na Facebooku, že? Takže udělala událost. Já jsem tam teda nebyl, ale vím, že tehdy spolužáci tam někteří byli, takže o tom vyprávěli. A tam zasahovala tam policie, bylo to trošku divoké a jako vydržela ta party asi hodinu, než to tam rozehnali.
0: Neskutečně.
1: A by ten barák taky nebyl prý v nejlepším stavu.
0: A je tu ještě jedna věc právě, taky stalo se to v Nizozemsku a taky opět Projekt X, ale pozor, té akce se zúčastnilo, nebo takhle, před tím barákem čekalo 30 tisíc lidí. 30 tisíc lidí. Potom tady píšou, že vznikly velké nepokoje a lítali tam nějaké lahve, rabovali se obchody, zapalovali auta. No, Ježíši Kriste, Maidan to byl asi šílený. Se dozvěděli, že tam catering dělá sapík.
1: Pojď se na to.
0: Jirko, pojď se na to.
1: Tak to byli samozřejmě nadšení, tak radosti vyhazovali auta do vzduchu. Move

0: Máme tady jednu zajímavost. Tímto zdravím Forkejse, který nám tuhle informaci právě zaslal. Tím, jak se teďka vlastně máme takovou krušnou dobu, že ty kluby si zavírají a podobně, tak hele, v Praze policie objevila tajné doupě. Normálně se v tunelu metra pořádali obrovské mejdany.
1: Jakože tam, kde jezdí vlaky normálně.
0: No, to bude asi nějaká zavřená, nebo nějaká zavřená linka, bych řekl. Ale podle fotky to vypadá jako dost masivně. Ti to tady ukážu, hele, dívej.
1: Jak se to tam vešlo?
0: Jak se to tam vešlo a kudy vlastně vlezli?
1: Já jsem mezi tím i našel, jak jsme se bavili o tom projektu X, to si nějak pamatuju, tak se mi podařilo najít článek.
0: O tom, co se tady stalo?
1: Ano,
0: tady.
1: Bylo to v roce 2012, bylo to teda v Orlové, ne v Karvině.
0: Aha, dobré.
1: Udělala to prostě, pořadatelce bylo v té době 16 let a prý očekávala, že tam přijde tak 150 lidí, že to měla být jako velká akce, ale byla mnohem větší, než očekávala, tam těch lidí přišlo nějak 600-700. A prý tam zasahovali i těžko jenci, přijeli i lidi z Prahy, z Brna. Bylo jich tam, tady je napsáno, že kolem 1000 jich tam bylo. A bylo to inspirované projektem X samozřejmě, který v té době byl populární. Takže jako asi party, kterou si pamatuje dodnes.
0: Ježíš, to musel být mejdán, ale.
1: Lituji, že jsem tam tehdy nebyl, já jsem se o tom dozvěděl až potom, že?
0: Taky bych se rád zúčastnil takového mejdanu. Ale my dneska, jak to je horší, že ta situace, co se týče klubové scény a podobně, dělat takový mejdan. Chceš k tomu něco dodat? Klidně pojď. Jak jsem zmiňoval, my nemáme u mixažního pultu dneska mikrofon, ale...
2: Tak musíš tak odskakovat.
0: No, tak si... Chceš k tomu něco dodat ještě?
2: Čemu?
0: No, my tady probíráme, že jsme... Forkis nám to teďka poslal, tvůj kolega taky. Poslal nám informaci, že pod Prahou našli nějaké doupě, kde se v tunelu, asi nějakém starším, kde už nejezdí vlaky nebo ty metra, pořádali obrovské mejdany.
2: Já jsem strašně rád, že jsem byl od středy do pátku v Praze a mi tu informaci neposlal. Hlavně, že mi volá skoro každý den, ale tohle by neřekl teda, jako, tak to je super. Děkuji, Forkisi, opravdu jsem rád, že jsi mi zaslal tuto informaci a v té Praze jsem jezdil metrem tam a zpátky a opravdu jsem to nenašel, děkuji, ale tak příště se...
1: Tam se teď staví nová trasa, tak to bude možná...
2: Jo, je tam zavřené, co tam hlásili, no.

0: Stále posloucháte Mluvit narozeninovou edici a probrali jsme skoro všechno, co se týče narozenin, takže musíme se dostat i k dárkům. A já bych se vás možná zeptal, dokázali byste říct nejhorší dárek, co jste dostali k narozeninám? Nějaký co? Ideálně někoho, kdo neposlouchá, kdo neurazí.
1: To je dobrá otázka. Já ani nevím, člověče. Já fakt nevím.
2: Já jsem nic
1: nenapadá. No.
0: Tak. To je asi jedině dobře.
1: Nebo ty máš něco na srdci?
0: Já přemýšlím, jako něco by se našlo, ale já vím, že to vždycky bylo prostě jako ze srandy, že pak jsem dostal nějaký jiný. Ale no, to je dobrá otázka. Já vím, že já jsem vždycky dal lidem jako před tím reálným dárkem něco jako první, co měl být jakože takový fejkový dárek. Takže jsme třeba kamarádovi dali 10 kilo mouky. Oslavu měl na bowlingu, takže pak se s tím muselo dát domů a pak mu to spadlo, takže já jsem spíš ten, kdo dává ty nejhorší dárky.

0: tam napsaný, nikdy nezapomeneme.
1: To je pruser, no, ovšem. Ale já třeba jsem si teďka vyhledal schválně na internetu nejhorší... Jak já jsem si to tady napsal? Jo, nejbizarnější narozeninové oslavy. Zmíním tady jednu českou ikonu, Summer Issa.
2: No, tak...
0: Legendární.
1: Přátelé, Summer Issa slavil své narozeniny, kolikaté to byly, 39. narozeniny, v salonu. Ale to nebyl ledajaký salon. V tom salonu se holí panské zadky.
0: Pěkné, takže jako... se tam, teďka nevím, jestli to byla jako narozeninová aktivita, že jsi mohl nějaký hodit, nebo že tebe tam ohodili, to zajímal by mě ten program.
2: Tak záleží na každým, no.
1: Desátá hodina se blíží, už přicházíme trošku do extrému.
0: Ale tak to je normálně, to máš jako když si necháš ostříhat vlasy, nebo pod paží, nebo něco.
2: No teda, já jsem teda salon zadku ještě neviděl. Teda, jako, hledám teďka Barbara na svatbu, teda to jo, ale...
1: Tak asi tam, já, ne, tam
2: ne.
0: Já nevím, jestli jako... A jo, no to není jako z prostého, protože v obchodním centru, co je tady v Mariánských horách, tak tam je takový salon, kde si můžete nechat udělat nechty, prostě takové to typické studio, nebo vám tam obočí upraví. A teď už ho mají po rekonstrukci, takže už to tam není napsané, ale předtím tam byl takový velký ceník a mezi tím bylo i rektální bělení. A já jsem si představoval, protože oni tam nemají žádnou plentu nebo něco, kde bys mohl jít dozadu, tak jak to tam probíhá, protože to bylo všechno vidět v tom obchodňáku přes okra.
1: To mě by zajímalo.
0: Chtěl jsem to... si to objednat, nedostal jsem se k tomu, od té doby to zrušili, že?
1: To mě by zajímalo hrozně, jak to vypadalo na té oslavě Summer Issy. Ty tam přijdeš, víš, jak do toho salonu, tam 20 vyšpolených zadků. Tam holí.
0: Zejména, jestli to jako neřekl předem, co tam bude, tak byli asi hosté překvapení.
2: Tak jestli to udělal Natáňáka, tak proč ne, no?
0: Řekli, přijď, bude říct, víš co?
2: Heslo bylo známé, no. Tak.
1: Hoši.

0: Milí posluchači, my se pomaličku, ale jistě blížíme do finále. Já jsem si tady vyhledal poslední věc a zajímala mě nějaká bizarnost ze světa taneční muziky. Já ani nevím, proč to na mě vyskočilo, ale vyskočil na mě DJ Diesel, jestli víte, o kom jste.
1: Ano, Shaq.
0: Shaq O'Neal. Obr za mixem. No. Viděl jsi někdy?
2: Viděl jsem, no. Já znám, vím, kdo to je. Jenom.
1: On je šílený, který... že on má vždycky ten pult někde u kolenu.
0: U kolenu, on je strašně vysoký. Já jsem viděl vlastně v obchodě velikost té jeho boty.
2: Je to šílené, no.
0: On je obrovský. A tady píšou, že jeho, jeho bizar je vlastně zaprvé ta jeho výška. A to, co na tom pódiu předvádí. On takže jako... on hraje dubstep, vyloženě tvrdý dubstep.
1: Ale viděl jsem, že on prý to dělá fakt proto, že ho to baví. Že on
0: baví,
1: prý,
0: no.
1: Že prý on si nechá jenom zaplatit cestu a ubytování, že na to nebere žádný další honorář. A viděl jsem ho dokonce i potom, jak kádil s lidma potom, co dohrál na Tomorrowlandu v publiku.
0: Tak to musel být obrovský jako rozdíl oproti ostatním lidem.
1: No to byl a nechtěl bych být v mošpitu s ním, to by asi nedopadlo dobře.
0: Ale taky no? Třeba na Beach for Love ještě letos bude známý DJ Kněz.
2: No to mě mrzí docela, no, to úplně nestíhá,
0: nestíhá,
2: to jsem se těšil, sobotu právě asi budu vynechávat, což mi docela mrzí.
0: Tak to mě zajímá teda, co to
2: ale,
0: bude.
2: Ale jako jdu, středa, čtvrtek, pátek jdu, já nevím, na co se těšíte vy teda, kluci, když jsme u toho?
0: Když už jsme u toho, já dám asi na klasiku, já se těším asi na to Alesa.
2: Já jsem teda dneska, že tě předušiště, já jsem dneska objevil aplikaci, nastudoval jsem si teda line-up přímý, dal jsem si tam oblíbené své členy, no a strašně milé mě překvapilo, že House Stage jde do 4 do rána.
1: A to vždycky jela.
2: Jo, ale že tam jako zakončuje to za mě teda, jako pro mě to je prostě dobrý, za mě zakončuje to Fidel Grant.
0: To je pecka, no.
2: To je jako pro mě úplně šílené.
0: To jsem čuměl a to bohužel nestihnu zrovna. No,
1: úplně poslední na house stage v sobotu jsou Gorgon City a na ty si chci asi zajít, protože poslední dobou hraju více UKG než house, takže mě to docela baví. Takže
0: je to tak, já jenom do toho skočím, Enrique tady furt pobíhá sem a tam k tomu mikrofonu. My dneska nemáme ten mikrofon u toho mixažního pultu, takže dneska už dohrála hudba. Ne.
2: My jsme to takzvaně s velkorysí ukončili. Za mě ještě dva Datverkas.
0: Jo. Na ty se taky těším. Jednou už jsem na nich byl, na Beats for Love. Super, za mě. A ještě... Já jsem zvědav na Charlotte David.
1: Taky se asi nejpůjdu podívat. Já se asi nejvíc těším na... Tuším, že to je ve čtvrtek na Techno Stage, kdy tam asi budu od 9:30 do konce. Tam jako se mi ten line-up líbil dost. Pak se půjdu podívat určitě na Empire, na Vize a Zbaka. Sice ten je na mě možná až moc agresivní, ale má pár tracků, které mám rád, takže mě zajímá, jak zahraje. No a těším se na náš set Disco Rapido v pátek v 5, přijďte, jo, to je taková nenápadná reklama. A chvíli po nás potom v 7, tuším, nebo v 8 hraje Saida, která je velmi dobrá, takže to se zase v ten pátek strávím zase čas na Future Stage, takže všude si něco najdu.
0: Stav se a vlastně a ty, na co se nejvíc těšíš, na Beats for Love?
2: Tak samozřejmě dal jsem si tam nějaké ty, co jsou jako hlavní, že to je Dimitri Vegas, který vlastně, oni vlastně nepřijeli, takže to asi zajímá jako každého, pro mě, já jsem ještě teda neviděl, na Fedeleho jsem byl teda v Praze, to bylo boží, ten ještě přidal půl hodinku, jakože ho to normálně bavilo a regulárně si přidal půl hodinku a jel to dál. A jako hlavně mi překvapilo, že hraje takový dobrý čas, že hraje fakt jako tak pozdě. Taková, pro mě to bude jako fakt odpočinková, krásná, pěkně ve 4 domů sice, a když dojedu, bude 5, ale to nějak přežiju, já tam nespím teda. No a tak klasika, no, Kelvin, to je jasné.
0: Kelvin, no dobře, tak to jsem zvědavý, co z toho bude. Dobře.
1: No, já jsem Kelvin.
0: To bude hodně komerční za mě.
2: No.
1: Já jsem ho viděl v roce 2014, jak byl v Praze a... Kdyby hrál
0: to
1: samé,
0: nějaký patek zpět,
1: no, ale tehdy to jako nebylo nic extra, popravdě, i když jako jeho hity mám rád. Ale slyšel jsem nějaké sety jako z poslední doby, ze zvědavosti jsem si našel na YouTube. A on jako hraje ty svoje známé hity, ale v takových jako spíš houseových verzích, takže to nemusí být špatné.
2: Nemusí to být právě, já jsem se na to taky díval, já jsem nevěděl jsem právě, co od něho čekat, takže jsem byl taky zvědavý. A jako nevypadá to špatně, uvidíme, co si jako nachystá na tu obrovskou lavtič.
0: Já jsem si pouštěl jeho set z Ultra Music Festivalu, nevím, jestli to byl minulý rok nebo ten předešlej ještě. A z toho jsem byl takový nesvůj, no. To bylo fakt jako hodně komerční a pořádný nějaký třeba remix, něco trošku jiného, ne, to bylo hodně takové. Ale třeba překvapí, jako.
2: Překvapí, uvidíme. Necháme se překvapit, ale myslím si, že v pořád ty 4 dny budou našlapané a každý si najde to svoje.
1: Přesně tak.
2: Jako, tam není co o to.
0: My jsme ve finále dnešního speciálního vysílání narozeninového pořadu Mluvit. Děkujeme moc, že jste poslouchali, že jste byli s námi, že jste nás ladili. Pokud byste chtěli, tak záznam určitě nějaký bude. Bude zítra k večerním hodinám, jako vždycky. Takže pokud byste si to chtěli pustit, tak na stránkách Fresh Radia. A my se budeme těšit zase příště.
1: A to bude už po vícech, takže budeme asi rekapitulovat.
0: Budeme příště rekapitulovat. Teď nevím, kdy je Tomorrowland.
1: Ten je, myslím, já teď nevím, které datum tady budeme, takže trošku přemýšlím, ale ten, myslím, bude ještě před náma v tu dobu, že ono to je jak týden potom.
0: No, my jsme 6. My jsme 6.
1: Tak to bude určitě ještě před Tomorrowlandem. Ten bývá asi tak bude, v půlce července.
0: No, to mě to napadlo, ale tím, že on vlastně teprve staví tu stage, tak to má ještě na hodně dlouho. Tak to probereme v příštím vysílání. Budeme se těšit. Přátelé, mějte se krásně, hezký zbytek večera. A zase příště zde.
1: Ahoj, dobrou noc.
0: Ahoj.

of which makes me anxious. At times, unbearably so.

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

ve vile i víla.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Rytmus.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.